0: vašim uším se line Kiss. Z jeho studia vás moc zdraví Lukáš Bláha. Přeju vám parádní čtvrtek 18. června. A v tento čas, tak jako obvykle, máte dvě možnosti si nechat zahrát vaší oblíbenou muziku. Buď tím jedním je nahrát hlasovku do mobilní aplikace ideálně, případně nějaký vzkaz, anebo vytočit číslo 210-323-323 a pak se taky pochopitelně je potřeba dovolat. A to se povedlo Filipovi. Ahoj!
1: Ahoj! Já vás zdravím tady z Rozdrahoví. Mm-hmm. Já jsem rád, poprvé v životě jsem se dovolal do rádia, kolikrát jsem to zkoušel, ale nemohl jsem se dovolat.
0: A jaký je to pocit, Filipe?
1: Super úplně, jo? No. Jako... To jsem ještě nezažil.
0: To mám radost. Co ty takhle děláš v noci ze středy na čtvrtek?
1: Tak já jsem byl se projet na kole, že jo, dneska. Uh-huh. Potom jsem to zakapil s kamarádem v hospodě. A...
0: Tak teď jako, ještě tak nemůžeš usnout ještě party, zkrátka.
1: Jo, pojď. Jo. Ne, no a všetka nikam nespíchám, jo, no.
0: No, chápu. No tak jo, Tak si říkal, že by si rád slyšel nějaký drum and bass, vybrali jsme společně Skrillex.
1: Tak,
0: už je to připraveno. Pošleme to někomu?
1: Chtěl bych pozdravit tady kluky tady kolem Rozdrahoví, jo? Melču, tam tebe mi 6 let, jo? Oslavu narozeniny příští víkend a hlavně Hinka, no, tam dole na Priglu, jo? A to má pěkně a to je písnička pro něho a hlavně pro vás, no.
0: Dobře. No skvělé, tak
1: tam
0: díky moc.
1: Nenudíte, no.
0: Díky moc. Tak tam všechny pozdravují, Filipe, mějte se krásně a hezkou noc.
1: Taky. Mějte
0: ahoj, díky.
1: Ahoj.

0: Noční Jukebox.
1: A my se taky kromě přání už za pár chvil podíváme do dnešního kalendáře na všechny zásadnosti pro 18. červen, kdy má mimochodem narozeniny Lucie. Ano, jedna Lucka se nám ozvala, zahraj mi nějakou písničku, dnes mám narozeniny, výběr nechám na tobě, moc děkuji. No tak já to úplně takhle sobecky nenechám na svá bedra, ale vezmu dalšího posluchače z mobilní aplikace a je pravda, že hodně nás takhle v noci posloucháte při cestách na vaše dovolené a to je přesně případ Adama.
2: Čau, tady Adam, jedeme s babičkou na letiště a brácha nás veze a my jsme si přáli Coco Jumbo, děkujeme.
1: No tak jdeme na to a hezkou dovolenou.

vteřin před půl třetí je s vámi Kiss a dřív, než se pustíme do dalších vašich přání, tak je tu slíbený pohled do kalendáře, ve kterém už je 18. červen. Milanům tak patří přání toho nejlepšího k dnešnímu svátku a taky je Mezinárodní den paniky, tak doufám, že ta se vás nejenom dnes týkat nebude. Kulaté šedesátiny má Lou Fanánek Hagen, frontman kapely Tři sestry, taky český textař, který třeba, a to je hodně vtipné, právě v konfrontaci s Třemi sestrami napsal všechny songy pro Šmouly. Tak kdybyste náhodou chtěli je slyšet, tak výjimečně bychom mohli něco od nich dát. No a hlavně 84. narozeniny dnes slaví živoucí legenda a jeden z nejúspěšnějších hudebních skladatelů všech dob, jedna čtvrtina brouků, pan Paul McCartney. No tak tady je vzpomínka taky na Michael Jacksona s ním Say a navíc ve skvělé nové verzi od norského DJ Kaiga. Ať máte parádní noc. Radio Kiss.

0: vítáme nočními jukeboxy na Kissu, těmi čtvrtečními, a teď právě se taky do mobilní aplikace ozval Tomíno.
1: Ahoj Luky, prosím tě, mohl bys si tam zahrát od Scooterů Break It Up nebo něco na ten způsob. Bylo by to pro všechny hasiče, ať se vždycky ze své služby vrátí domů ke svým rodinám. Takže včera se nám tady stala taková tragická událost na jihu Čech. Umřel tady můj dlouholetý kamarád. Tak bych hlavně pro něho nahoru, ať je mu tam už dobře. A vraťte se všichni domů. Díky, čau čau.
0: Tak Break It Up samozřejmě by mohlo být, anebo mě ještě napadlo od Scooterů jedna taky pomalá věc z jejich mnohaleté kariéry, kterou udělali, a to je She's the Sun. A tu jsem strašně moc dlouho neslyšel. Tak nevadí, že si dáme i se vzpomínkou na tvého kolegu a kamaráda. Klidnou noc. Radio Kiss.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Radia Kiss.
1: A vůbec nic se na tom nemění ani 18. červnovou noc, protože teď v tuto chvíli na lince 210 323 já už zdravím dalšího volajícího a tím jest přesněji Franta. Ahoj!
2: Ahoj, Lukáši.
1: Ahoj, tak jakou ty máš Franto noc ze středy na čtvrtek?
2: Prosím tě, fotbalovou.
1: Koukáš?
2: Koukám Panama, Ghana a teda musím upřímně říct, že teda jako žádná sláva, spíš jako tragédie.
1: Ano, no, 0-0, no.
2: Přesně a jedna střela na bránu.
1: To je skvělý, no. To jsou týmy opravdu, které by měly být na mistrovství světa. Takže v tomhle případě teda u některých celků bych úplně jako to nechal stranou, protože vlastně další rozšíření by mělo být na 64 mužstev pro mistrovství světa za 4 roky. No, je to na uváženou, no.
2: No, na hodně velkou
1: uváženou. Rozumím. No a hele, podle mě Uzbekistán, Kolumbie ve 4 ráno, to bude taky velký trhák, si myslím.
2: Jo, souhlasím.
1: Ale zas tam jsou ty Kolumbijci, no, to jsou hračičkové, Jižní Amerika, to možná bude lepší trochu, no. No, ale jinak jako zase na druhou stranu, jako je to velká paráda, teda u těch celků, u těch favoritů, souboj, takhle načutli souboj o krále střelců celá slušným způsobem. Messi hat-trick, Harry Kane 2 góly, Erik Haaland 2 góly. No, bude to podle mě ještě hodně zajímavý. Franto, co ti pošleme?
2: Prosím tě, jestli bys byl tak hodnej od dvou bratů ze čtvrtého patra Never at Lone.
1: Ano, dáme, dobře. Never Alone, jak já jsem vždycky, vždycky říkával. A někomu to zahrajeme?
2: Prosím tě, to by je mě a všem, kdo jsou vzhůru a poslouchají.
1: Dobře, skvělý. Takhle jasně stručně stačí úplně. No tak jo, Franto, taky přeju lepší fotbalový zážitek, hlavně aby byl dneska od 18 hodin, no, to si asi přeju.
2: Rozumím.
1: No.
2: Tak budu sledovat a držet palce, no, aby to zvládli.
1: Já tež. Snad jo. Tak jo, Franto, měj se nádherně, díky, že ses ozval.
2: Taky, ahoj.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: Gladiátor Lukáš Bláha vám i krátce před 3. hodinou přeje senzační noc a pokud v ní chcete slyšet něco na vaše přání, pak objednávejte.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: Megan Trainor z Kissu a taky trochu Eva Farná, jako vzpomínka na její vynikající tři koncerty v pražském Edenu, ale my hlavně lítáme na Kissu muzikou, kterou si dáváte vy, a to dvěma způsoby, buď přes mobilní aplikaci, tam je potřeba nahrát takzvanou hlasovku, anebo zavolat na číslo 210-323-323, podobně jako to udělal Pepa. Ahoj Josef, já tě zdravím.
1: Ahoj, ahoj, dobré ráno.
0: I tobě, kde pak nás ladíš?
1: Tak někde momentálně na naší dálnici D1, tak teď konkrétně v Brně.
0: Jasně, jasně. Takže pracovně si na tom, za volantem.
1: Ale, no, mě to teprve čeká, já se přesunu do té práce, aha, z Moravy do Jižních Čech.
0: A takhle, no, tak to je taky pěkný teda. Tak ti přeju hlavně šťastné kilometry. No a co si zahrajem k tomu?
1: Takže já jsem chtěl původně něco jiného, ale to nevadí, na playlistu nebylo, dáme klasiku, dali bych Avičiho.
0: Jasně.
1: A dal bych to pro všechny šoféry, já jsem se teďko teda probudil konečně, asi po hodině, což ty. Ale tak bych to dal všem, aby se probudili dřív než já, hlavně těm kamionákům.
0: To je ideální.
1: Já všem od volantům a to, a kdyby na to tady na té dálnici měli pocit, že okolo nich projel takový červený žlutej Messerschmitt Fabie, to jsem já. Já chvátám chlapi do práce, já tam mám být za 2 hodiny.
0: No tak to jo, tak to tě omlouvá jediný, to je jasný. No tak jo, tak Pepo, prosím tebe, kolik máš teda ještě před sebou teď?
1: No ještě 210.
0: To je slušný, no. No tak doufám, že ti to rychle uteče i s náma a s muzikou, kterou jsi teďka objednal. Jdeme na to.
1: Děkuju, taky hezký den, ahoj.
0: I tobě, ahoj.
2: Kiss. Radio Kiss. Be happy.

0: dream last night.
1: Noční jukebox.
2: Jukebox.
1: Jukebox.
3: A v těch se nakysl zase posuneme do mobilní aplikace. Myslím, že je ten správný čas. A hlavně jdeme tedy na Moravu v tuto chvíli prostřednictvím Míry, který se tak trochu nechal nalákat, jak jsem tady hovořil o té Meghan Trainor, že to i byla tak trošku Eva Farná. No tak si přímo Evičku teď dáme pro lepší noc.
4: Ahoj Luky, prosím tě, zahraj mi tam třeba Eva Farná na ostří nože pro všechny sáky, láme tobě do studia, pekaře pro tu naši noční lepku. Čauky, mi rozhlomouce.
1: Radio Kiss.

0: To, co slyšíte, jsou noční juboxy na Kissu krátce před 15:30 a než si dáme další hromádku vašich přání, tak určitě stojí za zmínku jedno výročí, protože tento den 18. června v roce 1942 byl zradou Karla Čurdy odhalen úkryt parašutistů, kteří zbavili národ tyrana Reinharda Heydricha v kostele svatých Cyrila a Metoděje v pražské Reslově ulici. Obklíčilo jej 800 mužů gestapa, jednotek SS a boj v kostele a o kryptě následně trval 7 hodin. Jak to dopadlo, tak to už víme, ale určitě bychom na tenhle ten hrdinský čin jen tak neměli zapomínat. Pojďme za něčím veselějším, a to taky to, že v kalendáři je pro 18. červen Mezinárodní den pikniku. Myslím, že dneska proto určitě budou vhodné podmínky. A taky Mezinárodní den suši. Já myslím, že to se dá docela pěkně propojit. Mezinárodní den pikniku, Mezinárodní den suši, to jde k sobě. No a k sobě jdou písničky na přání a Kiss 210 323 323 anebo mobilní apka. Pohodovou noc.
1: To nejlepší od 90. let. Kiss Radio.

0: Kisu si hrajeme podle vás a teď přesněji to bude na čísle 210 323 323 Luky ze Sokolova. Ahoj!
1: Ahoj, Luky.
0: Ahoj.
1: Jak se máš?
0: Ale mám
1: Povídej.
0: Povídej ty.
1: Teď jsem koukal, jsem dlouho nevolal, nemám čas vůbec.
0: No, tak jsem
1: naposledy,
0: rád.
1: Naposledy před čtvrt rokem.
0: No, tak jsem rád, že to vyšlo.
1: Přesně.
0: Že jsi se trefil,
1: hele. To není čas, zkoušel jsem včera, ale nebyl vůbec chviličku a...
0: Tady to je fičák, čověče, tady to bliká. Je to velká paráda takhle v noci. No tak jo, Luky, co si zahrajeme, povídej.
1: No, dáme Solid Base.
0: Dobře.
1: 90.
0: No.
1: Mirror.
0: Skvělá packa. To je strašný, jak to letí.
1: No, uvidíme se na Mácháči, si říkal, vy.
0: Ano, už, ale vlastně přesně.
1: Za měsíc.
0: Přesně za měsíc.
1: No, za měsíc. A tímto všechny zvu, doražte.
0: Přesně tak, bude to stát za to.
1: A doražte i 14 dní na to, necelých, na Big Summer Fest na Slovensko. Tam budou zrovna Solid Base.
0: No.
1: A dalších 35 skupin.
0: To je velký.
1: No tak jedeme na 3 dny, je to, no.
0: To je dobře. Jen no, užívejte.
1: Uvidíme se na Mácháči, tam to bude jaký velký.
0: A to si píš, to o tom vůbec... Nepochybuju. No tak jo,
1: Luky. Ještě jsem nebyl, no, takže letos konečně to
0: tak viděl, to bude premiér. Já hlavně doufám, že se na rozdíl od loňska budeme moc vykoupat. No, loni nám to počasí moc nepřálo.
1: Já jsem koukal, že loni pršelo, no.
0: Přesně, tak doufám.
1: Bahínko, koupali jste se v bahně, no.
0: No tak, přesně. No tak jo, Luky, tak posílám Solid Base, měj se skvěle.
1: A uvidíme se tam.
0: Parádní čtvrtek, těším se. Ahoj.
1: Yeah. Ahoj. Radio Kiss. To nejlepší od 90.

0: tahle soutěž vám bude vonět. Máme pro vás vonavé balíčky produktů od Puella v hodnotě 5000 korun. Jak vyhrát? Jak vyhrát? Stačí najít logo Rádia Kiss na webu puellavonie.cz a po naší výzvě, kterou uslyšíte v dopoledním vysílání Michala Kavalčíka, zavolat co nejrychleji do studia. Více o soutěži najdete na webu kiss.cz.
1: Puella, značka prémiových vůní do praní a pro domácnost, která si získala srdce žen napříč Evropou. Puella tvoří okamžiky, na které se nezapomíná. Puella vůně.cz. Puella, Puella, Puella.

0: nehraje více písniček na přání. Jubox Rádia Kiss.
1: A ještě navíc vám nikdo jiný než Kiss nezahraje takový různý mix opravdu té nejlepší muziky od 90. let. A občas dokonce brousíme ještě dál, protože si dáme opravdu obrovskou klasiku z 80. A to díky Mirkovi.
2: Dobré ráno, Lukáši. Mohl bych poprosit zahrát písničku od skupiny Opus Life is Life pro všechny kysáky, pro tebe moc krát děkuju, Míra. Ahoj.
0: Radio Kiss.

0: Jsou přesně 4 a jenom na vás záleží, co bude z KISSu znít, tak pojďte si hezky nechat zahrát nějakou vaší oblíbenou pecku.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia KISS. Be happy.

0: Dobré čtvrteční nitro vám od mikrofonu KISu přeje Lukáš Bláha, speciálně pak všem Milanům a pochopitelně je úplně jedno, jak se jmenujete. Přispět do našeho playlistu můžete i vy, buď přes mobilní aplikaci a nebo číslo 210-323-323. A tam já už zdravím Carlose, ahoj!
1: Já tě taky zdravím, ahoj!
0: Děkuju, jaké ty máš ráno s datem 18. června?
1: No tak, ale před chvilkou jsem začal, takže jako zatím, no, to víš, nevyspalé, že jo, no, člověk vyspal, že jo, no.
0: Dovedu
1: o tom ti můžu vyprávět.
0: Přesně tak, dovedu si to celkem živě představit. Tak čím se proberem?
1: No tak já bych tě poprosil Olafa Pasovského, Waterman.
0: Jasně, jednoho vodního mužika. A komu ho pošlem?
1: No tak jako tobě, že jo, ty už máš, jestli se nepletu, jsi po třetí nebo po druhý?
0: Jsem po třetí, za sebou.
1: Po třetí, že jo, tak jsi to říkal, že si dáš.
0: Hetriček.
1: Hetriček.
0: No tak kolegy nějaký bacilek je zase.
1: Tak jsem se
0: obětoval, nedá se svítit.
1: Jasně, zájmu celku.
0: Přesně tak. Kdyby to teda v zájmu celku vzal někdo jiný.
1: Jo, radši.
0: Koudelka. Jo.
1: Zítra třeba už jako vidět.
0: Zítra už bych si docela jako lehnul, no.
1: No, věřím.
0: Tak jo.
1: Takže pro tebe, pro mě, no a pro všechny kysáky.
0: Jasný, no tak jo. Ať se jo, nám díky. Líp stává. Měj se krásně, Karlo, si hezký čtvrtek.
1: Taky. Ahoj. Čau. Radio KISS.

0: Noční Jukebox.
1: Krásné čtvrteční ráno z KISu vám všem, a to i těm, kteří nás posloucháte mimo hranice České republiky, a že vás je, potvrdí nám to teď i Peťo.
2: Takže čauko, Lukáši, ak by se dalo, poprosil by som ťa o zahrať, je Verona, na mě nečekej, a bolo by to pre všetkých autobusákov v Čechách a na Slovensku. A co nám darí dnešný deň. Ďakujem, Peťo, Bratislava. Radio Kiss.

0: 1. července u Máchova jezera.
1: No a když se dívám do kalendáře, tak je to jasný. Už za měsíc se doufám zhodně z vás potkáme naživo na pláži Klůček, která je součástí Máchova jezera u Dox. Severní Čechy zažijou mejdan, jak se patří, a to se spoustou moderátorů a DJ z Rádia Kiss. Budou tam pochopitelně sety našlapané tou nejlepší muzikou 90. let. A taky navíc světelná show, jaká se na Kiss Party u Máchova jezera kdy objevila. Tak si pro jistotu zajištěte vaše lupeny, a to v síti QR Ticket, ať o to nepřijdete, ať se za měsíc sejdeme u Máchova jezera. Doufejme, že počasí nám bude přát, že bude ideálně třeba jako teď o víkendu, a ne jako před rokem, kdy na nás trošku pršelo, ale i to by pochopitelně nevadilo. Tak ještě jednou, 18. červenec, Máchovo jezero a velká Kiss Party. Těšíme se a já se už v tuhle chvíli strašně moc těším na to, co si objednáte. 210 323 323 nebo apka.
0: Kiss Party Live a rádi.

0: Jukeboxy.
1: Dopřáváte si noční jukeboxy na Kisu, ty čtvrteční, no a pojďme na linku 210-323-323, protože tam je připravená Nikča, ahoj.
2: Nikča ne, Monča, to nevadí.
1: Monča, já se omlouvám. To už no, hele, třetí noční jukeboxy za sebou,
2: to,
1: buď ráda, že jsem ti neřekl Karle.
2: No to každopádně, to bych se asi divila, bych možná zavěsila.
1: Ne. Tak Mončo, prosím tebe, teď už si to budu pamatovat, řekni, kde pak nás ladíš.
2: Ladím vás v Rodimi. Momentálně jsem dojela do práce, takže bych chtěla, aby to bylo pro všechny, kteří takhle brzo musí stávat a furt se do té práce, jelikož je to prostě úplně brutální takhle stávat brzo, ale co se dá dělat.
1: Je mi to jasný. Já jsem teda prosím tebe chtěl, aby další posluchač rozhodl, ale tam je hlasovka, ve který taky není konkrétní song. Tak holk, musíte věřit mě, no. Ale já jsem si vzpomněl na jednu pecku, za chvilku se k tomu dostanu. Myslím si, že jo, že by vás to mohlo probrat. Povídej, komu ji zašleme?
2: Bude to fakt asi všeobecně všem, protože si myslím, že všichni, co by to mohli slyšet, tak ještě spějí. I můj manžel, který stává asi až za půl hodiny, takže si myslím, že ten to určitě ještě neuslyší, ale to nevadí. Každopádně prostě pro všechny, kteří musí takhle brzo stávat a musí prostě fungovat, což si myslím, že je takový všeobecný a dobrý.
1: Je to tak. Tak pana manžela pak samozřejmě pozdravuj, hlavně ať se ti dneska všecko daří a přeju ti hezký čtvrtek. Měj se krásně.
2: Děkuju, tobě taky. Měj se krásně.
1: Ahoj. No a já tady z mobilní aplikace jsem pochytil. Prostě zahrají tvůj song lepší než originál, to je tady od Dominika. Tak to by vás uspalo definitivně, dobré ráno, milá. Jsem přemýšlel, že si dáme Love Turn Galactica Project, to byla taková akce, něco jako Love Parade, taky Daisy D to naspívala. No a já k tomu ještě spojím přání od Alexe.
3: Čauky, tady Alex, poprosím tě nějakou pecku na probuzení. A bude to tobě do studia, všem, co jsou na noční, a ať vám to utíká, všem kysákům, kysačkám, holkám na benzínky a všem kamionákům. Díky, čau.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání.
1: To zůstává v platnosti pro čtvrtek 18. června. Bohužel posluchač mi tady vypadl z linky, který chtěl zahrát Košín. Nedá se nic dělat a tak dáme příležitost někomu z mobilní aplikace. Konkrétně to bude Jeník.
2: Ahoj Luky, tady Jeník. Prosím tě, zahrál bys tam od Taylor Swift song Antihero v cover verzi od Pendulum. Bylo by to pro všechny, co už jsou v práci, ať mají příjemný malý paťolínek. Měj se.
1: Tak já bych ti hrozně rád tohle přání splnil, ale bohužel tohle jsem tady jaksi teda nenašel, ale samozřejmě Pendulum, ty tady jsou a je tady klasická hymna pro všechny ty, kteří úplně neholdují pavoučkům.

0: hodin, než ukazí pět, ještě 60 minut, tak budete kázat muziku na Kisovi, ale nejdřív se do playlistu zakousne Pitbull. Pitbull, dobré ráno.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: dobré ráno z KISu, 5 hodin 8 minut, to znamená, že ještě na sebe máme nějaký čas, hodinu, no ono to vypadá jako, že dlouhá doba, ale honem pojďte objednávat muziku, buď skrze mobilní aplikaci, anebo telefonní číslo 210-323-323. Ovšem, to je v tuto chvíli obsazené, protože na druhé straně je dokonce dnešní oslavenec Milan, je to tak, Miláne?
1: Jasný, ahoj Lukáši.
0: Ahoj, já tě zdravím. Jak se máš takhle při svém svátečním dni?
1: Ale jako každý den, já jsem spokojený.
0: Jo,
1: člověk.
0: Je to dobrý. Někde na cestě slyším.
1: Jo, jsem na cestě, jako já jdu do nemocnice.
0: A jakože
1: za nějaké... Zavážím nemocnice. Nejdu na žádný vyšetření, zavážím nemocnice.
0: Tak aspoň že tak. Prosím tebe, co bys si rád slyšel takhle po ránu?
1: Prosím tě, Bloodhound Gang, jak jsme se domluvili.
0: Určitě navíc v remixu od Eiffel 65, takže přesně to bude tak, velká paráda. A povídej, komu to zahrajem?
1: Prosím tě, bylo by to pro všechny fajn lidi, hlavně pro moji milenku manželku Jary, pro moje děti Anetu a Milana a pro mýho tátu Milana, takže asi to, tak.
0: A ty jsi pokračoval v tradici, taky jsi dal Milana svým dětem?
1: Přesně tak.
0: Jo. Tak to je skvělý. Tak jo, Milane, tak ti samozřejmě přeju ještě jednou všechno nejlepší k svátku, užij si svůj
1: den. Děkuju moc.
0: A zase se ozvi.
1: Děkuju moc, mějte se, ahoj.
0: Jasně, ahoj, hezké ráno. Radio Kiss.

0: Vánoční jukebox. Jukebox.
1: Teď už spíš dá se říct skoro radní, protože na hodinách 5.20 probíráme vás do nového dne, čtvrtka 18. června. No a to taky chce speciálně Verča.
2: Ahoj, je tady Verča. Puste nám tam nějakou pecku na probuzení, já jdu dneska dřív do práce, tak ať mě to nakopne a uteče mi to. Děkuji, ahoj.
1: No a konkrétní song, ten už budeme mít díky Lucce, jiné dámě.
3: Krásné ranko. Já tě poprosím o nějakou rychlou vypalovačku a vidím to dneska na System F Out of the Blue. Myslím si, že to spoustu kysáků zvedne na nohy takhle při čtvrtku. A bude to pro tebe, bude to pro všechny, co aktuálně míří do práce, pro všechny, co v práci jsou. A ideálně, pokud se z ní vracej. A hezký čtvrtek přeju. A pro moje kolegyňky, ahoj, díky, Luca.
1: Já moc taky děkuju a všem parádní ráno.

0: prostě nesmíš chybět.
1: Noční show. Noční show Rádia Kiss. Už ve čtvrtek od 10 večer.
2: Yes. Open, come on. Hey Martinez, you ready girl?
3: Come on.

0: Etheru Kissu dozněli Me and My Baby Boy, tak to už já dávno nejsem, ale moc vás zdravím. Jmenuji se Lukáš Bláha. Ještě chvilku na sebe budeme mít, co se týče muziky, proto aby se vám lépe vstávalo do čtvrtku 18. června, kdy mají svůj svátek Milanové, ale právě teď je na druhé straně připraven někdo s jiným jménem. Je to tak?
1: Ano, ano, Peťka Zico.
0: Kdo pak je tam ještě jednou?
1: Zdravím, dobrý ráno, zdravím Kiss, Peťka Zico.
0: No dobře, tak jo, tak co si zahrajeme?
1: Já bych zkusil Scooter versus Status Quo.
0: No jasně, tak to je velká klasika ovšem.
1: No jasně, no a prosím tě, aby se probudili taky ráno, no.
0: No já si myslím. Jaký to máš ty ve čtvrtek takhle to ráno?
1: No, tak přes chvíličku se začal s rodinou, no a mám to až do večera, no.
0: Takže za volantem.
1: Jasně. Tak.
0: No tak jo. Hele, tak šťastný kilometry, protože dneska jsem koukal, že je v kalendáři taky Mezinárodní den paniky, jo, tak tu zachovej, ať se ti vyhýbá panika.
1: Tak my máme úplně normálně.
0: Paráda. Tak jo, přeju ti skvělej den a zase se ozvu.
1: Taky přeju všem kysákům.
0: Ahoj. Radio Kiss.

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: Děláme to proto, abychom vás pořádně probrali do nového dne za pár vteřin, 6:45. Pojďme se ještě podívat do mobilní aplikace, kde si Julča přál skutři, tak alespoň vzkazem, protože malá motorka nám hrála před chvílí.
2: Ahoj, dobré ráno. Já bych chtěla poprosit o zahrání písničky od skutru No Rewind. Tu nejnovější vlastně, co teďka mají. Bylo by to pro všechny, kdo ho vstávají do práce, jedou do práce. Ať vám ten den uteče a mějte se hezky. Ahoj.
1: No a s konkrétní skladbou už jdeme za Milanem.
3: Ahoj, já bych tě chtěl poprosit o písničku od Run DMC, Praise My DJ, když mám dneska ten svátek, a bylo by to i pro všechny ostatní, ať se probuděj a chválme svého DJ. Díky, ahoj.
1: Ano, Milane, všecko nej.
0: To nejlepší, to nejlepší od 90. let. Non-stop. Kiss. Radio Kiss.

0: Druhá noční jízda za sebou. Lukáš Bláha za mikrofonem, ahoj.
1: No člověče, třetí, hele.
2: Třetí.
3: Ano, máš pravdu, Luky.
1: Počkej,
2: hat-trick. No jo, hat-trick.
0: To už je po třetí?
1: Už je po třetí.
0: Ty jsi ďábel, kamaráde.
1: Teda takhle, samozřejmě ten výkon byl takovej, že to ani nebylo jako... Jako kdyby to bylo poprvé.
2: Jak se říká, do třetice všeho dobrého, ne?
1: To je pravda, to je pravda.
0: Hele, a Luky, všechno v noci v pohodě?
1: No, tak jak se to vezme?
0: Nehacknul ti někdo Facebook?
1: Mhm.
0: Že jo, vím?
4: Ale...
0: Protože jako tohle ty bys tam nedal.
1: No dobře, dal.
4: Myslíš Lukyho buldozera?
0: Normálně koukám na Lukáš Bláha na Facebooku a nadpis Buldozer dívčích srdcí.
2: Cože?
0: Jo, teď je tam takhle jako nakloněnej, víš, dělá jako takovou tu, ten postoj.
1: Tu pózu,
0: aby to dobře vypadalo. A dole, pod tím, jo, on je u mixážního pultu. Hraje jako buldozer, miluje jako divočák.
2: Ne.
0: Jo, počkej, já ti to ukážu, podívej se.
2: A jo. No tak teda, Luky.
1: Hej, AI umí velký kousky.
0: Počkej,
1: no.
0: Ale teď Patrik ne, tady dal... nebyl v rádiu, že by ti hacknul Facebook, ne?
1: To ne, on mi dělá jiný věci, ale... Ty divočáku.
4: Ale jako, buldozer dívčích srdcí je

0: skvělý. To jsi tam dal ty sám?
1: Narcisticky, no.
2: Oh.
3: Ono už mu po té třetí...
2: Co to znamená, oldies trenár?
1: Trenár?
0: Ona ta AI neumí ještě všechny písmena napsat právě, správně,
2: to
0: no. Ještě, no.
2: To měly být trenýrky.
1: To asi měly být.
0: Buldozere teda, no. Mrkněte na to, kysáci, ten plakát stojí za to. Díky za dnešní noc. Ahoj.

0: KISS počasí.
1: Dnešní den přinese letní počasí. Zpočátku skoro jasno, postupně polojasno až oblačno a na horách ojediněle přeháníky. Nejvyšší teploty vyšplhají na 27 až 31 stupňů Celsia.
0: Radio KISS. Zprávy v jedné minutě.
1: Kriminalisté evidují od začátku roku už téměř 1000 incidentů spojených s agresí ve školách. Ve třetině případů šlo dokonce o trestné činy, nejčastěji v podobě nebezpečného vyhrožování. Převážně se jich dopustili děti na základních školách a to je až 5x více než středoškoláci. Peruánská metropole Lima zaznamenala v noci na středu dosud nejvyšší noční teplotu letošního roku. Vzhledem k tomu, že na jižní polokouli právě probíhá meteorologická zima, jedná se o mimořádnou událost. Příčinou jsou rekordně teplé vody Pacifiku, související s rychlým nástupem jevu El Niño. A teď zpátky domů.
2: Návštěvníky Ještědu čeká pohodlnější cesta po naučné stezce Padáky. V těchto dnech začala její obnova, která zahrne opravu mostků, povalových chodníků i schodů. V příštím roce se dočkají obnovy také informační tabule. Přibližně kilometr dlouhá naučná stezka vznikla v roce 2013.
1: Sport. 20-letá tenistka Nikola Bartůňková porazila na travnatém turnaji v Berlíně Belgičanku Elis Mertensovou. Po setech 6-1 a 6-4 a postoupila do čtvrtfinále. V dalším kole narazí na světovou jedničku Bělorusku Arinu Sabalenkovou. Neuspěla naopak Kateřina Siňaková. Ta podlehla nasazené trojce Američance Jessice Pegulaové 2-6 a 4-6. To byly zprávy v jedné minutě a teď už má slovo ranní KISS.
3: Kamarádi, jim říkám, že se mi chce kýchnout a oni just, pojď mluvit, pojď,
4: jo, Roman. Pojď.
5: No, povídej. Pojď,
4: pojď.
6: Dobré ráno.
0: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.
6: Be happy.

0: yeah. Tak přesně tohle jsme si řekli, oh yeah, když jsme vyrazili ráno do rádia. Aspoň tady u nás je tak nádherně.
1: To je tak hezký pocit, když vyjdete ven a nemáte úplně takový to, jak je vám zima. A teď si řeknete, ježiš, ono je vlastně krásně. Kéž by přesně za měsíc byl takovýhle den, protože to budeme na Kiss Party u Máchova jezera.
2: Co jí koukáš pod sukni?
0: Ne, já koukám, co má na sobě, jestli, jak jsme dneska v kraťasech, jestli jsi taky na krátko.
1: Já mám šatičky.
3: Pěkný.
2: A abyste si kysáci vydělali na útratu na baru, až budete na Máchově jezeře s náma pařit, tak nám zavolejte v 7 hodin ráno do soutěže 7 v 7, protože mít třeba takových 7 tisíc korun na útratu, to už je hezký.
0: To budete kamarád i pro všechny ostatní.
1: Jo, to jo.
0: My na vás potom prstem ukážem, řekneme, hele, to je on, co vyhrál ty peníze. On vás pozve na něco dobrýho. Moc bychom si to přáli, protože takhle, co my se tam schováme nějak pod tu stage, která musí být zakrytá, aby nepršelo do přehrávačů. Ale na vás, aby nepršelo, a zasloužíte si, že bude nádherně, protože několikrát jsme u Máchova jezera zažili ty nádherný západy slunce.
1: Jo.
0: A to se hrálo.
1: Kéž by takhle bylo krásně.
0: Co tam hledáš?
2: Předpověď 18. červené.
0: No tak to je ti opravdu řekne pravdu.
2: Hele, já vidím jenom 1. července a to má být 20 stupňů.
0: Mm-hmm.
2: No, to je všechno.
1: To ujde.
0: Tak si jdem zahrát, jdem si zavysílat, jdem vás probudit, kysáci, a já vám za chvilku pustím něco, z čeho jsem měl doslova a do písmene husí kůži, ale bohužel tu špatnou.

0: Co když právě teď někdo z vás jede na takzvaný závěrečný zkoušky v autoškole? Míšo, co ty? Udělala si je na první dobrou? Bylo to v pohodě?
1: Udělala, ale komisař mi po zkouškách doporučil, abych nějakou dobu nejezdila sama.
0: Moudrý muž.
1: Ano.
0: Patriku, co ty?
2: Já taky na první dobrou, nebyl tam asi žádný trouble.
0: Lidi, já našel záznam z autoškoly, až se mi tomu nechce věřit. Mm-hmm. Měli jste lektora v pohodě, jakože nervák to nebyl?
1: Ne, naštěstí ne.
2: Já měl skvělýho staršího pána, tak, ten byl výborný.
0: Tak tenhle týpek, musel jsem ho vypípat, já vám to teď pustím, jo? Má to asi minuty. Já měl z toho na mé husí kůži, jak mi bylo úplně blbě. Chudák, holka za volantem. On jí tam furt šahal, volant, blinkr, zapínal, vypínal, startování a tohle.
1: Ne.
0: No, zkuste z toho vysoudit, jestli tohle je vůbec možný, nebo si někdo dělal srandu, jo? Záznam z autoškoly, z nějaké jízdy, bylo tam víc lidí v tom autě dokonce.
3: Tak dobrý, pouštíme spojka a přidám a zase stejný způsob, pomalý linku. A dáváme si plyn.
4: Já už nemůžu.
3: A tak, a plyn. No dobrý, jo, pardon, tak, plyn teďko moc, ne? Spojku pouštíš. Pouštíš spojku, tak, a přidá... No, tak to jsem zase řekl pozdě. Já se na to vys... Pouštěj spojku a přidáváš si plyn. Ale zase... No, dobrý, tak podruhý, ne, to se musí zkoušet, to je právě ono, tak to je cvik, tak, pouštíš tohle, na tu, a pak teprve přidáváš, napřed poušť a pak teprve přidáváš, zase, pouštíš spojku a přidáváš plyn, až když pouštíš spojku, auto zabere a pak na to dupneš, ne, znovu, pouštěj, ne, víš co uděj, na tohle se vys***, pouštěj tamhle ten pedál,
4: no.
3: Tak, dobrý, tak.
4: Super.
3: Na co se děje zase za problém? Já nevím, co zmáčka, my jsme rádi, že to jede. Ty vole, ještě vymýšlej, co je za plý. Já za to nemůžu, tak se to kroutí to. Kam teď kon?
5: Doprava.
3: Nic nemačkej. Tak a teď se můžeme soustředit na vypínání nějakých píč. A teď na to dupni.
5: A bude se řadit dvojka.
3: Jede. Super, nebude řadit, on je ráda, že to jede.
0: Bude se řadit dvojka, nebude řadit, bude ráda, že to jede.
2: Ten teda má vyřídilku.
1: To je strašný. A proč mi přijde, že to byl Kuba Krabáč?
0: Mně taky. Náš moderátor.
1: Jo.
0: Jo.
1: Má stejnou dikci.
0: Kubo, přiznej se.
6: Raní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: právě si tady říkáme s Míšou a Patrikem, že tady ten song, který jste teď slyšeli, by klidně mohl být dovolenkovým hitem roku 2026.
1: Taková pohodička.
0: Teda teď nemyslím to, co hraje pod náma.
1: Ale to by taky šlo.
0: To si rádi pouštíme, protože to nás vždycky probere. Tak na to dneska ráno máte taky dobrý. Míšo, Patriku, mohli byste udělat co nejlepší c?
1: Jak c?
2: Jako jaký c?
0: Jako takový to opovrhující c?
1: Jako c?
0: Jo. To je ono, ta je on, čávo, mě ukážu teď, jo? Uvidíš, Patriku, že to za chvilku uděláš znova.
2: Vám to přičíst na hlas?
0: Klidně, jestli chceš.
2: Ahoj kamarádi, valíme do Chorvatska a jak jinak než s vámi, všechny pozdravuj.
0: Mě jdou do Chorvatska. Jete,
2: Míra.
0: No počkej, jdou do Chorvatska, jako.
3: Ty teda, otoč se a vrať se, Míro, koukej se vrátit, takhle nám zkazit ráno.
0: Oni jedou bez nás, jo? A koukám, že jim tam posádka spí. Teď ráno takhle, jo? Jak dlouho jedou?
2: Třeba už jsou tam v Chorvatsku.
1: Vážně
2: někde a chrápou.
1: Vážně spí, to už by neměli.
0: Vstáváme, posádko. Takhle ne, tu cestu si za nás užijete.

0: Vamos a la playa! Pro naše kamarády, pro vás všechny, co se teď chystáte na dovolenou, moc si to užijte, jinak jak jsme říkali, že před chvilkou hrál hit Just the way you are, podle nás dovolenkový hit, tak jsme dostali sprda okamžitě od Ani. Pro vás možná dovolenkový hit 2026, ale pro mě písnička, kterou vypínám, protože si připadám, jako když jsem čekající na telefonní lince.
1: Ale to je pravda.
0: Fakt jo.
2: To tyri, tyri.
1: Jo, má to takovej ten pohodovej rytmus a tohle většinou dávají ty operátoři, když čekáš na lince.
0: Nedávaj tohle.
1: Jo.
0: Tak to slyším prvně, aby David a Getu hráli na telefonní lince teda.
2: Ale bylo by to hezký.
1: Třetí v pořadí.
0: Jo.
1: Vyčkejte na lince.
0: To je pravda, to tě štve vždycky.
1: Jo.
0: Už brzy se s vámi spojíme a čekáš půl hodiny.
2: A ještě jak to mají přepálený medický příběh. Ani,
0: no tak asi to má něco do sebe.

0: KIS počasí.
1: Dnešní den přinese letní počasí. Zpočátku skoro jasno, postupně polojasno až oblačno a na horách ojediněle přeháníky. Nejvyšší teploty vyšplhají na 27 až 31 stupňů Celsia.
0: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Kratom bude možné koupit legálně až od 21 let, oznámil to premiér Andrej Babiš. Zakázán má být prodej přes internet. Zavede se spotřební daň a DPH se převede ze snížené do základní sazby. Poté, co prezidenti Spojených států a Íránu elektronicky podepsali memorandum o porozumění otevírající cestu k mírové dohodě, začala platit všechna jeho ujednání. Podle Pákistánu, který jednání mezi oběma stranami zprostředkoval, má Írán okamžitě otevřít blokovaný Hormuzský průliv a Spojené státy ukončit blokádu íránských přístavů.
0: Sport.
1: Velký otřes proběhl ve fotbalovém Liberci. Generální ředitel Slovanu Jan Nezmar vyhodil kouče Radoslava Kováče před sobotním startem přípravy na novou sezónu. Tým by měl převzít Branislav Fodrek. Změny v realizačním týmu má klub oficiálně potvrdit dnes. Tolik zprávy v jedné minutě. Hezké ráno.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.
2: Be happy. What's going on?

0: Na Kisu si jedeme to nejlepší od 90. let. A jaký asi máte den, Láďo?
1: Dneska mě čekají s kamarádem nebo s klukama ústní zkoušky, tak nám držte palce.
0: To jo.
2: Budeme držet pěsti, ale věříme, že se vám bude dařit, protože zazáříte. Dneska totiž je den hvězd. Přesně totiž před 84 lety se narodil Paul McCartney. A já si říkám, jestli mladí lidi dneska ještě vůbec vědí, kdo to je Paul McCartney.
0: To snad jo.
3: Jo, tušej, aspoň to jméno určitě znají.
2: Ale říkaj si, jo, znám to, někde jsem to slyšel, ale nevím.
0: 100% to víc, když se řekne skupina Beatles.
2: To
0: tak,
2: jo.
0: Tam na 100%. Hele, Paul McCartney, co všechno ten chlap zažil. Narodil se během druhé světové války, zažil nástup rock'n'rollu, jaký tohle muselo být úžasný. Seznámil se s Johnem Lennonem, o kterého bohužel i přišel, když byl zavražděn někdy v roce 1980. Zažil Beatlemanii, kdy fanoušci omdlevali jenom při pohledu na kapelu. Byl povýšen do šlechtického stavu, nyní je to Sir Paul McCartney.
2: Ano.
0: A teď to nejvíc pro vás fanoušky hudby. Paul McCartney zažil přechod od vinilů přes kazety, CDčka, MP3, po streamovací služby. On zažil úplně všechno.
3: Ty myslíš, že si něco z flešky doma pouští?
2: Není se čemu divit, že od roku 2012 má svoji hvězdu na hollywoodském chodníku slávy. A chtěla bych ve 84 letech mít na Instagramu přes 5 milionů sledujících.
3: Ale tak co, kdyby jsme dali originál od Beatlesáku? Prostě to by si to zasloužilo.
0: Ale žádný remixy a podobně,
3: no.
0: Ale jaký song dáme?
2: She loves you. She loves you, yeah, yeah, yeah.
0: She loves you, yeah, yeah. Ale jestli můžete a nikoho nebudete rušit, zpívejte.

0: nejlepší ranní šot, který jsem tu kdy slyšel.
1: Jo, tak mě to baví.
0: Cože?
2: Je.
0: Víte ráno. Radio Kiss.

0: Gratulujeme všechny vítěze naší ranní soutěže.
1: Přes 400 000 korun jsme poslali na vaše účty a jedeme dál.
0: Soutěžit budeme i po celé léto.
2: 7-7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss. Partnerem celoroční soutěže 7-7 je Comfort Group.
3: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

Vybavte se na léto v kysáckém stylu. Sluneční brýle, šiltovky, trika, mikiny, osušky, ale taky zapalovače, klíčenky nebo samolepky najdete právě teď na webu kiss.cz. V našem Kiss Shopu.

0: Ahoj, kysáci, hezké ráno. Jenom malé upozornění, jak mi tady Patrik říkal, v následujícím vstupu zazní slovo prdelka.
1: Jediná noční show České.

0: velká, jo.
1: A kolik prdelek bude v noční show, hele?
0: Ty jo.
2: No to jo.
0: Totiž, aby jsme se k tomu dostali, on dnešním hostem noční show bude Miroš Majda. A na to jsem zapomněl, že vy jste byli parťáci v Superstar.
2: No, nebyli jsme parťáci, on vystupoval v Superstar, dostal se daleko, ale je to, a teď nevím, kolik let zpátky, to se přiznám.
0: 2009. Tady koukám teď na to, že tak. Si ho lidi pamatují z první řady soutěže Superstar rok 2009.
2: No já jsem zvědavá, o čem si budou povídat, protože on byl lamač dívčích srdcí, on měl přece ty dlouhý blondětý vlasy.
1: A on je furt takový namakaný, jako jo, tohle je, podle mě ty holky hezký, z něj slintají. Jako.
2: Ano.
0: A kde on vystupuje ještě teď v současné době?
3: On vystupuje ve Valda Gangu, já to úplně
0: No hele, Patriku, ty jsi teda našel úryvek písně, kde je Miroš Majda a naše duc.
1: Ano, Míša mi to připomněla, já tu písničku znám, ale je to skvělý. Musel jsem tam dát začátek před refrénu, protože tam uslyšíte hezky duc.
0: Co to je za píseň?
2: Je to Popelka.
0: Jo, to už vím, to bylo na YouTube všude.

0: Takže tohle mají kysáci hledat s H. Pho?
1: Ano, pohopelka jako pho, ta polívka.
2: Počkej, proto, no. Míša tam furt dělá polívku.
1: Já tam dělám pohočko.
0: Tak to si dejte. A Miroš Majda dneska po 10. večer v noční show na Kisu.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Nejaktuálnější a největší nehoda posledních minut, ta se stala v Praze na Štěrboholské, jak píše Filip, před Štěrboholama směr z Černáku, 4 auta v sobě v levém pruhu, takže počítejte s tím, že budou velké kolony. Za chvilku se uslyšíme v soutěži 7 v 7.

0: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
1: Potraviny, kosmetika i barvy z konopí pro váš domov a zahradu. Rodinná firma s tradicí Hemp Production nabízí kompletní řadu konopných výrobků. Olej zastudena lisovaný, loupané semínko, doplňky stravy, masti a mýdla, výrobky pro koně, mazlíčky a dokonce lazury a oleje na dřevo. Více na hempcentrum.cz.
2: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach, my už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby@legal.cz.
3: Mami, kam pojedeme o víkendu?
4: Tam, kde hopneš a tradá, máš dobrodružství.
3: Hop a tradá, to zní jako...
4: Hopstráda, lanový park v Náchodě u zámku.
3: A co tam je?
4: Lanovky, překážky a spousta zábavy. Od května každý víkend.
3: Hopstráda!
4: Hopstráda.cz.
5: Rádio KISS. Počasí.
6: Dnešní den přinese letní počasí. Zpočátku skoro jasno, postupně polojasno až oblačno a na horách ojediněle přeháníky. Nejvyšší teploty vyšplhají na 27 až 31 stupňů Celsia.
5: Radio KISS. Zprávy v jedné minutě.
6: Prezident Petr Pavel by rozvolnění nebo odstranění limitů pro rozpočet považoval za mimořádně rizikové. Pokud by ale dočasné zvýšení deficitu bylo způsobeno výraznějšími investicemi do prorůstových opatření, pak by smysl dávalo. To ale bude moci posoudit až ve chvíli, kdy uvidí konkrétní znění návrhu. Prezident Petr Pavel to řekl na Vysočině. Dovolená na italské Sardinii letos vyžaduje mnohem více plánování než dřív. Na řadě slavných pláží nově platí přísná pravidla pro návštěvníky, která mohou turisty překvapit. Za porušení hrozí pokuty v přepočtu až desítky tisíc korun. Ostrov tak reaguje na přetížený turismus a neukázněné návštěvníky. A teď zpátky domů.
7: Druhý červencový víkend budou muset řidiči cestující po dálnici D10 v obou směrech počítat s uzavírkou části silnice mezi na sebe navazujícími exity. Kvůli bourání lávky pro pěší nedaleko Brandýsa nad Labem Starou Boleslaví bude objízdná trasa vedena dvěma různými směry. Pro KISS Blanka Holoubková.
6: Sport. Český cyklista Matias Vacek obsadil v úvodní etapě závodu kolem Švýcarska páté místo. Za vítězným Tadejem Pogačarem ze Slovenska zaostal o 4 minuty a 2 sekundy. Zprávy jsou za námi a před námi je soutěž 7 v 7, tak držím palce.
8: 7 v 7.
9: Zavolejte právě teď do Rádia KISS a vyhrajte až 7000 korun.
8: 210 323 323.

0: Radio Kiss, to je opravdu továrna na radost.
1: Bylo 7 hodin ráno.
2: A na Radio Kiss
1: začíná soutěž 7-7.
0: Totiž my to tady slyšeli. Radost Anet, která se dovolala do soutěže 7-7. Ona je tak nadšená. Anet, hezké ráno, zdravíme tě.
3: Hezké ráno všem, ahoj, ahoj.
0: Ahoj, Anet. Tak hele, pro tebe je to asi tak, že ty jsi se dlouho snažila dovolat do soutěže, viď?
3: Hele, asi měsíc, takže pohoda.
0: No ty jo.
4: Wow, vyšlo to.
0: A je to tady. Anetko, takže víš, co se děje? Chápeš, že teď budeš soutěžit o peníze?
3: Ne, asi to nechápu, já už jsem vyhrála teďka.
0: No. Že se zdovolala. Anet, teď to bude o tom, že Míša bude házet hrací kostkou, číslo, které padne, násobíme tisícem, ty to určitě víš, jak to funguje. No a ano. Kdyby byla šestka, přidáme bonus 1000 korun, ať si vezmeš 7000 a o to víc si užiješ léto, dobře?
3: Jo, dobře, jdeme na to.
0: Jsme domluvený.
5: Ha, Anet, já bych si tak strašně přála ti hodit tu šestku.
3: Hele, já bych ti to taky přála.
0: Yeah. To je dobrá.
5: Ha, dobře, tak jo, jdu na to, jo?
3: Tak jo.
0: Teď už to nejde vzít zpátky, Míšo.
5: Nejde.
0: Co je?
4: Nech toho.
0: Ne, že tam není jednička.
5: Anet?
3: Ano?
5: Máš už teď hezký den?
3: No, jasně mám.
5: A seš psychicky připravená na to, že ho budeš mít třeba ještě o kousek hezčí?
3: No, nevím, jestli to zvládnu.
5: Budeš muset, protože na hrací kostce padla šestka,
0: jo!
5: Takže vyhráváš 7000!
4: Nikdo lepší to dneska nemohl vyhrát.
0: Zač, Anetko.
5: No, já mám takovou radost.
0: Ježiš.
3: Jako sedmička je moje nejšťastnější číslo. Prostě jo.
4: Takhle má vypadat čistá radost.
5: Kysáci, učte se.
3: Děkuju strašně moc. Jo, a to se nemůže do práce, už mám vydělávě.
0: No jasně, pojď domů. Anetko, pořádně si to užij, tvých 7000 korun ti brzy přijde na tvůj účet, ať máš o to veselější léto, jo?
3: Děkuju, já vám strašně děkuju, jste úžasný, ahoj!
0: Ahoj!
1: Partnerem celoroční soutěže 7-7 je Comfort Group. Znáte to, přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
5: Romane, máme my jako Radio Kiss nějakou učebnici?
0: Ne.
5: Měli bychom, protože bychom to tam měli zapsat. Takhle má vypadat radost.
1: 7-7. Zítra opět pokračujeme. 7 hodin ráno na Radio Kiss.
6: Be happy.

0: Já to nedám emočně. Tohle jsou tlaky, to není možný.
1: Ty se normálně jak na horský dráze.
0: Jo, skvělá výhra. 7000 korun jsme totiž rozdali naší posluchačce Anetce.
2: Já mám z té Anetky takovou radost, že normálně se mi chce brečet z toho, jak nádhernou, úžasnou a přirozenou radost měla.
0: Přirozenou rizí radost.
3: Ano, takhle to má vypadat, když se vám opravdu něco podaří.
1: To opravdu nemělo chybu. No. A hlavně Anetka už vyhrála, jak to říkala, vyhrála ve chvíli, kdy se dovolala. A ještě navíc jí opravdu padla na té kostce šestka.
0: Takže naší hervice na recepci tady píšu 7000 korun, aby dostala. A asi místo Anety napíšu Mariah Carey, ne?
1: Proč Mariah Carey?
0: Mariah Carey je taky ta, co dokáže ty vyšší oktávy, ne? Když zpívá. Poslechni Anetku. To je radost, wow. Jo. No tak jo, co je skvělý říct, že tím to nekončí a i v létě pojedeme tuto soutěž a to si myslím, že bude trošku větší šance se dovolat.
3: Jo, jo.
0: Protože hodně posluchačů pojede na dovolený a hlavně ti, co nebudou se vstávat do práce, si budou chtít přispat. Mm-hmm. Takže možná to fakt klapne.
3: Takže kysáci, pokud jste se doteď nedovolali v létě, to 100 proklapne.

0: Mistrovství světa ve fotbale je v plném proudu a přichází novinka. Hned po skončení šampionátu se totiž sjednotí lajnování hřiště společně s hokejem, což v praxi znamená, že stejně jako v hokeji budou lajny modré a u brány červené. Ale to je až hudba budoucnosti. My se zaměříme na dnešek, protože se pro Českou republiku dnes udá velký boj.
1: Pokračuj.
2: Velký boj.
1: No, to jsem chtěl dodat.
2: Ty jsi mi vzal vítr z plachet.
3: A co se teda dneska bude
2: Já
3: dít?
2: Jsem to zapomněl.
0: Dneska hrajeme od 18 hodin proti Jihoafrické republice.
2: To jsme chtěli jít na pivo?
1: No.
2: Po takovým vstupu nemůžem ven. Mezi fotbalisty, tyjo.
1: Musíme fandit dneska.
2: A my to ještě s Patrikem a s Lukym a dalšíma kolegama máme domluvený, že dneska, víš, otevřem a budem fandit. Já nikam nejdu, ale po takový zprávě.
4: To dáme nějak.
2: Dostanem na budku někde.
1: Ne, to bude podě.
2: Tak jo.
3: Maximálně se stane, že vám třeba někdo drcne do piva, no. Jo. A stane se tohle.

0: No a jak to teď udělat? Po tom předchozím vstupu nám nikdo nebude věřit, že to, co teď řekneme, je pravda, ale...
1: No, tak o to mají důvod víc volat ve 8:45.
2: Kysáci, teď nám věřte, tohle je pravda.
0: Protože Lou Fanánek Hagen dneska slaví 60. narozeniny.
2: Wow, frontman Tří sester dneska bude velmi oslavovat.
0: To už je něco.
1: 60?
0: Už 60. Pan inženýr ČVUT vystudoval.
3: Pane inženýre.
0: A je to fakt borec, který napsal texty pro Karla Gotta, Lucku Bílou, Hanu Zagorovou, Věru Špinarovou. Podílel se na muzikálech jako Kleopatra, Tři mušketýři. No. Ale my všichni asi jsme nejvíc rádi za to, že prostě dal dohromady tři segry.
2: Přesně tak, já jsem na nich musím říct vyrůstal, protože u nás ve Strmilově na hřišti každý rok vystupovali a já je prostě mám v srdci.
0: A dokážu si představit, že po dnešním fotbalovém mistrovství uvidíme, jak to dopadne. Dnes jarem si možná tři ségry, pokud to tady dobře dopadne, na oslavu určitě dáte.
2: Ty si zaspívá každý.
0: Patriku, jakou tedy dáme od Tří sester?
2: Já bych dal tu jejich klasiku, ne? Pianovku, hele.
0: Máš ji tady, hele. OK. No tak jo, Faránku, všechno nejlepší k narozeninám. Nahaj.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Na cestu do práce, tohle jsme vám museli pustit, aby jsme oslavili, když má dneska Fanánek 60. narozeniny. Co vy, jak se jede?
2: Tak chci nahlásit dlouhou kolonu. Už od 9 křížů směr Brno.
1: Jako vždycky, velké kolony můžou být i u Černiáku, protože jak jste psali před Štěrboholama, směr Černiák, 4 auta v sobě. Už je to tam déle, tak uvidíme, jak dlouho to bude trvat.
3: V Novém Městě nad Metují se v ulici 1. máje srazil osobák s nákladňákem a další nehodu řeší v Litoměřicích v Žitenické.

0: Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha, sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz.
1: Potřebujete, aby vám to v práci utíkalo daleko rychleji? Pusťte si Michaela.
2: Michaeličku, máš ode mě jedničku s hvězdou a pořádně velkou.
3: Ty jsi bůh i ďábel v jedné osobě, kámo.
4: Jseš výborný, jseš prostě skvělej.
3: Michael, super, takhle jsem si dlouho nepobavil.
5: Mě je dneska celý den na umření, sotva lezu. No ale teď si mě teda pobavil.
1: Startujeme v 10 dopoledne. Těším se na vás.
0: Michal Kavalčík. Každý všední den od 10 do 2. Na Rádiu KISS. Rádio KISS. Počasí.
6: Dnešní den přinese letní počasí. Zpočátku skoro jasno, postupně polojasno až oblačno a na horách ujedinile přeháníky. Nejvyšší teploty vyšplhají na 27 až 31 stupňů Celsia.
0: Rádio KISS. Zprávy v jedné minutě.
6: Na okraji společnosti žije až 1,4 milionu Čechů, mezi kterými je přibližně 15,4% dětí ohrožených chudobou. Podle analýzy tvoří tito lidé 12% české populace a pro veřejné finance představují roční náklady zhruba 279 miliard korun. Podíl dětí ohrožených chudobou v České republice je třetí nejnižší v Evropské unii. Evropa se chce zbavit závislosti na zahraničních technologiích. Brusel proto představil dlouho odkládaný plán na investice do vlastní umělé inteligence a datových center. Chce například navýšit kapacitu datových center na více než dvojnásobek. Odborníci jsou ale k těmto plánům skeptičtí.
0: Sport.
6: Čeští fotbalisté dnes nastoupí na mistrovství světa v Americe proti Jihoafrické republice ke druhému ze tří zápasů skupiny A, který hodně napoví o tom, zda projdou do vyřazovací fáze. Svěřenci trenéra Miroslava Koupka po úvodní porážce 1-2 s Koreou potřebují zvítězit. Utkání v Atlantě začne v 18 hodin středoevropského letního času. Tolik zprávy a kdo dnes nazbírá nejvíce bodů v Dořekni, dospívej a domysli, to se dozvíte už za chvíli.
0: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.
7: Be happy.

0: Hraní trojko. Dořekni.
1: Hezké dobré ráno, kysáci. Jsme téměř ve finále rubriky Dořekni to. A tak jsem si dovolil, protože to je naposledy, co zadávám před letníma prázdninama, že použiju některé notoricky známé a legendární hlášky této rubriky. Co je?
2: No.
3: Co?
4: To je o to větší ostuda, když to člověk nezná, když je to notoricky známé.
3: To je pravda, no? Ale já jsem schopná do toho risku jít.
1: Už?
4: Tak dobře.
1: Rozehřej se, první ukázka je doslova na rozehřátí, protože je úplně zadarmo, jo? Chtěl jsem být hodnej v první hlášce, tak máte jistý bodík.
5: Harry!
3: Jdu do baráku!
5: Harry! Jdu do baráku!
1: No, dobrý, oba máte bod, to jsem čekal.
3: Pardon, kysáci, my jsme vám asi urvali uši.
4: My na vás zase řveme. Dál od mikrofonu půjde.
3: Jo.
1: Toto jste zvládli, teď ale přitvrdíme. A pozor, jednou jsme o této hlášce vedli velmi dlouhou debatu, protože vy je znáte z rádiové složky, kde ji máme uloženou, ale tam něco málo chybí, ale víc...
4: Zase okresní přebor.
1: Napovídat
4: že to bude
1: nebudu, tady je originální hláška z filmu Jáchyme, hoď ho do stroje a chci to doslovně doříct.
6: Dovolíte, já so toho některého síle, protože přečino byla...
4: Chybná elektronka, katoda Olomouc.
3: E13.
1: Tak, dobře. A teď jak to tam je?
4: Protože přečino byla chybná elektronka, katoda Olomouc.
3: To prčit, už zase.
4: E13.
1: Tak. Něco vám tam chybí,
4: já vím,
1: protože...
4: Připoju jasa, něco.
1: No,
4: něco, tak no. Bylo. Mám to nedám.
6: Dovolíte, já so toho některého síle. Protože přečino byla chybná elektronka E13 z našeho podniku katoda Olomouc. Přepojuje se k omlově i naša fabrika.
1: Z našeho podniku, to jsme tenkrát řešili, já říkal podniku. Dobře, poslední moje hláška, kterou vám v Dořekni to zadám, je za mě nejkrásnější filmová hláška, která snad je. Opět ji máme uloženou v našem rádiovém počítači a to bez posledního dovětku, který po vás výjimečně nechci, ale patří k tomu. Dořekněte mi tedy doslovně hlášku z filmu Vesničko má středisková.
7: Alpy tě ohromí, Karole, ale tohle, to tě dojme. Ten se na to podívej. Vidíš to?
4: To je zahrádka.
3: Cože? To není to? Myslíš, že to tam řekl? To není to?
4: Ne.
3: To je zahrádka, no, ale co?
4: To není jen...
1: On je za tím autem a kouká na tu přírodu, tak co by řekl, to není...
4: To není...
1: Nevím,
4: kouká, to je zahrádka.
3: To není, to je zahrádka.
1: Tak si to poslechněte, nejkrásnější hláška z českého filmu. Dal jsem ji úplně celou.
7: Alpy tě ohromí, Karole. Ale tohle,
3: to tě dojme.
7: Ten se na to podívej. Vidíš to?
4: Teď.
7: To není země. To je zahrádka. A jestli máš srdce, tak to musíš cítit. Jistou chemii do hajzlu.

0: Dospívej to.
1: Dospívej to.
2: Po rubrice Dořekni to vám zadám legendární slova, která vás provázela celou rubrikou a velmi často jsme si s nimi nevěděli rady. Chci vědět, o jakou devadesátkovou píseň jde, když její refren začíná slovem How.
3: How much is the fish?
4: Ale on to tam nedal, protože čekal, že řekneme how much is její the fish.
3: Její refrén začíná. No,
2: napovím tak. Vám, je to rok 1991. Velmi známá písem.
4: To není 91.
3: How do you do things I didn't do?
4: To se mi líbí víc, člověče. Jo. How deep is your love? A to bude 80.
2: To je Calvin Harris.
4: To je jiný.
2: Jo, to myslíte.
3: Jo.
4: Bee Gees, myslím.
3: Jo, takhle.
4: Takže Adam, Scootery, ale budou to Roxetti.
3: Myslím.

0: Said How Do You Do, rok 1991. Míšo, máš bod, gratuluju. Česká písnička a slovo, které jsme tu měli asi taky tak milionkrát. A já jsem se rozhodl, že tuhle tu písničku tam prostě už konečně dám. To slovo české je... Jedu.
1: Jedu takhle tábořit, Škodou 100 na Oravu.
2: Jedu domů po trati.
1: Nebude tam dávat vánoční dneska, ne, když venku bude 30.
2: A řekl, že jí tam konečně dá.
1: Jo.
2: Já nevím.
1: Tak já dávám Děda Mládek.
2: Tak pojď.
1: A ty dáváš Neckáře,
2: ano.
1: Jo.
2: Jedu domů po trati. Jedu přes kopce.
3: Jo. Jo.
0: Hezké Vánoce.
1: No, můžete tady přestat sbírat body, paní Dinhová?
0: Míša má druhý bod. Bonusová písnička. Další legendární slovo, které nás provázelo v této rubrice, je slovo... Když.
2: No, já jsem to věděla, že přijde.
1: Já
2: když
1: si dám...
2: jsem šel z Hradišťa.
1: Když máš v chaloupce orchestrion, já si dám tuhle.
2: Tak já dám Hradiště.

0: trojko. Domysli
1: to. V rubrice Domysli to je to jednoduché. Položím typovací otázku, kdo typne přesně, získá 7 bodů, případně kdo bude blíže svým typem, tak 1 bod. Můžete si to zahrát s námi, kysáci, když nám nahrajete hlasovku s vaším typem přes aplikaci Rádia Kiss. Léto se blíží, spousta kysáků plánuje, kam si zajedou nebo odletí na dovolenou, ale k pravé české dovolené patří například voda, pořádný táborák a hlavně kempy. A tak se ptám, kolik kempů je v České republice? Data jsou za rok 2025 a chci to zaokrouhlit na desítky.
2: Braná, Utří Veverek.
3: No, spočítej si to.
2: Ufíka.
1: Vreštý u Vltavy.
2: Tam všude stavíme vždycky, no. Krumlov, Spolí, že jo, to je velký, no.
3: Na desítky.
1: Zlatá koruna.
2: Tam jich bude taky pár, no jasně. Tam ale nikdy nedojedem.
1: Taky ne.
2: Nedoplujem tedy. Hmm. Takže...
1: Vyšší Brod ještě je.
2: Ty jo.
1: Vyšáku.
2: Rožumberk, viď.
3: Hele, tam je kam. Hele, já si myslím, že ti bude stačit tak jedna písnička, ne? Než to spočítáš, než to vyjmenuješ. Pak už můžeš rovnou říct.
1: Tak kysáci, pojďte si taky tipnout přes aplikaci Rádia Kiss. A nic nehledejte, zkuste to s náma, kolik kempů je v České republice.
2: Ale to jsou nejenom kempy u řeky, kempy u rybníků,
3: no jo,
2: kdekoliv.
3: Všude.
2: Těch bude.
3: Hodně.
1: Není jich málo.
2: Dobře, tak správná odpověď má hodnotu 7 bodů.
1: Mm-hmm.
2: Uvidíme po 8 ráno.

0: zase povedla pro mistrovství světa ve fotbale.
1: S kysem za volantem po celé republice.
0: Andrea Bocelli, David Guetta, tohle všechno jste teď slyšeli na svých cestách, možná jste se trošku zdrželi na D1, na D2. Koukáme se, že se začíná pracovat na tom, aby to kolem dálnic vypadalo hezky, seče se tráva, takže pozor, pozor na všechny.
2: Bouralo se na dálnici D4 na 56. kilometru ve směru do Prahy a nehodu vyšetřují i na dálnici D5 na 14. kilometru ve směru

0: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
1: Kvalitní kanalizace bez kompromisů, vsaďte na tradici. Ostendorf

0: Osma, český výrobce kanalizačních systémů z plastu pro vnitřní i venkovní použití. Člen skupiny Ostendorf. Spolehlivé systémy s dlouhou životností a snadnou montáží. Více na kanalizacesplastu.cz.
1: Viktorko, kam bys chtěla v sobotu na výlet?
2: Na Jupiter nebo na Saturn.
1: Počkej, to je strašně daleko.
2: Ale půlka třídy už tam byla.
3: Tak daleko to zase není. V planetáriu Praha jste vesmíru blíž, než si myslíte. A dobrodružství ve sluneční soustavě, které tu zažijete, bude možná to nejlepší z celých prázdnin. Z úchvatné projekce budou děti nadšené a věřte, že vy taky. Objevte vesmír jako nikde jinde. Přijďte do planetária Praha ve Stromovce. www.planetum.cz.
4: Rádio KISS počasí.
5: Dnešní den přinese letní počasí. Zpočátku skoro jasno, postupně polojasno až oblačno a na horách ojediněle přeháníky. Nejvyšší teploty vyšplhají na 27 až 31 stupňů Celsia.
4: Rádio KISS. Zprávy v jedné minutě.
5: Silničáři otevřeli 7,5 kilometrů dlouhý úsek dálnice D49 mezi Martinicemi na Kroměřížsku a Frištákem na Zlínsku. Předloni v prosinci zprovoznili první úsek dálnice D49 mezi Hulínem a Martinicemi. Vybudování obou přišlo po valorizaci dohromady na 9,5 miliardy korun bez DPH. Práce na stavbě dálnice opakovaně zdržely námitky a žaloby ekologických aktivistů. Poslanci Evropského parlamentu schválili nové unijní předpisy, které mají zjednodušit navrácení občanů třetích zemí, pobývajících v Evropské unii nelegálně. Návrh předběžně dohodli vyjednavači Evropského parlamentu a členských států a počítá mimo jiné s povinností migrantů spolupracovat s úřady nebo se vznikem takzvaných návratových center mimo území Unie. A teď zpátky domů.
6: Návštěvníky Ještědu čeká pohodlnější cesta po naučné stezce Padáky. V těchto dnech začala její obnova, která zahrne opravu mostků, povalových chodníků i schodů. V příštím roce se dočkají obnovy také informační tabule. Přibližně kilometr dlouhá naučná stezka vznikla v roce 2013.
5: Sport. Angličané začali fotbalové mistrovství světa famózně. Ve skupině L přestříleli medailisty posledních dvou šampionátů z Chorvatska 4-2. I fotbalisté Kolumbie zvládli vstup do probíhajícího mistrovství světa. V posledním duelu prvního kola skupin porazili Uzbekistán 3-1. Tolik zprávy v jedné minutě a Tereza Jandová.
7: Do všech kempů v České republice přejeme hezké ráno.
8: Posíláme vám tam song, který si po ránu můžete pěkně zaspívat. Od Wakefield.
9: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.
10: Be happy.

0: Tady ve studiu Rádia Kiss, kde jsme obklopeni všemi monitory a technikou, si představujeme, jaký to asi teď je v přírodě. Probudit se někde v kempu v České republice s vědomím toho, že máte před sebou nádherný letní den, ať už ho budete trávit někde na procházce, na vodě, u rybníka a tak dále. Je, to musí být hezký.
1: Představ si, že vylezeš z toho stanu v těch kraťasech, teď jdeš do toho kiosku, řekneš, prosím vás, jeden rohlík s máslem a nějaký kavčo k tomu.
0: Jo, to je nejvíc.
2: Já hlavně mám ráda ty spacáky, víš, jak seš do toho zachumlaný, pokud teda není už vedro, no.
0: Takže, jak zněla tvá soutěžní otázka?
1: Kolik kempů je v České republice? Data jsou za rok 2025 a říkal jsem, že to chci zaokrouhlit na desítky. A kysáci nám tipovali.
3: V České republice si myslím, že kempů, tyjo, já bych řekl, tak kolem 200 jich může být.
4: Mm-hmm. Si myslím, že bude takových 250 tisíc kempů v České republice. Ahoj, Lenka.
1: Lenko, řeknu na rovinu, že jsi to přestřelila. Hodně.
0: Tyjo.
1: To by byl kemp všude.
2: Kempový národ.
0: A to jsme ale.
2: No? To jsme.
5: No tak to je jednoduchý. Dneska je 18. takže 1800 kempů.
0: Taky jsem koukal na... Hele, ty jsi zpříklad na zdraví, Míšo.
2: Co takže... řekl za číslo?
0: 1800.
1: Je to pravda.
2: Aha.
0: Ej.
1: Dobře.
0: Co nápověda, Patriku?
1: Nejvíce kempů je v jižních Čechách, a to 132 kempů. V ostatních krajích je to znatelně méně, například v Ústeckém kraji je to 34 kempů, nebo ve Zlínském kraji 22 kempů.
0: Hned jsem chtěl dát odpověď, ale promiň, beru kalkulačku a správný tip ti dám až po písničce.
2: Jo.
0: Já byl hodně dole.

0: i otázku, kolik kempů je v České republice. To byla dnešní otázka v rubrice Domysli to. No, těšíme se tam, taky nás čeká voda, takže snad vyjde i počasí a budeme oslavovat to, že teď dostanu 7 bodů. Takže díky za nápovědy. Myslel jsem si původně, že to bude mezi 500 až 1000 a že to je málo po tvé nápovědě, ale když jsem to zprůměroval, stejně zůstávám u čísla 840.
1: Tolik?
0: Moc.
1: Tyjo, já jsem o dost níž.
0: Kolik?
1: Já jsem původně to počítala tak, že máme 14 krajů a říkám si zhruba 20 kempů na kraj, tak jsem si říkala, tak to je 280. Po té nápovědi a po těch typech jsem to zvedla na 420. Ale já jsem třeba hodně nízko.
2: Dám 640.
0: 640?
2: Jo.
0: Opravdu?
2: Ne, nechám 840. Abych potom nelitoval, kdyby náhodou.
0: Romane.
1: Ten ti nepomáhá.
2: 640.
0: Tak jo, 640. Počkej, já v tom mám teď trochu guláš. Míšo, kolik jsi říkala ty?
1: 420.
0: Míša, 420. A ty, Romane?
2: 640.
0: 640.
2: Tram-tadadá.
0: Tram-tadadá. V České republice kolik? Je k roku 2025 přesně 568 kempů. Tím pádem je stačilo číslo 570. A vůbec teď nevím, kdo je blíž. Kdo? Roman si myslím.
2: I kdyby ne, dejte Romana.
1: Jo.
2: Hele, tyjo, no tak to jsem hodně přestřelil s původními 800. Ale můj první tip 500 minimálně byl hodně blízko.
0: To jsem si říkal, že budeš
1: bylo
0: mít dobrý.
1: Blízko. Ale zase víme, že máme hodně typů, kam vyrazit. Víš to, kempu v České republice.
2: Moc vás tam zdravíme. Jestli vás teď čeká víkend v kempu, vybrali jste nejlepší možný termín, protože v České republice bude nádherně.

0: hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajná akce. Tak buď od 20. června u toho.
1: Duran Duran. Poproková legenda se vrací do Prahy. 24. června v pražské O2 aréně. Zažijte po dlouhých 14 letech živě geniální Duran Duran a jejich největší hity. Už 24. června v Praze. Vstupenky už teď na LiveNation.cz. Podporuje Radio Kiss.
2: Nejoblíbenější hity jukeboxů Radia Kiss.

0: Rádia Kiss. Už dnes večer od 6 hodin. Rádio Kiss. Počasí.
1: Dnešní den přinese letní počasí. Zpočátku skoro jasno, postupně polojasno až oblačno a na horách ojediněle přeháníky. Nejvyšší teploty vyšplhají na 27 až 31 stupňů Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Podmínky pro možnost vlády zvyšovat výdaje státu nad schválený rozpočtový rámec by měly podle Senátu být přísnější. Horní parlamentní komora kvůli tomu upravila spornou novelu o veřejných rozpočtech, kterou tak bude muset znovu projednat sněmovna. Ministryně financí Alena Schillerová se senátními úpravami nesouhlasila. Pověst Chorvatska jako relativně levné destinace pro strávení dovolené už dávno neplatí. Ve srovnání s předchozím rokem tam podle analýzy vzrostly ceny za kempy o 12%. Pro milovníky kempování zůstává levné Německo a země severní Evropy, Norsko a následuje Švédsko.
0: Sport.
1: Trenér fotbalové reprezentace Miroslav Koubek připustil, že ve druhém utkání na mistrovství světa proti Jihoafrické republice chystá změny v základní sestavě oproti úvodnímu duelu s Koreou. Národní mužstvo potřebuje v boji o postup ze skupiny zvítězit. Zkušený kouč ale před klíčovým zápasem nervozitu nepociťuje. Tolik zprávy v jedné minutě a pokračuje ranní Kiss.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
2: Be happy.

0: A teď upřímně, kdo by rád viděl koncert Gigiho D'Agostina, ruku nahoru.
1: Tady.
0: Celý studio se hlásí.
2: Bylo by hezký vidět Gigiho, kdyby tam Gigi byl taky.
0: On je to s ním takové komplikované, nevím, na co narážíš, Míšo, že rád něco slíbí a občas to potom i často ruší, no.
3: Takže je to těžký ho asi dostat do České republiky, ale jednou tady určitě bude.
0: Ale Michal se ptal včera na něco jiného.
4: Koho byste za trest poslali na nějaký koncert?
0: Za trest někoho poslat někam.
2: Máte někoho takovýho?
3: Romane.
0: Jak to? Ty první. Já vím, co odpovíš.
2: Nechce.
3: Mám to dát?
0: Jak chceš ty?
3: Já, ať ho má kdokoliv rád, já proti tomu nejsem, úplně v pohodě, v pořádku, ale mě kdyby měl někdo někam poslat za trest, tak je to na koncert rapera Reiga.
0: Jo, počkej, kdy ty jsi říkal nějak, že...
3: Já jsem s ním měl ne konflikt, on si to asi neuvědomil, ale zachoval se ke mně ne úplně dobře a od té doby ho bytostně fakt nemám rád.
0: No to máš plný právo. No já nepůjdu daleko teda.
3: Jo.
0: Já jako všeobecně, kdyby mě někdo chtěl strestat, tak mě může poslat na koncert, bohužel téměř jakéhokoliv současného českého rapera,
3: jo,
0: který nadává, samá zloba, nenávist a ještě to pořádně neumí otvírat
3: to
0: pusu.
3: Máš pravdu.
0: Jako, chápu to, že se to líbí, ale mě nikdo nevysvětlí, že to je správný, no.
2: Kdybyste mě někdo chtěl opravdu potrestat, tak mě pošlete na koncert Řezníka. Já jsem od něj nikdy nic neslyšela. Ty jsi nikdy nic neslyšela, no tak mi pustili asi to nejhorší, co jsem mohla slyšet, ta holka v mém sklepě. A stačilo.
0: Tak co vy, kysáci, to je důležitý.
5: Byl by to teda můj syn Ráďa, který úplně nesnáší novodobé zpěváky, prostě vždycky vyloženě se stehne, chytne jak kdyby rapla. Takže radí, já bych tě poslala na Marka Ztraceného.
6: Jedině Eva a Vašek, protože to se fakt nedá poslouchat.
7: Tak já bych určitě za trest poslal někoho na koncert Justina Bobra, protože to se fakt nedá.
8: Já bych za trest poslala svého manžela na koncert Lunatiku. Já bych si to osobně užila, ale můj manžel by totálně trpěl.
4: Tak pojďme na toho vítěze, komu to dneska dáme.
9: Určitě bych někoho zavřel a pustil mu tam minimálně na 2 hodiny. Baby shark, baby shark, ale jinak pro mě by byl trest ztracený.
0: Teď ještě ten začátek songu. To Marku, slyšíš to?

0: 18. července u Máchova jezera.
1: A uvidíme se tam přesně za měsíc.
2: Pláž Kluček, jako vždy, u městečka Doxy, písek, drinky, kysáci a ta nejlepší hudba.
3: S vámi všemi i s moderátory víc jak polovina týmu Rádia Kiss se na vás moc těší a doufám, že jste nepopili ty termíny a už tam teď nestojíte, protože koukáte na hodinky. 18. ale to je dneska.
2: No, ale dneska by počasí vyšlo.
3: Informace najdete u nás na webu kiss.cz, stejně tak jako vstupenky, které můžete koupit. A bohužel ano, vyprodáno, co se týče VIPka, beznadějně. Kysáci to ještě zkoušejí, si náhodou tam jako někde není pár míst navíc. Ale vemte si to, jak by to bylo nefér vůči těm, co chtěli prostě dobré místo a bylo by vás tam nakonec tolik, že byste tam byli jak sardinky a neměli komfort. Takže ne, není tu možnost jakkoliv VIPko rozšířit, to už je beznadějně vyprodáno.
1: Ale stejně si říkám, že je kolikrát lepší být v tom kotli, protože člověk pak nasaje tu atmosféru.
3: To je pravda.
2: Ano, moc se těšíme.
3: Atmosféra, až bude zapadat to slunce a pustíme si ty největší pecky.

0: výzvě, kterou uslyšíte v dopoledním vysílání Michala Kavalčíka, zavolat co nejrychleji do studia. Více o soutěži najdete na webu kiss.cz.
1: Puella, značka prémiových vůní do praní a pro domácnost, která si získala srdce žen napříč Evropou. Puella tvoří okamžiky, na které se nezapomíná. Puella vůně.cz. Puella, Puella, Puella.

elektroničtí pionýři se vracejí zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.livenation.cz.

pátek od 6 do 10 večer s Martinem Hovorkou na KISu. To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Rádia KIS. KIS. Rádio KIS. Be happy. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

0: jakoby ale pořád lepší než originál. A patří. Dobrý.
1: Kachna. Raního kisu.
0: Hrajce Tvec, zpívali, vy už jste věděli, že máte volat sem do raní Kachny, jak už znáte tento čas, že se to jde vyluštit a Luky je na telefonu. Ahoj Lukáši.
2: Já vás zdravím všechny kysáky.
0: No my tebe taky, jak se dneska máš?
2: Pracovně, teď jedu kamionem do Olomouce a mám ještě před sebou pár kilometrů, no.
0: Tak to jo. Co budeš mít dneska k obědu?
2: No, to tak zatím ještě netuším.
0: A ještě nevíš, tak to jo. A v kolik jsi vstával dneska?
2: 5 ráno.
0: To je brzo. A co jsi měl k snídani?
2: Kávu a buchtu.
0: Aha, co počasí, jaký je u tebe?
2: Hele, aktuálně to je 20 stupňů, jsem teďka kousek za Mohelnicí.
3: Vypadá to, že si pokecáte opravdu Míšo, pěkně, kluci, promiň, ale o
0: ticho,
3: co jde?
0: Ticho, ticho. Jakou máš nejradši písničku, prosím tě, Luky?
2: Teď jsem
0: strašně volat,
2: já jsem
3: multižádrový. Ale my máme vyhodnotit raní
0: Míšo,
3: Kachnu.
0: Tvoje nejoblíbenější barva, Luky?
2: No, tak vzhledem k tomu, že se o ty barvičky jednalo v raní Kachně, jasně, tak moje nejoblíbenější barva je teda tyrkysová, která zmíněná vůbec nebyla. Ale raní Kachna je ta, že budou...
0: Počkej, no ale na to já se vůbec neptám, na raní
3: Kachnu. Počkej, Romane, ale to je to hlavní, co se tady má řešit, raní Kachna.
0: Jo, takže tohle je špatně. Já vám jenom něco připomenu, jo, to je hlasovka ze včerejšího dne.
4: Zdravím raní trojku, teda Romane, dej si flákanec. Zdraví, nasičák.
0: Včera jste mi vytýkali, že si málo povídám s posluchačem. Teď mi vytýkáte, že si s posluchačem povídám. Můžete mi říct, co je správně teda?
5: Musíš najít nějaký balanc, Romane.
0: A jak ho mám hledat?
5: No prostě mezi třeba 30 vteřinama a minutou.
0: No, no dobře, no.
3: Ale hlavně si s ním povídat o tématu, které se má řešit.
0: Tak si to udělejte sami.
3: Luky, ahoj.
2: Ahoj, Míšo.
3: Tak co, v kolik plánuješ jít dneska spát?
0: Nech toho, Míšo. Ne, pojďme na vážno, Luky. Co byla raní Kachna podle tebe?
2: Takže podle mě raní Kachna je to, jak říkal ráno Patrik, že se budou přemalovávat v fotbalovým hřišti ty čáry, stejně tak, jako jsou v hokeji, červená, modrá a podobně. Mm-hmm. Tak podle mě je to raní Kachna, ale aspoň by to nebyla taková nuda na tom fotbalovým hřišti.
5: No přesně, teď je v tom bordel všude, jsou samý barvy jiný, prostě takhle se to sjednotí, ne? Teď by to bylo dobrý.
0: Ještě, že jste to uvedli na pravou míru, teď to znělo hrozně, tyjo. Fotbalový národ a my tady modrý čáry a tak dále. Takže Luky, dobrá práce, zachránil jsi to a bylo to opravdu raní Kachnou, takže ti posíláme balíček, jo?
2: Díky moc.
0: Tak jo, no a co budeš dělat dneska?
2: Já budu pracovat a jestli můžu... tak já bych chtěl poprosit pozdravovat moji přítelkyni Máju, která je teďka v Pardubicích v práci a že bych jí chtěl vzkázat, že jí pořád mluvím a že na ní moc myslím.
0: To je moc hezký.
3: To je krásný.
0: Tak jí zdravíme. A řekni mi, měl jsi dost prostoru v éteru dneska?
2: Hodně.
0: Dobrý! Byl jsi dobrý parťák. Ahoj, Luky, šťastnou cestu.
3: Ahoj.

0: is the answer.
1: Hele, Romane, já si k ní popovídám, tak zavolej. Jsou na tebe hnusný, viď? Máš zavolej, dáme řeč, hele, není problém.
2: Prosím tě, Jarouši, nevymýšlej. Tak se Roman vypovídal, hotovo.
3: No tak já to dělal kvůli vám, že jo?
4: Co děláš?
3: Volám Jaroušovi.
4: A kvůli čemu?
3: Nazdar, kamaráde!
5: Tak co, Jaroušo, dobrý?
3: Co ty, stará vojno?
5: No, pohodě, hele, mám se dobře, viď, čeče, se tam na tebe hrustí pěkně, viď.
3: Ale to oni, to je taky škádlení jenom, víš, vzájemný no, tohle.
5: Takhle. No, taky musíš zavřít pusu, řekni, že prémě nebudou leto.
3: Oni to zvládnou nějak. Hele, počkej, já jenom pustím písničku Kysákům pomalejš, nebo potišejš, my si budeme povídat. Chystejte dopravku, jo, Míšo, Patryku.
4: Já už ji chystám, ano.
3: Kam jdeš, Jarouši?
5: Ale já jsem tady v Válkovicích a jedu do toho, jedu do Švýcarska, viď?
3: Ty jo, kus cesty teda.
5: No, kousek, 400.
3: Co máš za zády, co vezeš?
5: No, jedu dodávkou malou.
3: No a dobře, ale nějaký náklad nebo pro něco teprve jedeš do Švýcár?
5: Ne, mám tam nějaký dva gitterboxy nějakého hliníku.
3: Jo, tak to jo.
2: Nechcete nechat hrát tu písničku?
3: Jsem tě narušná.
4: A můžete... někdo chce poslouchat tu písničku
5: ale
4: třeba?
5: Ale můžete nás nechat bejt chvíli.
4: A ty buď taky ticho.
3: Kamaráde, ty si borec. Jarouši, zdraví tě, Kys.
4: Ahoj. Ahoj. Ahoj.

0: Dám si dneska zkusku s vedením a opravdu to udělám, jako.
1: Proč?
0: Přijde mi, že se tady nemůžu realizovat, samá muzika a pořádně si nemůžu popovídat s někým.
2: S kysem za volantem po celé republice.
3: Jo, ale no někdy ti uděláme třeba takovou podcastovou hodinu, budeš si jenom povídat. Hele, yes man.
0: Ale jste borci kysáci, oni jsou tady s tou nadšený, posílej nám hlasovky, je to s váma skvělá jízda. Bohužel někde to bude stát díky kolonám a nehodám.
4: Kousek zatouží mi ve stěru na Plzeň, práce na silnici, semafory, zdržení zhruba 5-10 minut.
5: T11, směr Praha, zhruba 9,5 km před sjezdem nad Chlumec. Stojí to v obou směrech. Tak doplňuji, je to 70. kilometr T11, směr na Prahu.
3: Děkujeme, my jsme dostali info, že dálnice D11 je v tuhle chvíli obousměrně uzavřená právě na zmíněném 70. kilometru. Luky, co máš dál?
6: Kdo jedete po Kbelský, dávejte bacha, bude tam jeden pruh zablokovaný, protože se kolega s kamionem opřel do osobáku.
0: A nakonec něco ve Frýdku?
7: Pozor, ve Frýdku místku ulice Malý Kloredov, křižovatka Rigrova, srazil se tam senior taxi s rohlíkem.

0: Zimní zahrady CR Sklo. Zřejmě celkem slušný oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Mami, kam pojedeme o víkendu?
2: Tam, kde hopneš a tradá, máš dobrodružství.
1: Hop a tradá, to zní jako...
2: Hopstráda, lanový park v Náchodě u zámku.
1: A co tam je?
2: Lanovky, překážky a spousta zábavy. Od května každý víkend.
1: Hopstráda!
2: Hopstráda.cz.
3: Tyjo! To je bordel, to je binec, to je ale nepořádek.
4: Kdo pak to uklidí?
5: Uklid.to. Úklidová služba pro domácnosti a firmy. Najdete nás v Kercher centru v Litvínovicích nebo na uklid.to.
6: Radio Kiss. Počasí.
7: Dnes si užijeme letní počasí. Zpočátku máme skoro jasno, postupně bude polojasno až oblačno a na horách se ojediněle objeví přehánky. Nejvyšší teploty vyšplhají na 27 až 31 stupňů.
6: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
7: A u počasí ještě zůstaneme. Česko čeká tropický víkend s teplotami nad 30 stupňů Celsia. Zítra meteorologové čekají až 34 stupňů a v sobotu až 36 stupňů Celsia. Od soboty se pak mohou místy objevit i silné bouřky. Horké počasí neustane ani na počátku příštího týdne. Mírné ochlazení by mohlo přijít v jeho polovině. Největší jezero ve střední Evropě Balaton láká každoročně stále více turistů nejen ze starého kontinentu. Teď ale Maďarské moře bojuje s velkým nedostatkem vody. Situace začíná být kritická. Optimální hladina vody v Balatonu pro letní období by měla být mezi 110 až 120 cm. Nyní je 80 cm. A teď zpátky domů.
8: Druhý červencový víkend budou muset řidiči cestující po dálnici D10 v obou směrech počítat s uzavírkou části silnice mezi na sebe navazujícími exity. Kvůli bourání lávky pro pěší nedaleko Brandýsa nad Labem Starou Boleslaví bude objízdná trasa vedena dvěma různými směry. Pro KIS Blanka Holoubková.
7: Sport. Na Masarykově okruhu v Brně zítra začíná velká cena České republiky silničních motocyklů. Pořadatelé dokončují přípravy areálu, přijíždí kamiony závodních týmů a na nápor návštěvníků se připravují také kempy v okolí. Policie chystá rozsáhlá bezpečnostní a dopravní opatření. Za námi jsou zprávy v 9 hodin a pokračuje Raníky se Smíšou, Romanem a Patrikem.
6: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.
9: Be happy.

0: Naplno začal jeden z nádherných pravých letních dnů, tak ho dneska určitě můžeme popsat a dost možná ty následující dny budete možná alespoň jednou trávit v ČES areálu Vltava v Českých Budějovicích. To je sportovní a relaxační areál.
1: Na Facebooku Rádia Kiss se do soutěže, která tam právě teď probíhá, můžete zapojit až do zítřejší 18. hodiny a soutěžíme tam o 5 voucherů v hodnotě 1000 korun.
0: Spoustu akcí, dobrého jídla, hned vedle vody, takže věříme, že si to tady moc užijete. Do Budějovic zdravíme a všem, co posloucháte, posíláme Avicii. Radio Kiss.

0: Je 9 hodin 18 minut a jaká je asi nejzajímavější zpráva internetu?
1: Jednu tady mám. Obchodní řetězec Penny dnes zavře výjimečně dříve, a to v 17.30. Po tomto čase si dneska už kysáci nenakoupíte. A je to z důvodu mistrovství světa ve fotbale, kdy vedení chce, aby si i zaměstnanci užili dnešní zápas.
2: Moc hezký krok.
0: Já jsem se dočetla, že na Slovensku budou dostávat lidi pokuty za to, když na přechodu budou držet v ruce telefon a budou koukat do telefonu.
2: Neměli jsme to jako raní kachnu u nás v republice?
0: Nevím.
3: Možná jo.
2: Možná jo. Jo,
0: možná jo. Každopádně na Slovensku to bude od září skutečností.
3: Mm-hmm. Dobrý, ale jako dobrý nápad.
2: Švýcarská pošta vyhodila svého zaměstnance po 40 letech služby za to, že doručoval balíky až k bytovým dveřím, nikoli jenom ke dveřím od domu. Jak zněl pokyn vedení firmy?
0: Cože?
2: No, prostě to porušoval vědomně, protože nechtěl dát příležitost zlodějům. Kdyby to nechal u dveří domu, venkovních dveří, ano. Někde na ulici skoro, tak to radši nosil až ke dveřím přímo toho bytu, jenomže tím vstoupil někomu na pozemek, že jo?
3: Já bych mu naopak dal prémie za to teda,
0: no,
3: ale...
0: To jo.
2: Si to vezmeš. Jako takhle, já mám jenom spíš dobrou zkušenost s kurýrama, ale občas se mi stává, že na mě někdo zazvoní a jelikož nám zvonek nejde, abych zabzučel dolů, tak rychle vykouknu z okna a v ulici nikdo nikde. Jak to udělal? Teď zvonil před vteřinou, on už tam není.

0: Já to věděl, že to přijde. Včera večer byla Kiss paráda s DJem Basslickrem.
1: Ano.
0: A neuvěříte, z novinky, respektive z nuly, vyskočila na druhé místo Bangaranga!
1: Tak to je něco, my to tušili, že to takhle
2: bude.
1: Hezky. No počkat, tak to jim jsme podpořit. Kiss.cz, hlasování.
3: Já už jsem jí tam dala dva hlasy.
1: No jo, ale to je těžký, komu dát hlas. Vem si naše zprostňanda Emily, viď? No, myslím, jako z toho storíčka nedávnýho, jak se vám líbilo.
3: Byla tam v plavkách, no.
1: A Vlastíku, prosím tě, už to hodil taky na fanouškovskou stránku? Bylo to tam, viď? Jsem viděl. Takže Emily na třetím, Dara na druhém a holky naše.
0: Furt držej první místo.
3: První místo.
1: Jsou dobrý. Takže když budete mít čas, zahlasujte na webu Kiss.cz.
4: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: chvíli už nejsme ve studiu jenom tři, jsme tu čtyři, s námi je tady Michal Kalačík. Ahoj.
1: Zdravím vás, pěkné dopoledne. Ahoj.
0: Já využiju toho, že jste tady samý chlapi. A jsem zvědavá, když jste moderátoři, máte určitě bohatou slovní zásobu. Dokážete mi teď hned vymyslet kompliment pro ženu, ze kterého se tý ženský podlomněj kolena.
2: Až tak?
0: Jo.
2: Chceš něco romantického k tomu?
1: Já, jako já myslím, že vy začínáte, nebo...
2: Já nechci začínat.
1: Jo, takhle. Tak Patrik, nejmladší.
2: Ano. Počkej, něco jenom ti tam...
1: Teď. Pojď, Patriko, představ si krásnou blondýnku.
2: Tak, hezky to řekni romanticky.
3: Čau, kotě.
2: Já to hezký, pojď.
3: Nebyl tvůj táta náhodou terorista? Protože seš fakt bomba.
4: To jí určitě úplně podlomí kolena.
0: Romane, zkus to líš.
2: Působíš jako problém. Takový ten, do kterého člověk vleze dobrovolně.
4: To je dobrý.
0: Dobře, Michale, do třetice.
1: Já se obávám, že tohle už jako nepřekonám. No, já bych se asi jenom holky zeptal, jestli má ráda párek u rohlíku.
0: A když jsi u toho jídla, já jsem totiž narazila na Facebooku na jeden velmi zajímavý a originální kompliment. Aha. Můžete se inspirovat.
2: Povídej. Posloucháme.
0: Ty jsi prostě krásnější než svíčková na smetaně přede mnou na stole. A když se mi líbí něco víc než svíčková, tak mě to vždy rozhodí, protože svíčkovou naprosto miluju.
3: Prosím tě, kotě, bolelo to?
4: A co?
3: Když jsi spadla z nebe.
1: Ježiš.
0: Okej, okay, asi romantiky stačí.
3: To je horko.
0: Michale, je to

0: Lásky jsem za volantem po celé republice.
1: Máme tady dopravu, dvě hlasovky od vás, pojďme na D4, Martin.
2: Ahoj, dálnice D4, směr Praha, 55. a půltej kilometr nehoda OA s nákladňákem.
1: OA s nákladňákem, no dobře. Jarda a jižní spojka.
3: Jižní spojka, směr Černý most, u prvního sjezdu na Strašnice, prostřední a pravej pruh se srazily dvě auta.
1: Lidičky, vy dneska nějak koktáte všichni, co se děje. D46, Vyškov, Olomouc, práce údržby, levý jízdní pruh uzavřen, pomalu jedoucí vozidlo údržby, sekání trávy a pohyblivá uzavírka. D3, 87. kilometr, pokud z Kaplice jedete na Mezno, poruchaný auťák. D11, z Jaroměře na Prahu, 21. kilometr, neprůjezdná zpevněná krajnice a v ulici Merthautová, to je Brno, nehoda nákladě. A k tomu ještě tramvaj a do třetice i osobák, takzvaně brněnská trojka. Dávejte na sebe pozor, šťastné kilometry přeje Kiss a za chviličku startujeme čtvrteční dopoledne.

0: potraviny, kosmetika i barvy z konopí pro váš domov a zahradu. Rodinná firma s tradicí Hemp Production nabízí kompletní řadu konopných výrobků. Olej za studena lisovaný, loupané semínko, doplňky stravy, masti a mýdla, výrobky pro koně, mazlíčky a dokonce lazury a oleje na dřevo. Více na hempcentrum.cz.
1: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach, my už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby-legal.cz.
2: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
3: Nejoblíbenější hity Juboxů Rádia Kiss.

0: Který je ten tvůj? Jukebox Rádia Kiss. Už dnes večer
1: od 6 hodin.
0: Rádio Kiss počasí.
2: Dnes si užijeme letní počasí. Zpočátku máme skoro jasno, postupně bude polojasno až oblačno a na horách se ojediněle objeví přeháníky. Nejvyšší teploty vyšplhají na 27 až 31 stupňů.
0: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
2: Čechům se v létě může ještě více zkomplikovat cesta k vlastnímu bydlení. Banky podle expertů zřejmě přistoupí k dalšímu zdražení hypoték. K tomu dojde bez ohledu na čtvrteční rozhodnutí České národní banky o výši základní úrokové sazby. Klienti by si mohli na

0: měsíční splátce připlatit řádově 100 koruny. V Japonsku přibývá střetů mezi lidmi a medvědy. Tamní myslivci, policisté i záchranné složky se proto začaly připravovat na krizové situace a někdy přitom používají bizarní metody, například figuranty v medvědím kostýmu. A teď zpátky domů.
1: Návštěvníky Ještědu čeká pohodlnější cesta po naučné stezce Padáky. V těchto dnech začala její obnova, která zahrne opravu mostků, povalových chodníků i schodů. V příštím roce se dočkají obnovy také informační tabule. Přibližně kilometr dlouhá naučná stezka vznikla v roce 2013.
0: Sport. Tenista Tomáš Macháč se nezúčastní letošního Wimbledonu. 25-letý rodák z Berouna se z třetího Grand Slamu sezóny omluvil kvůli přetrvávajícím potížím s levou nohou. Napsal to na svém Instagramu. Tolik zprávy v jedné minutě a teď už startuje dopolední kvíz.
2: Tak, Tereska nám šla hledat další golfový míček a my jdeme hledat skvělou muziku. Pojďme na to, přejeme hezký čtvrtek.
3: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
1: Be happy.

0: Mám takový pocit, že Jason Derulo byl v České republice už tak asi 20krát, ne? Co? Miláček teenagerů. Musím teda říct, že sociální sítě Jason Derulo, který právě dohrál v dopoledním Kissu, umí na beton. Má tým, někde jsem četl, 12 lidí, totální jedou scénáře na půl roku dopředu. Každé pondělí porada, co zhodnotit, bylo dobrý, nebylo dobrý, čísla za týden, no jo, kluk to umí, umí. Já vám přeju nádherný čtvrtek, už máme 18. června, dneska svůj svátek oslaví Milan a já jsem zjistil tady něco na Instagramu, úplně to tady na mě vybaflo, takovej pejsek. Zjistilo se, že majitelé psů mají podle průzkumu více sexu než majitelé koček. Já se moc omlouvám, já nemám ani pejska, ani kočičku. Tak to vám moc krát děkuju. No. Možná si říkáte, proč oni tady sledovali nějakých 1900 nezadaných párů, teda nebo nezadaných mužů a žen, po dobu 9 měsíců. Pes také často funguje jako přirozený icebreaker a usnadňuje seznamování. No jo, no. Takže, dámy a pánové, dneska po 14. hodině jedu do nějakého útulku a kupuji pejska a kočičku. Rovnou dohromady. Rovnou. Jo? Ať to mám pojištěný.
1: Michal Kavalčík na Kisu.

0: 10 z 10 psychologů doporučuje. Neposlouchejte Rádioky stále, ale stále častěji.
1: A stále častěji vám tady nabízíme balíček Rádia Kiss. Ano, i dnes ve čtvrtek tomu tak bude. Samolepky, k tomu podpis karty, diplom s podpisem pana moderátora, dokonce ve skle, který si můžete dát pěkně někam na stěnu. To už je na vás, kam, v kanclu, v práci, v kadibudce, v dílně, v supermarketu, vedle nejlepších zaměstnanců měsíce, tam si to také můžete dát. Samolepky a co tam ještě je, vůně do vašeho auta a tričko Rádia Kiss. Já bych se odpíknul od toho článku, že majitelé psů mají více sexu podle průzkumu než majitelé koček. Ten průzkum tvrdí, že psi svým majitelům usnadňují navazování nových kontaktů, způsobí přirozeněji a častěji se díky nim dávají do řeči s ostatníma, protože člověk je víc venku. Tu kočičku moc jako doma venčit nemusíte, že jo, to je stačí trošku písku, otevřete okno, balkón a máte vystaráno. Na procházku, na vodítku s kočičkou to vidím tak vždycky maximálně jednou za dva roky někoho. Tak jak to máte vy, do kterého týmu patříte? Jste spíš na pejsky a nebo na kočky? A jak to máte s tím navazováním kontaktu? Je to pravda? Poznali jste třeba partnera při venčení vašeho čtyřnohého miláčka a jste s ním do dneška? A říkáte si, no kdybych já tehda nešla s tím mojím mazlíčkem ven a nepotkala tam toho mého Lojzu, který venčil jezevčíka, svýho dlouhýho jezevčíka, tak bychom se asi nikdy nepotkali. No, tak dneska dáme seznamování přes pejsky a kočičky. A nebo možná jste se seznámili přes kočičky, co? Máte nějaké historky? Tak pojďme to dát dneska na zvířátka. Dejte nám vědět třeba hlasovkou tlačítko soutěž v naší apce Rádia Kiss a tu si můžete zdarma stáhnout, pokud ji ještě nemáte ve vašem super chytrém drahém mobilu.

0: Jste tým kočka anebo tým pejsku? No tak zjistilo se, že pejskaři mají prý tedy jaksi častěji sex než majitelé koček. No a my se ještě tady ptáme, zdali jste se třeba na procházce s vaším pejskem nebo kočičkou? Seznámili s vaším budoucím partnerem. Co, Michaele?
1: Ahoj, Michaele, tak nemáš pravdu s těmi psíkami, že se ľudia zoznamují cez psíkov? Já mám 4 máčky a jsem nymfoman. Tak čo mi na to pověš? Tak čau.
0: Nymfoman. Vidíš, to jsem vlastně možná nikdy jakoby v mužském rodě neslyšel. Jsem nymfoman. No, to jsem možná ani nikdy neřek. Alarm?
2: Michaele, čau, jsem pejskař. Jo, mít psa je bomba, zabírá to skvěle. Ženský na to letějí úplně úžasně. A s partnerkou máme oba dva psy, takže je úplně nejlepší, když máte oba psy, protože psi se zčuchnou, očuchají si zadky. A vy můžete taky. A uvidí se. Tak čau.
0: Dobrý den, slečno, mohl bych si očuchat váš zadeček?
3: Kde jsi sem šel z tréninku? A seděla tam slečna s dvouma jezevčíkama, tak jsme dali řeč a za 2 měsíce už jsem s jezevčíkama spal v posteli a se slečnou samozřejmě taky.
0: No, teď to říkám, stačí dlouhý jezevčík.
4: Tahle soutěž vám bude vonět.

0: vaší výzvě, kterou uslyšíte v dopoledním vysílání Michala Kavalčíka, zavolat co nejrychleji do studia. Více o soutěži najdete na webu kiss.cz.
1: Puella, značka prémiových vůní do praní a pro domácnost, která si získala srdce žen napříč Evropou. Puella tvoří okamžiky, na které se nezapomíná. Puella vůně.cz. Puella, Puella, Puella.

0: Posloucháte čtvrteční dopolední Kiss a dneska tedy téma, zdali třeba při venčení vašeho čtyřnohého miláčka, ať už je to pejsek, kočička nebo možná i papoušek, já nevím, co ještě všechno se dá venčit, jste se třeba s někým seznámili. Klaplo to? Je to dobrá věc na seznamování mít nějaké to zvířátko? Roman.
1: Ahoj, Mike. No, přes psa de facto dá se říct, že jsme se poznali, nebo dodnes jsme spolu. Ona měla pejska, který fakt nemusel vůbec nějak lidi, neměl rád moc ani chlapi, až to už vůbec. No ale já, když jsem byl u ní na poprvé, ten pes si mě zamiloval. No a nakonec se zamilovala i žena a dodnes jsme 17 let spolu. Ahoj, Roman, Mladá Boleslav.
0: Hezký. No ano, u těch zvířátek je to taky zajímavý. Ano, někdo jim prostě nevoní, ta chemie, někoho se bojí, vrčí, můžete mu dávat jakýkoliv pamlsek, ne, prostě ho neobměkčíte. A pak najednou přijde jiný muž, jiná žena a najednou je to takové ťuťu, ňuňu, Milan.
2: No čau Michale, Milan, hele prosím tě, náš malej, když byl malej, byl mu 2 roky, tak byl neposedný jak rákosníček, protože jsme ho museli vodit na vodítku. Jako pejska. No a on to ještě vyšperkoval tím, že chodil po 4, takže fakt vypadal jako pejsek. Hele, těch ženských, co se zastavili, nebejt monogamní, tak jsem měl na každém prstu 10.
0: A Tomáš napsal vtipnou SMS-ku. Michael, je jasný, že pejskaři mají větší šanci na seznamování, protože stačí říct, je, slečno, vy máte krásného pejska, můžu si vás pohladit? To mě nenapadlo, to jsem nikdy neskoušel. Jordis.
3: Čau, Michael, tak žádná z mých bývalých přítelkyň neměli ani pejska, ani kočičku, které by chodili venčit, když teda nepočítám králíka domácího, takže jsem nikdy nemohl použít tu balící větu, je, slečno, vy máte hezkého pejska nebo kočičku, můžu si vás pohladit. Mm-hmm. Čau.
0: Tak vidíte to, no, forečky letí celým světem, před chviličkou Tomáš a teď to byl Jorkis. Martina!
4: Ahoj, tak my jsme měli vždycky 2 jezevčíčky, teď máme teda jezevčíčka a stav bulíčka. No a když jsme měli ty 2 jezevčíčky, tak jsem dlouho marodila a chtěla jsem prostě kočičku. Takže máme Žerika a je to úžasný parťák pejsku, jsou to jak 3. Jo a sex skrz to, že máme pejsky, nevím, co to je. Čauky.
0: Já mám totiž jenom pejsky. Skyby.
5: Já mám 3 psy, 2 kočky, do toho teďka 3 koťata a k tomu 4 děti, takže si myslím, že na toto vliv vůbec nemá.
0: No, to je taková dobrá ostravská zoo.
6: Čo, Michale? Hele, já mám tak kocoura. Máme doma i psa. Ale mě by zajímalo, kdo ten sex má místo mě. To mi nevychádza. No nic.
0: No.
6: Jdu si vzít pumpičku, vytáhnout Anču a jdu to dohnat. Čau.
0: Pozdravuji Anču, doufám, že ji máš dobře nafouknutou. Ahoj Michale, bohužel nemůžu teďka mluvit. Já jsem svou přítelkyni potkal díky venčení papouška Ara. No, vidíte to. A že prý to nejde. Jde to, jde to.
7: Radio Kiss.
0: Teď mě napadlo, že tam by mohla být taková ta pěkná hláška. Je, pane, vy máte krásný ptáka.

0: let eternity. 10:47. Dneska tady máme pejsky, kočičky, seznamování, jak to máte vy. Venčíte nějaké zvířátko a seznámili jste se s někým. Je to jednodušší? To jsem zvědav, co tady máme nakonec. Venca.
1: Zdár, Michaele. Hele, já můžu mít nejkrásnějšího psa, nejdražší kočku. Můžu mít i zlatou rybu v akvárku, jo. Ale když se podívám do zrcadla, je ti to jasný. Čau, Venca.
0: No jo, Venco, ale to nemůžeš jako takhle podle toho brát, víš? Ano, máme krásné lidi, pak máme jako sympatické lidi, pak máme samozřejmě, někomu to jako tam nahoře nedali, že by prostě oplýval krásou a já nevím, byl to úplně princ jak z pohádky, ale zase víš, jako já si myslím, že vždycky tady někdo někoho jako má někde, jo? Myslím si, že se máme najít. Hledej, kámo, nevzdávej to, prosím tě. Ježišmarja. Luca.
2: Čau, Michaele. Tak u nás to bylo naopak. My jsme s chlapem spolu byli 3 roky. Pak jsem se rozhodla, že si pořídím pejska. A už s chlapem nejsem. A mám jenom úžasného pejska. Protože jsme asi první pár v České republice, který se rozešel kvůli psovi. Ale nelituju, jsem šťastná. Ona je úžasná, takže... I to se stává. Hezký den, Lu.
0: Olomoucký Kulíšek mi napsal: ahoj Michal, hele, já mám psa, který který na každého štěká jak blázen, ale když já nebo moje drahá polovička řekneme jméno našeho pejska, tak je radostí bez sebe a to jsem rád, že mám přítelkyni a nikdo mi neřekl nebo se nezeptal, jestli si ho může pohladit. No jo, no, to je klasika, jako já bych si třeba nedovolil bez zeptání si pohladit na ulici cizího pejska. Nikdy bych si to nedovolil. A nevím, proč se to neučí už jako ve škole. Mára.
3: Ahoj, Michaele, tady Mára. Tak, já jsem pejskář. No a můj čipík mi přinesl takový štěstí, že díky němu jsem se seznámil s mojí přítelkyní, s kterou jsem 18,25 dní, 43 800 hodin, 2 miliony 628 000 minut, a 157 680 000 vteřin. Krásných 5 let. Čau.
0: To je hezký, no. Chudák, jak to musel kluk na kalkulačce teďka spočítat, než poslal tu hlasovku. Carlos.
4: Ahoj, Michaele, prosím tě, ta anketa asi byla chybná, protože já mám kočku, manželka má taky kočku a máme sex, kdykoliv si na něj vzpomeneme, nebo respektive kdykoliv nás to napadne. Třeba loni mě to nenapadlo ani jednou. Čau.
0: Lukáš.
5: Čau, Michaele, Lukáš. Hele, chodil jsem venčit, mám bígla, takže paráda. Viděl jsem tam jednu holku, tak jsem si vyčepoval, kdy furt chodí, že jo, tak jsem chodil na schvál venčit, tak jsme se pak dali do řeči a jsme spolu do dneška, takže paráda. Něco na tom bude, na těch pejskách.
0: No jo, máme tady vítěze. My vám samozřejmě z KISu přejeme hodně štěstí při seznamování, ať už máte pejska, kočičku, rybičky, papouška, jakékoliv zvířátko. Držíme vám palce. Jiras vyhrává dnešní balíček.
6: Tak, Michaele, jestli jde o to, jestli spíš na psy nebo na kočky, tak já spíš na ty kočky, no. Ale ty dvounohý! Dvounohý! No jo, no, ty dvounohý.
0: Jirasovi posíláme také prášek. Rádio

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Po celé republice, ale hlavně v klidu, tak máme tady pár drobností, zatím hlasovka od vás nic. D10, pokud z Prahy jedete na Turnov, tak je to kilometr druhý, nehoda, už tam jsou všechny složky. D1 z Prahy na polsko-státní hranice, 220. kilometr, odstavený osobák. A pak tady mám ještě v Břeclavi na Valtické dvakrát osobáček. Kdyby něco, tlačítko doprava, za chviličku The Radio, Get Fair.

0: zimní zahrady CR-Sklo. Zřejmě celkem slušný oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR-Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR-Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Tyjo! To je bordel, to je binec, to je ale nepořádek.
2: Kdo pak to uklidí?
3: Uklid.to. Úklidová služba pro domácnosti a firmy. Najdete nás v Kercher centru v Litvínovicích nebo na uklid.to.
4: Mami, kam pojedeme o víkendu?
5: Tam, kde hopneš a tradá, máš dobrodružství.
4: Hop a tradá, to zní jako...
5: Hopstráda, lanový park v Náchodě u zámku.
4: A co tam je?
5: Lanovky, překážky a spousta zábavy. Od května každý víkend.
4: Hopstráda!
5: Hopstráda.cz.
6: Rádio KISS. Počasí.
7: Dnes si užijeme letní počasí. Zpočátku máme skoro jasno, postupně bude polojasno až oblačno a na horách se ojediněle objeví přeháníky. Nejvyšší teploty vyšplhají na 27 až 31 stupňů.
6: Radio KISS. Zprávy v jedné minutě.
7: S příchodem veder, která do Česka dorazí v následujících dnech, roste podle zdravotníků i riziko cévní mozkové příhody. Dehydratace, těžká strava a dlouhý pobyt na slunci mohou zatížit oběh, proto je velmi důležité pít, odpočívat a chránit se před horkem. O víkendu by rtuť teploměru měla vyšplhat až na 36 stupňů Celsia. Australská loterijní společnost po více jak roce od slosování vyzvala dosud neznámého výherce astronomické částky, aby se o svou výhru přihlásil. Po neznámém šťastlivci pátrají také zaměstnanci trafiky, kde byl výherní los zakoupen. Vypátrání výherce je těžší i kvůli tomu, že nebyl registrovaným členem loterie. A teď zpátky domů.
8: Druhý červencový víkend budou muset řidiči cestující po dálnici D10 v obou směrech počítat s uzavřením.

0: Bírkou části silnice mezi na sebe navazujícími exity. Kvůli bourání lávky pro pěší nedaleko Brandýsa nad Labem Starou Boleslaví bude objízdná trasa vedena dvěma různými směry. Pro KIS Blanka Holoubková.
1: Sport. Útočník Neymar si ve středu na fotbalovém mistrovství světa poprvé po zranění zatrénoval s brazilskou reprezentací. Podle médií ale nejlepší střelec Kanárků. I přesto nastoupí nejdříve až ve vyřazovací části. Tolik zprávy v jedné minutě na KISu a Tereza Jandová.
2: Dámy a pánové, posloucháte Radio KIS a pěkný čtvrtek vám od mikrofonu přeje teďka čerstvě kávičkou posilněn Michal Kavalčík.
3: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.
0: Be happy.

0: Kysáci, já jsem teďka tady zažil 2 minuty 30 husí kůže. Já vám ještě nemůžu říct, co mi tady přišlo do e-mailové schránky, ale můžu vám slíbit, že do 12. hodiny vám to pustím. Protože tohle by možná mohla být nová hymna. Čeho, koho, proč, za kolik, kdy a jak, to vám řeknu. Neodcházejte od této rozhlasové stanice. Neodcházejte. V téhleté hodince to zazní, vy to uslyšíte. Já věřím, že budete mít husinu, jako jsem měl já. Rok 1994, Marky Mark a Prince Ital Joe.
1: Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.

0: No, dneska vás s tím balíčkem za 5000, s těma krásnýma vůněma, nechám trošku ještě čekat, jo? Vydržte, výherní signál bude v téhleté hodince. Ale teď máme před sebou moudro dne.
1: Nemá IQ jako Einstein, ale přesto říká svoje moudra dne.
0: Posílá mi fotku s ručníkem kolem pasu a píše mi: tady je to, po čem si vždycky toužila. Pochybuju, že se pod tím skrývá byt 3+ KK v centru Prahy i z garáží.
1: Michal Kavalčík. Od 10 do 2. Na Radio Kiss.
2: I had the wildest dream.

Za chviličku si dáme teda ten balíček v hodnotě 5000 kaček, aby vám to doma, v ložnici, v koupelně nádherně vonilo. Výherní signál. Ale také, prosím vás, nechoďte od Rádia Kiss, protože mi přistála v e-mailové poště jedna MP3. Pepa z Pardubic, PP, složil fotbalovou hymnu na dnešní večer. A já vám ji pustím.

0: Gratulujeme všechny vítěze naší ranní soutěže.
1: Přes 400 000 korun jsme poslali na vaše účty a jedeme dál.
0: Soutěžit budeme i po celé léto.
2: 7-7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss.
1: Partnerem celoroční soutěže 7-7 je Comfort Group.
3: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

6 do 10 večer s Martinem Hovorkou na KISu. To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Rádia KIS.

0: soutěž Rádia Kiss o voňavé balíčky produktů od Puella.
1: Ano, celý tento týden tady pěkně od pondělka a ještě i zítra po 11. hodině budeme vonět. A s kým? No, samozřejmě s Rádiem Kiss, ale hlavně s puellavunie.cz. Protože vaším velmi, podle mě, jednoduchým úkolem je prozkoumat jejich stránky, kde mají opravdu velmi širokou nabídku vůní a různých aviváží a tak dále. No prostě je to tam pecka. Puella je značka prémiových vůní do praní a pro domácnost, která si získala srdce žen například

0: uschne. A kdo je tím třetím šťastlivcem a dovolal se do studia?
1: Ahoj, Martin.
0: Ahoj, Martine, kde je ti konec nebo začátek?
1: Pardubicích.
0: Pardubice! No to mi nebudeš věřit, protože já za chviličku budu pouštět jeden song od Pepy z Pardubic. Tak dneska to tady máme ohledně Pardubic. Co ty a praní, vůně, dáváš něco do prádla, do pračky?
1: Já tam dávám jenom prádlo.
0: Jenom počkej, ty nepoužíváš jako nějaké takové ty kuličky, olejčky, jo, vůně a vyváže, vůbec nic?
1: Sušíce ne, pleťte ho.
0: Já se nebavím o sušičce, já mluvím o pračce.
1: No, do pračky, jo. Do ale pračky. To mi tam dá paní a...
0: Hej, jo, takhle, ty moc nepereš, jo?
1: Málo.
0: A teďka bacha, kdy naposledy si čistil v pračce dole, víš, jak je tam takový ten otvor, který otevřeš, trošku se to vylije a ty musíš vyčistit ten bordel za 3, za 4 roky. Kdy jsi to čistil?
1: Ještě jsem to nečistil.
0: Ajajajaj, jak máte dlouho pračku?
1: 3 roky?
0: No, tak... Kamaráde, držím palce, jo? Prosím tě, Martine, poslední věc, aby si získal tenhle ten nádherný balíček, kde je asi zhruba 15 produktů právě od Pueli v hodnotě 5000 korun. Kde jsi dneska ve čtvrtek našel logo? A prosím tě, jestli mi to můžeš celé popsat, protože já jsem ho ještě nenašel.
1: Našel jsem ho u zelené vůně Double Y a konkrétně u vonavých kuliček do sušičky prádla Puela. Tam byl fresh.
0: Takže mám kliknout na zelené vůně W, jo?
1: Mhm.
0: Aha, už to tady vidím, jo. Voňavé kuličky do sušičky prádla Puela Tumble Fresh W. A za kolik?
1: Za 239.
0: Ano, dal jsi to do košíčku?
1: Teďka dávám.
0: No, máš štěstí, že jinak by si nesplnil podmínky této soutěže. Tak jo, chlape, za 5000 myslím, že žena ti poděkuje. Tam jsme dneska pěkně u vůňavých kuliček skryli logo Radia Kiss. Díky, že jsi zavolal a pozdravuj doma i pračku.
1: Taky díky, vyřídím.
0: Ahoj.
2: Puela, značka prémiových vůní do praní a pro domácnost, která si získala srdce žen napříč Evropou. Puela tvoří okamžiky, na které se nezapomíná. Puela vůně.cz. Puela, Puela, Puela.

Radio Kiss. Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. V pátek jim věnujeme celý večer. Best of Millennium. Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď na Kissu.

dál těším, jak já chci, aby už bylo 18 hodin. No a teď, dámy a pánové, pojďme trošku vážně. Já chci poděkovat za jeden e-mail, který mi přišel někde po 10. hodině. Zdravím PP, Pepíka z Pardubic, který mi napsal. Cituji. Ahoj, Michaele. Tak jsem si opět trošku hrál. Ty určitě víš s čím a jak. Sám jsem napsal tento text, ale s muzikou mi pomohla umělá inteligence. Protože věřím, že dneska večer to s Jarem dáme. Držím palce českému mužstvu. Ano, dneska Česko, Jihoafrická republika. 18. června v 18 hodin. Doufejme, že padne třeba i 18 gólů. Ano, byli bychom rádi i za jeden, kdyby to skončilo třeba 1-0. Bookmakeri nás favorizují. Domácí, to jsme my, Česko, kurz 1,85. Remíza 3,64. Hosté jar 4,69. Poprvé v historii bude zápas českých fotbalistů na vrcholném turnaji řídit čistě ženský kolektiv. Celkově půjde teprve o druhý takový případ v dějinách mistrovství, v dějinách mistrovství světa po utkání Německa s Kostarikou na minulém šampionátu v Kataru. No a odborníci se ptají, zdali dneska vyhrajeme. Ano nebo ne. Postavili Součka nebo nepostavili Součka? A já bych chtěl poděkovat Pepíkovi z Pardubic. Třeba tenhle ten song pomůže, třeba to nakopne kluky, třeba se tahle ta píseň dostane k ním do šatny. Prosím vás, jestli máte někdo číslo na Krejčího, pošlete mu to, jo, nahrajte to. Pošlete mu to, ať si to kluci pustí v šatně. Tak dneska večer. Mistrovství světa ve fotbale, musíme postoupit, nebo aspoň remíza. Česká republika a jara.

0: Ozvala se nám Monika.
1: Čau, Michael, prosím tě, můžeš mi tu hymnu? Já to jsem nestihla ani k tomu, k jednomu kolegu, který je sportový závod, je na to úplně jak zbláněnej do fotbalu, do sportovce, že bych chtěla, abych mu to poslala, abych mu to nějak potom nechala, abych mu to poslechla na mobil, já nevím, jak to se to dá udělat, nebo na Facebook, jestli to tam můžeš poslat. To je bylo nejlepší, ne na mail, a na Facebook normálně. Můžeš to tam na ta Kiss Facebook, já si to tam to potom najdu.
0: Podívám se na to. Ještě jedna vtipná SMSka od Jendy. Michale, proč to nechat zahrát jenom Krejčímu? Vždyť to můžete zahrát i Krejčířovi. Ten je taky teďka v JAR momentálně.
2: Radio Kiss. To nejlepší
3: od 90. let.
2: Non-stop.

8. kilometr z Chomutova na Prahu. Pozor, tam je olej na vozovce a probíhají úpravy a čištění, hasiči, policie a už to tam jede. D1 z Prahy na polskostátní hranice, 194. kilometr, nákladák s osobákem, a z Brna na Lanžhot, to je D2, tak tam je nehoda dvou nákladáků, 55. kilometr. Ještě rychlý pohled, jestli jste náhodou opravdu něco neposlali z dopravy. Ne, zatím je to v pohodě. Pojďme na muziku, Paola a Chiara.

0: potraviny, kosmetika i barvy z konopí pro váš domov a zahradu. Rodinná firma s tradicí Hemp Production nabízí kompletní řadu konopných výrobků. Olej za studena lisovaný, loupané semínko, doplňky stravy, masti a mýdla, výrobky pro koně, mazlíčky a dokonce lazury a oleje na dřevo. Více na hempcentrum.cz.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
2: Kvalitní kanalizace bez kompromisů? Vsaďte na tradici. Ostendorf Osma, český výrobce kanalizačních systémů.

0: z plastu pro vnitřní i venkovní použití. Člen skupiny Ostendorf. Spolehlivé systémy s dlouhou životností a snadnou montáží. Více na kanalizaceplastu.cz.
1: Rádio KIS počasí.
2: Dobré poledne, dnes bude oblačno až polojasno a nejvyšší teploty mezi 26 až 31 stupni Celsia. Na horách budeme mít kolem 22 stupňů.
1: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
2: České korunovační klenoty budou letos ve Vladislavském sále Pražského hradu vystaveny zdarma pro veřejnost od 18. do 28. září. Výstava s podtitulem Habsburkové 500 seznámí návštěvníky s osudy korunovačních klenotů od nástupu Ferdinanda I. Habsburského na český trůn v roce 1526 do konce 18. století. Na webu o tom dnes informoval odbor komunikace prezidentské kanceláře. Značka Land Rover sice nejpozději v příštím roce představí dva nové modely, které vzniknou na speciální platformě pro elektromobily, ale kromě elektrického pohonu budou k dispozici rovněž s hybridní pohonou jednotkou. Vyplývá to z informací britského magazínu Auto Express. A teď zpátky domů.
3: 6 koncertů nabídne na začátku července v Českých Budějovicích hudební festival Muzy na vodě. Představí se na něm Kateřina Kněžinková, Daša nebo Štefan Margita. Pódium, které je umístěno na slepém rameni Vltavy, bude nově otočeno směrem k centru města. Lidé budou moci koncerty poslouchat z obou břehů. Z Českých Budějovic Lucie Sinková.
1: Sport.
2: Trenér Jaroslav Kováč po dvou letech skončil u fotbalistů Liberce. Slovan o tom informoval na webu. Kováčova nástupce představí severočeský klub v nejbližší době. Podle médií by jim mohl být bývalý kouč Dunajské Středy Branislav Fodrek. Tolik zprávy na KISu a Blanka Holoubková.
4: Dámy a pánové, jestli máte Instagram nebo Facebook Rádia KIS, tak tam mrkněte. Něco jsme vám tam dali, to se vám bude líbit. Něco na večer.
1: To nejlepší od 90. let. KIS. Rádio KIS.
2: Be happy.

0: Sam Smith. 12 hodin 10 minut, třeba teďka usedáte k vašemu čtvrtečnímu obědu a pokud jste možná ještě šťastnější, tak vám ten oběd někdo udělal, připravil a nebo úplně nejšťastnější, že vám to někdo koupil. Dobrou chuť přeje Kiss, za chviličku si dáme Milk and Sugar, Vaya con Dios a heja, heja, heja. No a jedna dobrá informace, pokud se někomu líbila ta hymna od Pepíka z Pardubic PP, tak to najdete na našich sociálních sítích. Máte to na Facebooku, máte to na Instagramu a pokud se to někomu opravdu podaří dostat do šatny české reprezentace, tak slibuju, že... Počkej, já zase tady něco slíbím, ono se to pak splní, no. No, chtěl jsem říct, že přeběhnu. Nebudu to říkat. No prostě, pokud se to někomu podaří tu hymnu dostat do šatny české reprezentace, tak budu celý týden vysílat zadarmo, OK? Jo, celý týden zadarmo a peníze půjdou na charitu. Díky moc.
1: Kiss. Radio Kiss.

0: Letní 90.
1: Letní 90. Rádia Kiss.
2: Mám takový pocit, že z hodně velké dálky volá, pokud si vzpomínám dobře, Honza nebo Jan?
3: Ahoj, Honza u telefonu.
2: Nazdar Honzo, ty asi seš někde v kabině, řidič, asi z povolání.
3: No, máš pravdu, přesně tak.
2: Tak kam jedeš, kam si to dneska štráduješ?
3: Prosím tě, štrádu to na Prahu a pak ještě kousíček za Prahu.
2: Mhm. Já měl pocit, že voláš jako z nějaké cizí země, víš, že takový jako ten signál byl takovej trošku z dálky.
3: Ne, z cizí země tady z Dobříše.
2: Z cizí země z Dobříše. Dobře, mimochodem, hele, kdy jsi ve svém životě byl nejdál?
3: Ježiš, to mě zaskočil. Hmm. No, prosím tě, nejdál, no, tak samozřejmě takový ty evropský země, Španělsko, Itálie, Polsko.
2: A za velkou...
3: tam byl Egypt, ale to už je dávno.
2: A za velkou louží Amerika, Japonsko, Čína, Rusko, něco takového?
3: Hele, to mě ani neláká, člověče, nikoho to láká, já myslím, že mě to ani neláká, jako...
2: Hele, já patřím teda stejně k tobě, k téhleté skupině. Mě pořád lákají Thajsko, víš, a tyhle ty Maledivy a Bali a tohle. Já mám jako nějak strach, nebo takhle, mně se nechce letět těch strašně hodin v tom letadle, no.
3: No to by mě asi nevadilo, ale já si myslím, že i tady v té Evropě tak nějak je hezky.
2: Je, to víš, že jo.
3: Jako když je teplíčko, tak jo, já bych jako se odstřel vždycky na tu zimu, bych se odstřel někam za teple. A pak se zase jako vrátil, takže mě by to jako nevadilo.
2: To bych taky. Já jsem tady dokonce říkal, jestli třeba nemůže Radio Kiss, víš, že bychom od listopadu do března měli studio právě na nějakém pěkném ostrůvku, víš, nebo do Thajska, že bychom se všichni moderátoři na 3-4 měsíce, že bychom se jakoby přestěhovali a že bychom tam odsud vysílali. No, neprošlo mi to, neprošlo.
3: Neprošlo, škoda, kdyby vám to, nebo kdyby ti to prošlo,
2: člověče,
3: tak by se k vám možná hlásil na moderátora.
2: Dobře, jo, okay. Jo, najednou.
3: S váma, no.
2: Ano, najednou chceš být moderátorem, že jo? No, super.
3: Ne, tak já kvůli tomu teplu samozřejmě.
2: Ano. Dobře, Sonička by tam byla určitě bez plavek nahoře bez, no.
3: Jak nedáš, tak to nohodní a jeden.
2: Honzo, díky moc, že jsi zavolal, vybral si tady úžasnou věc od Stepu, měj se krásně a já posílám tuhletu pecku pro všechny, jo?
3: Ale taky jasně,
2: víš
3: se a dík, ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
1: Letní 90. Rádia Kiss.

Hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajn akce. Tak buď od 20. června u toho.

0: se? Otevřeně tady probíráme ty největší čuňačinky a poslouchat musíš live. Tak koukej ladit už tenhle čtvrtek. U toho prostě nesmíš chybět.
1: Noční show. Noční show Rádia Kiss. Už ve čtvrtek od 10 večer. To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss.

Dovolím si vás teďka 8 minut po 12. hodině pozvat na dnešní čtvrteční večer, kdy opět takzvaně 18+, po 10. hodině startuje noční show právě dneska 18. června. Opět Radek Hrdina, opět Sonička Ede a tentokrát mého dlouholetého přítele, skvělého fotografa a ještě lepšího muzikanta a zpěváka si pozvali k sobě a tím bude dnešní host Miro Šmajda zo Slovenska, i když mám pocit, že on už dlouho, nějakých 5 nebo 7 let bydlí v České republice. No a když jsme už u té noční show, která vypukne dneska v 10 večer, tak mám tady nejnovější studii, která tvrdí, že na ženském orgazmu může záviset přežití lidstva. Pojďme se na to podívat trošku hlouběji. Vědci se znovu podívali na takzvanou orgasmickou propast mezi muži a ženami. Zatímco muži při sexu dosahují vyvrcholení častěji, nová studie upozorňuje i na druhou stránku věci. Ženský orgasmus může mít podle některých teorií významnější roli, než se dlouho myslelo. A z evolučního pohledu mohl pomáhat posilovat partnerské vztahy. Vztahy a tím napřímo i přežití lidského druhu. Výzkumníci zároveň připomínají, že ženská sexualita byla vědou dlouhá desetiletí spíš přehlížená a teprve v posledních letech se jí věnuje větší pozornost. Takže pánové, pozor, bez ženských orgazmů bychom vyhynuli. A to je dobré vědět. Třeba nám to večer potvrdí i Miro Šmajda. Kiss. Radio Kiss.

Přeju vám nádherný čtvrtek, to sluníčko, to je prostě pecka. Dokonce o víkendu nějaké tropy, já jsem tady viděl nějaké šílené teploty 35, 38 stupňů, ještě na to mrkneme do 14. hodiny, ale pojďme si trošku zatleskat. Pojďme si zatleskat naší České republice, máme důvod k malé radosti, protože Česká republika se podle aktuálního žebříčku Global Peace Index umístila na 13. místě mezi nejmíru milovnějšími zeměmi světa. Nejbezpečnější zemí planety zůstává už tradičně Island, následovaný Novým Zélandem a Švýcarskem. Na opačném konci žebříčku skončilo Rusko, které se propadlo až na poslední místo. Jak jinak? Hodnocení zohledňuje například míru kriminality, zapojení do konfliktů, vztahy se sousedy nebo celkovou bezpečnost. A Evropa si vedla skvěle. Většina nejlépe hodnocených zemí je právě z našeho kontinentu. 13. místo. To je hezký. To je dobrý. To je dobrý. Zaplať pánbu za 13. místo. Šťastná 13.

Od Polska na Prahu 247. kilometr, lidé na vozovce, odstavený osobák, 379. Blansko, osobák a dodávka v sobě, a na 19. Obrataň, okres Pelhřibov, nehoda. Místo dopravní nehody je průjezdné jenom jedním jízdním pruhem.

0: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
1: Viktorko, kam bys chtěla v sobotu na výlet?
2: Na Jupiter nebo na Saturn.
3: Počkej, to je strašně daleko.
2: Ale půlka třídy už tam byla.
4: Tak daleko to zase není. V planetáriu Praha jste vesmíru blíž, než si myslíte. A dobrodružství ve sluneční soustavě, které tu zažijete, bude možná to nejlepší z celých prázdnin. Z úchvatné projekce budou děti nadšené a věřte, že vy taky. Objevte vesmír jako nikde jinde. Přijďte do planetária Praha ve Stromovce. www.planetum.cz.
5: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach, my už máme podobné případy.

0: případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby@legal.cz
1: Rádio KIS počasí.
2: Napříč republikou je oblačno až polojasno a nejvyšší teploty mezi 25 až 31 stupni Celsia. Na horách máme kolem 22 stupňů.
1: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
2: Většina Čechů věří, že se dokážou přizpůsobit změnám na pracovním trhu. Aktivně se přitom na jeho proměny připravuje 37% lidí. Vyplývá to z průzkumu nadace České spořitelny a agentury Ipsos. Více než polovina dotázaných se učí experimentováním a ne vždy dotáhnou věci do konce. Výrazné obavy z budoucnosti nepociťuje přes polovinu ekonomicky aktivních Čechů. Britští archeologové objevili poblíž kamenného monumentu Stonehenge stopy po jeho starší a menší verzi, která byla vytvořena ze dřeva. Archeologové soudí, že vznikla asi o 500 let dříve a mohla stejně jako Stonehenge sloužit jako sluneční kalendář. A teď zpátky domů.
3: Filmaři vyčerpali pobídky od Ústeckého kraje v ročním předstihu. Využili 640 milionů, které utratili v regionu. Z dotací vzniklo 22 seriálů a celovečerních filmů, v nichž se objevují severočeská místa. Zájem producentů o kraj neutuchá. Na Litoměřicku se teď začíná natáčet pokračování seriálu Vraždy v kraji.
1: Sport.
2: České volejbalistky v Lize národů jednoznačně prohrály s Američankami. Stříbrným medailistkám z olympijských her v Paříži podlehly 0-3. Na druhém turnaji elitní každoroční reprezentační soutěže na Filipínách tak zaznamenali druhou prohru. Ve středu nestačili na světové jedničky z Itálie. Tolik zprávy s Blankou Holoubkovou a teď opět za Michaelem.
4: Mrkneme na ty tropy, které nás mají teďka potkat. Prý tady jde něco ze Sahary, tak se na to podíváme. Teploty.
1: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.

11. Naladili jste si Radio Kiss a mě vždycky fascinuje, že ty titulky začínají moc hezky, víkend přinese tropy, ale hned v zápětí se to trošku zlomí i silné bouřky. Česko čeká tropický víkend s teplotami, které mohou vystoupat až k 36 stupňům Celsia. Pocit horka navíc zesílí vyšší vlhkost, takže bude dusno a lokálně se mohou tvořit bouřky, které mohou být ojedinělé i silné. Nejhorší v uvozovkách to bude v sobotu. Denní minima se budou na většině území pohybovat mezi 21 až 16, lokálně se může objevit i tropická noc. Denní maxima vystoupí právě na 31 až 36 stupňů Celsia a padnout tak může první supertropický den letošního roku. Vítr bude i nadále slabý až z jižních směrů, v bouřkách však může přechodně zesílit.

Už jste jedli kysáci? Už máte za sebou obídek nebo aspoň svačinu? Možná někdo teprve snídani? Ano, znám i takové, kteří snídají ve 12.30 a nebo právě teď ve 13 hodin a 19 minut přesně. Já vás teďka s dovolením vemu do Humpolce, přes Humpolec jezdím velmi často, nebo tam dokonce nabijím svůj elektromobil. V Humpolci také mají teďka úžasnou novinku a jsou první na světě. Zase mají rekord. V Humpolci totiž mají novou atrakci, hned vedle prodejny pivovaru spustili první místní špekáčkomat. Non-stop automat, normálně představte si takovou tu velkou kraxnu s tím průhledným sklem, jo, tam, kde třeba my kupujeme limonády, máme automaty na cigarety, máme automaty na sladkosti, máme automaty na, no prostě skoro už na všechno, že jo, na mléko a tak dále. Ale tohle je non-stop automat, který nabízí špekáčky, klobásy, utopence, paštiky anebo maso ve skle. Zaplatíte normálně kartou a nakoupit můžete klidně i o půlnoci cestou na grilovačku. Provozovatel navíc hlídá teplotu online, takže špekáčky mají větší dohled než leckterá kancelář. Takže doma je taková i pojízdná lednička. Podobné automaty jsou v Česku stále populárnější a kromě kávy nebo nápojů už prodávají skoro všechno. Od vajec přes květiny, ano, ty jsem viděl také nedávno, a až po svíčky. No tak zdravíme do Humpolce. Já o víkendu jedu na Moravu, tak se stavím. Doufám, že mi bude hotovost na mé kartě teda. Doufám, že mi bude stačit.

0: Tahle soutěž vám bude vonět. Máme pro vás voňavé balíčky produktů od Puella v hodnotě 5000 korun. Jak vyhrát? Jak vyhrát? Stačí najít logo Rádia Kiss na webu puellavonie.cz a po naší výzvě, kterou uslyšíte v dopoledním vysílání Michala Kavalčíka, zavolat co nejrychleji do studia. Více o soutěži najdete na webu kiss.cz.
1: Puella, značka prémiových vůní do praní a pro domácnost, která si získala srdce žen napříč Evropou. Puella tvoří okamžiky, na které se nezapomíná. Puella vůně.cz. Puella, Puella, Puella.

velké refrény, nekonečno energie, zážitky a hity nového tisíciletí. Od 6 do 10 večer s Martinem Hovorkou na KISu. To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Rádia KIS. KIS. Rádio KIS. Be happy.

je vyznavačem pálivých papriček, pálivého jídla, ale našel jsem nový světový rekord. Já se obávám, že nikdo tady od nás z moderátorů Rádia Kiss a možná i tady z celého baráku, z celé Primy CNN News, podle mě by tohle nikdo nedokázal. Pojďme si jenom říct, podle čeho se měří pálivost chili papriček. Měří se po takzvané Scovillově stupnici. Čím vyšší číslo, tím větší peklo v puse. No a já mám před sebou nový Guinnessův rekord. Nejrychlejší čas ve snězení 10 chili papriček Carolina Reaper, což je nejpálivější paprička na světě, ta má 2 miliony, vydržte, kde jsem to tady viděl, přes 2 miliony SHU, 2 miliony 693 tisíc. Neuvěřitelné. Tak jednomu pánovi se to povedlo, těchhletěch 10 chili Carolina Reaper, sníst za 33,15 sekund. A je to George Foster. No, a je novým rekordmanem na celém světě. Váží asi 150 kg, tady podle fotografie. V rozhovoru uvedl, že miluje a že si na snídani na lačnu dává vždy jednu chili papričku Carolina Reaper. Já si dát dvě, tak už mě tady dopoledne nikdy neuslyšíte. Kiss. Radio.

0: Naproti mě už dnešní odpolední dvojka, to je Magda a Radek, já vás zdravím, ahoj.
1: Ahoj.
2: Hezké odpoledne.
0: Já jsem si tady s dovolením otevřel takovou knížečku a sbírám tady tipy na dnešní večer a chci si zapsat i vaše tipy. Jak si myslíte, že dnešní zápas na mistrovství světa dopadne Česko versus JAR? Teda ne kapela, ale... jako Jihoafrická republika.
2: Tak tam už to jeden dobrák rozbil.
1: Tam už to přesně, tak, no. Tam už s Oťasem už rád nebudeme.
0: Tam už jeden dohrál.
1: Tak no, ale...
2: Ale prosím tě...
0: Počkej, nedáme přednost třeba ženě Radku, co?
2: No děkuju. Takže... tak Magdi, jak? A tě neseberu
1: ty. Ty bláho, 2-1 pro nás.
2: Do kelu, to jsem přesně chtěl říct já. 2-1.
0: Dobře,
2: já myslím, že se vycajchlujem, prostě já chci tý repre věřit.
0: Jsem se trošku lekl, co chceš říct, tam to bylo vycajch.
2: No,
0: jo. No, vycajchlujem.
1: Vycajchlujem.
0: Ano, to neznám, odkud to je vycajchlujem.
2: Tak jedeme češtinu, anebo ano. Jedeme fotbal.
0: Ale jasně, pojďme, fotbal. No.
2: 2-0 teda pro Čechy.
0: Wow, 2-0.
2: Podrží nás golman.
0: Já budu optimističtější, já tipuji 3-1.
1: Hezky.
0: 3-1 pro nás.
2: Jako pro Čechy, jo?
0: Ano, ano.
2: No ne, tak já nevím, jestli jako ty jsi takový opálený člověk, nevíš, že nejsi z AR, že jo, takže...
0: Ještě mi tam dneska něco přišlo, že v případě, že vyhrajeme, že jako dostanou všichni v kabině jar, víš, jako za výhru, na mytí nádobí. Jako já jsem to nevymyslel, ale přišlo
2: takhle,
0: mi to.
2: Takhle, jako si prohrajeme, tak už asi jako...
0: To ne, no, tak to si, to budeme účast. Mít už opravdu jenom jarem, no.
2: Protože s Mexikem to bude těžký, že? Jsou doma, 80 tisíc lidí na stadioně, blablá.
0: Ale věříš, ne? Dneska věříš.
2: Dneska věřím.
0: Ano, dobře, výsledky máme zapsaný. Ano, Magdy, ještě chceš dodat?
1: K těm 80 tisícům lidí, abych tam poslala třeba naši Evičku Farnou, ta už si má zkušenosti s takovýmhle davama, ne? Přesně. To by to dala.
2: Asi děláte legraci, ale Eva Farná si objednala Eden na celý příští rok, Slávy nemá kde hrát.
0: No, tak to je super. Tak jo, těšíme se, kdyby něco, tak hezká písnička je na Facebooku a na Instagramu Radia Kiss. No a my se slyšíme zítra v 10 a to si řekneme, jak to celé dneska v 6 dopadlo. Let's go to the beach, each, let's go get a wave. They say what they gonna say. Have a drink, clink,

0: S Kysem za volantem po celé republice.
1: Ještě jednou hezké odpoledne, pojďme se kouknout na kolonu D11, Petr Vývíc.
2: Bacha na D11, D11 směr Hradec Králové, před exitem 68, dlouhá kolona, je to uzavřený, kvůli bouračce předpoklad je do půl šestý, použijte objízdní trasy.
1: Moc krát děkujeme, Zlín, komplikace, Štěpán.
3: Zlín, ulice Gahurova, směrem do centra, tulil se tam osobní automobil s nákladňákem, je kolona, takže kdo nemusí, tak nejezděte z jižních svahů do centra.
4: Děkujeme moc krát, pánové. A jedna dopravní nehoda taky na dálnici D0 ve směru na D7 na Ruzyni. Je to na 22. kilometru a my vám přejeme šťastnou cestu.

0: zimní zahrady CR Sklo. Zřejmě celkem slušný oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Tyjo! To je bordel, to je binec, to je ale nepořádek.
2: Kdo pak to uklidí?
3: Uklid.to. Úklidová služba pro domácnosti a firmy. Najdete nás v Kercher centru v Litvínovicích nebo na uklid.to.
4: Radio Kiss. Počasí.
5: Napříč republikou je oblačno až polojasno a nejvyšší teploty mezi 25 až 31 stupni Celsia. Na horách máme kolem 22 stupňů.
4: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
5: Ministr zahraničí Petr Macinka dnes udělil medaili za zásluhy o diplomacii bývalému prezidentovi Václavu Klausovi. V Černínském paláci ho podle svých slov ocenil za celoživotní přínos české zahraniční politice. Označil ho také za duchovního otce a zakladatele českého moderního politického systému. Polské bezpečnostní složky dnes zatkly muže podezřelého z vraždy ruského karikaturisty Semjona Skrepeckého. Podle policie má gruzínský pas, ale ve skutečnosti to je Rus. Podle premiéra Donalda Tuska stále pokračuje pátrání po tom, kdo si úkladnou vraždu karikaturisty, který se svou tvorbou trefoval do ruského prezidenta Putina, objednal. A teď zpátky domů.
6: Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova má 6 nových nízkopodlažních tramvají za téměř 300 milionů. Dotace pokryla 85% nákladů. Nové stroje se vyznačují nejen bezbariérovostí, ale také prostornost. V tramvaji si sedne 54 lidí, v součtu se do jedné vejde 230 osob. Vyšší komfort pocítí i řidiči.
4: Sport.
5: Pokud Česko uspěje s kandidaturou na pořádání hokejového mistrovství světa v roce 2031, bude se turnaj hrát v Praze a v Brně. Na dnešní konferenci Českého svazu ledního hokeje to řekl viceprezident svazu Petr Bříza, který nevolební konferenci při absenci prezidenta Aloise Hadamčíka řídí. Tolik zprávy s Blankou Holoubkovou a teď už je tady odpolední jump.
7: Balance, děkujeme, no a vám přejeme hezký odpoledne, protože startuje odpolední jump.
8: Je tady Radek Hrdina, Magda Vronková, s náma taky Pitbull a Nio.
9: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
8: Be happy.

0: Je krátce po 14. hodině, startuje odpolední džamba. Magda, Radek, my vám při čtvrtku 18. června, kdy Milan svítí září přímo v kalendáři, Milanu není málo, my mu přejeme všechno nejvíce nejlepší a vám samozřejmě hezké odpoledne.
1: Já se tady přiznám při jedné věci, že dneska cestou do rádia jsem na internetu narazila na takovou jednu úvahu a člověče, než jsem si to vyhledala na internetu, proč to tak opravdu je, musela jsem se nad tím fakt jako zamýšlet a vlastně jsem si to nedokázala odůvodnit. Kysáci, teďka pozor, je to fakt jako závažná věc. Poslouchejte dobře. A ty rádio taky. Proč je bublina kulatá? Proč mají bubliny prostě kulatý tvar?
0: To je vidět, že máš čas na blbosti.
1: Je to tak.
0: A přišla jsi na něco?
1: Přišla jsem samozřejmě na to, že je to kvůli okolnímu tlaku, že bublina je vlastně, nebo kulatý tvar je ten je tvar, který má nejmenší odpor, tím pádem prostě se ta bublina tvaruje do toho nejmenší, jako by toho tvaru s nejmenším odporem.
0: Skvělý, začali jsme hned takhle těžce, pojďme to zase trošičku odlehčit, nadzvedni si tu halenku malinko, tak, pohlaď si. Rukou břicho.
1: Milana, ano.
0: Tak, a Milan. To je Milan. Je to no. Tak, přátelé. Bez rozdílu. Milan je podle mě hned v čele, co se týče jmen, protože každý toho nějakýho Milánka máme. Jo, jestli je větší nebo menší, ale hovorově se říká nejvíc břichu Milan.
1: Milan, je to
0: takže, tak. Takže Milanové, bez rozdílu, všechno nejvíc.

0: Kiss Hit v jedné vteřině.
1: Přiznám se, kysáci, že dneska zadávám teda Radkovi Hrdinovi já Kiss Hit v jedné vteřině a byla jsem celkem přísná. Mám totiž přísná. Takový pocit, když se na to teďka podíváme.
2: Proto ty latexový boty.
1: Že tam by měla být necelá jedna vteřina.
3: Jo, takže ten prostě frajer udělám.
1: No,
3: a to mám
1: jestli,
3: poznat,
1: to
3: bude,
1: jestli to je frajer nebo frajerka, tak to brzo zjistíš.
2: Jo, takže ještě takhle.
1: Jo. Takže
3: 0,6.
1: Je to ale strašně slavná věc od strašně slavný kapely. Už ti
3: kapely.
1: To teďka ti to prozradím. Dobře. Jo, myslím si, že je to naprosto
2: žijou, nežijou nějaký příběh, nějaká indice, jedna jediná.
1: Já, člověče, myslím si, že furt ještě všichni žijou a teď já nechci. Mám pocit, že jo. Je, teď jsi mě nachytal možná.
2: Dobře.
1: Ale já mám pocit, že jo, že jsou ještě všichni 4 naživu.
2: Tak jsou to Bon Jovi.
1: Ne.
3: Nebudeme to zdržovat. Jdeme na to. 0,6 vteřiny pro mě a je to... ABBA.
1: Je to tak.
3: Jo, jo, jsou naživo, máš jsou pravdu, naživo, ale ano. Samozřejmě jsou tam nějaké fobie od zpěvačky, myslím, že ta blondýnka. Bohužel jsem vzpomenutko na jméno, pardon. A oni se vlastně vystřídali. Kdy vlastně ona zpívala jako hlavní, ona druhá byla vokalistka.
1: Ano.
3: Pak začala mít fobii na koncertech na lidi, že to nějak úplně nedávala.
1: Mm-hmm.
3: Vystřídali se, kdy ona se stala vokalistkou a tak dále, pak skončili keci.
1: Mm-hmm.
3: Jedna z prvních kapel, ne-li vůbec první zahraniční, která přenosla vlastně svý mění do Monaka a odšpuntovala celebrity tak.
1: A hlavně jsou taky velice známí tím, že uspěli právě na Eurovizi, že? Byli
3: to
1: taky
3: je pravda,
1: jedni z nejúspěšnějších, takže
3: to je pravda.
1: ABBA.

0: všechny vítěze naší ranní soutěže.
1: Přes 400 000 korun jsme poslali na vaše účty a jedeme dál.
0: Soutěžit budeme i po celé léto.
2: 7-7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss. Partnerem celoroční soutěže 7-7 je Comfort Group.
3: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

0: show Rádia Kicks.
1: Všeho nechte a všechno odložte, protože jediný, co teď vás zajímá, je chytrý nějaký mobil nebo počítač nebo nějaký takovýhle zařízení, kde se dostanete na Kiss Shop, to znamená www.kiss.cz, protože tam je novinka.
2: Je tam novinka.
1: Teď to přistálo.
2: Přátelé, to je věc, kterou já si budu pořizovat stoprocentně taky, jelikož mám ráda, když si do něčeho pěkného můžu najít třeba víno. A právě na Kiss Shopu teďka najdete krásný skleničky, a to ve třech barvách. Černá, červená a bílá. A jsou naprosto fantastické. A jsou to právě ty skleničky na víno.
1: Jenže tam někdo třeba říká, já už takovou skleničku mám.
2: Nemáš.
1: Víš proč? Ono je totiž úplně v novém designu.
2: Ano.
1: www.kiss.cz, koukněte se, protože tam je všechno teďkon pěkně vyfocený. Jestli si koupíte jednu v jedné barvě, anebo dáte přednost celému setu, můžete se domluvit třeba tři kámoši, anebo nejlepší, jo, jak by to udělal Kaval, čtyři kámoši, jeden by neměl nic, ale skládal by se na to s těma třema. Jo? Takže, přátelé, to už necháváme na vás. kiss.cz, krásní skleničky a pozor, je to limitka.
2: Ano.
1: To znamená, že jako na... Taky jsem tady pro nesvětu, že vědu do Mutěnic na podzim, ale Patrik tady sedí sám ve studiu a říkal, hele, na podzim to bych nedělal, takže já už jdu teďko objednat a vám bych radil to stejný. Objednat co nejrychleji. A hlavně grilovací a letní sezona je na startu.
2: No a když si s náma někde s tou skleničkou potom na nějaký pártožce třeba taky ťuknete, tak Patrik tady slíbil, že si s každým z vás dá pusu.
1: Je to pravda, ke každý skleničce a pozor, kdo jí donese na Kiss Party na Máchovo jezero nebo do Lokte letos. Přátelé, Patrik vám jí vlastoručně u stage vygravíruje. Takováhle je to penska, ale pozor, objednat to musíte dneska. Tak good luck.

0: Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. V pátek jim věnujeme celý večer. Best of Millennium. Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď na Kissu.
1: What's going on?

0: My se společně teď kysáci tady na Rádio Kiss odpoledním Jumbo při čtvrtku vydáme do jednoho a dalšího žebříčku, protože je to oficiální cestovatelé, což já mám radši. To jsou ty lidi, kteří skutečně tam se ubytují, kdy prostě tam jedí, ty služby zažívají a tak dále. Jsou to normální lidi, stejně jako vy a my. A ty rozhodli zase za celý rok, že máme nejlepší hotel. My ne, jako jo.
1: Škoda.
0: Jako to bylo obecně.
1: Ano, obecně. No, už je na světě prostě ten nejlepší hotel, tak.
0: Ano, pro ten uplynulý rok. Pro to prostě období, kdy se tohleto děje a hlasuje. Pojďme se podívat na bronz, to znamená třetí příčku. To je Sporting Family Hospitality v italském Livignu. Což není úplně jako daleko. A do Livigna jezdí hromada Čechů. Možná v tomhle hotelu jste byli ubytovaní, tak ho máte jako třetí nejlepší hotel na světě. A pojďme se podívat na druhou příčku a to je hotel Colline de France. Pozor, nenechte si za vás nebo zavést tím názvem. Je to v brazilském městě Gramado. A je teda krásné, musím říct. Ale jednička. Ta patří úplně někomu jinému. Indonéský GH Universal Hotel v indonéském Bandungu je tím nejlepším na světě. No, musím říct, že tady fotka. A kdybyste ho vzali, ten hotel, a dali ho do Prahy, tak by zapadl.
1: Přesně to jsem teďka chtěla říct, protože tady před sebou tu fotku mám a když jsi říkal právě, že se podíváme na tenhle ten hotel v Indonésii, říkám, tak to budou nějaký pralesy, jako stromy, něco takového jako hezkého v přírodě. Ne, vypadá to a ještě bych to možná ne do Prahy, ale spíš do Anglie bych to zařadila.
0: To
1: takový trošku anglický
0: baráček. Zámeček, jako je prostě to a mě to vypadá to krásně. A ten zvítězil, ještě jenom připomínáme, nejde jenom o design, ale o služby, o restaurace a vůbec to všechno, o personál, takže Indonésie první místo.
1: Nebo kde? Broumov ještě?
0: Broumov tam. Ten se nepočítá, ten je vždycky platinový, ten není ani zlatý.
2: Odpolední. Odpolední jam. Každé všední odpoledne od 2 do 6 na Kisu.

0: Přátelé, vy jste neuvěřitelný, skleničky na víno z webu www.kis.cz jedou jako blázen, vy jste famózní úplně.
1: Já to nestíhám, jako teď jsem si to tam chtěla objednat normálně a mám s tím problém, takže ono opravdu poptávka neskutečná.
0: Tak to zkoušejte.
1: www.kis.cz.

0: S kysem za volantem po celé republice.
1: Po hodince zase doprava, tady u nás na Kysu. Ondra ví, kde hoří.
2: Jenom kdo jedete po D35 směrem na Olomouc z Ostravy, jenom je tam za Kocourovcem asi dva sjezdy, co znamená 2-3 kilometry. Je tam hořící návěs, je to tam zadělané, neprojedete.
3: Děkujeme, Ondro, já to ještě jenom upřesním, je to taky mimořádná zpráva od nás. Dálnice D35 v obou směrech 279. kilometr je to uzavřeno z důvodu požáru u vozidla. Jinak se bouralo také v Českém Krumlově a tam by to mělo být v ulici Objížďková.
1: My vám přejeme šťastnou cestu s Radem Kiss. I might never be the one you take home to mother.

0: potraviny, kosmetika i barvy z konopí pro váš domov a zahradu. Rodinná firma s tradicí Hemp Production nabízí kompletní řadu konopných výrobků. Olej zastudena lisovaný, loupané semínko, doplňky stravy, masti a mýdla, výrobky pro koně, mazlíčky a dokonce lazury a oleje na dřevo. Více na hempcentrum.cz.
1: Kvalitní kanalizace bez kompromisů? Vsaďte na tradici. Ostendorf Osma, český výrobce kanalizačních systémů z plastu pro vnitřní i venkovní použití. Člen skupiny Ostendorf. Spolehlivé systémy s dlouhou životností a snadnou montáží. Více na kanalizaceplastu.cz.
2: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
3: Rádio KIS. Počasí.
4: Napříč republikou je oblačno až polojasno a nejvyšší teploty mezi 25 až 31 stupni Celsia. Na horách máme kolem 22 stupňů.
3: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
4: Pohonné hmoty u čerpacích stanic v Česku jsou nejlevnější od března. Nejprodávanější benzín Natural 95 v uplynulém týdnu zlevnil v průměru o 8,80 haléřů na 39 korun 59 haléřů za litr. Nafta se ve středu prodávala v průměru za 37,24 a stála tak o korunu 11 haléřů méně než před týdnem. Už více než rok čeká australská loterijní společnost na chvíli, kdy se o astronomickou výhru 100 milionů australských dolarů, téměř 1,5 miliardy korun, přihlásí její vítěz. Jeho identitu nikdo nezná, protože tiket zakoupil v trafice a nebyl tak registrovaným členem loterie. Dobrou zprávou pro případného výherce je, že výhra na něj čeká ještě několik let. Poté částka 100 milionů dolarů propadne státnímu finančnímu úřadu. A teď zpátky domů.
5: V Mariánských Lázních se už brzy 1. července uskuteční mimořádná předpremiéra snímku z programu 60. ročníku Karlovarského filmového festivalu. Pořadatelé tím chtějí připomenout první festivalové ročníky, kdy byla hostitelskými místy obě lázeňská města, tedy jak Mariánské Lázně, tak i Karlovy Vary. Pro KIS Lucie Sinková.
4: Levý obránce David Jurásek si poranil stehenní sval a české fotbalové reprezentaci na mistrovství světa už nepomůže. 25-letý hráč Slavie vypadl v kádru jen pár hodin před druhým zápasem národního týmu na šampionátu proti Jihoafrické republice. Tolik zprávy s Blankou Holoubkovou, další nás čekají zase za hodinu.
6: Je tady další hodinka odpoledního jumpu s Magrou a s Radkem.
7: Z muziky Jonas Brothers nebo Dva bratři ze čtvrtýho patra.
3: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.
6: Be happy.

0: Autíčkáři všech zemí, ne, spojte se, když třeba taky, ale nicméně poslouchejte za malou chvíli totiž.
1: Totiž taková značka aut, že tak to každou všude vidíš, jako, že to je třeba Audina, Bentley, něco a říkáš si, dobrý, jsou to prostě auta. Jo? Mm-hmm. Vidíš to i někde v obrázek té značky, řekneš si, jasně, ty vyrábějí auta. Co jste ale možná neviděli, že spousta z těch značek vyrábí i něco dalšího?
0: Jo, jakože třeba dám příklad, jo.
1: Zkus to.
0: Že Bavorák dělá super kola. Dávám příklad.
1: No, to jsou takové věci, které se trošičku blíží té motoristice, že? Ale my se budeme bavit o věcech, které jsou vlastně úplně z jiného soudku.
0: Úplně jiný soudku. Tak za malou chvíli tady na KISu.

0: Kysáci, pojďme se podívat na značky auta, poměrně dost slavný značky auta, tak trošičku jinak. My jsme tady totiž před chvílí zmiňovali, že samozřejmě vyrábí tyto značky i něco jiného než samotný motorový vozidla. Mm. Dokonce nám tady napsal Fíla, že Rolls-Royce dělá motory pro letadla.
1: Jasně, jo? To je známá věc.
0: Já tady mám ale jednu věc, kterou taky ještě dělá Rolls-Royce, a to je met.
1: Jako med klasický včelí.
0: Jako včelí med, jo.
1: Jako, takže... že to je jako přímo od toho Rolls-Royce.
0: No od té značky, jo.
1: Fakt?
0: Mm-hmm. Mám to tady před sebou, měl by to být med, takže jestli mají jako včeličky nějaký special motory, to nevím, ale může to být zajímavý. Tesla vyrábí třeba tekilu. Mm-hmm. Bentley má kočárky.
1: To je pravda, to vím.
0: Volkswagen, a tohle je něco pro mě, má párky.
1: To je ale taky pravda a velmi, velmi populární.
0: Vidíš
1: Německu,
0: to?
1: Ano.
0: To si ještě můžeme dovolit. Co si třeba nemůžeme úplně dovolit, tak od Astona Martina ponorku.
1: Ten má ale taky kočárky.
0: Ten má taky kočárky, to bych si asi taky nemohla dovolit, kdybych měla dítě. Porsche, mrakodrapy.
1: Jakože baráky klasický.
0: Baráky, no.
1: Aha.
0: A Bugatti vyrábí třeba také luxusní nábytek. Takže my bychom si mohli dovolit ty párky, no. Takže.
1: Já mám Bugatti na nohách teďkon.
0: Ty máš Bugatti na nohách, hezky. Mám. A jsi rychlejší?
1: Ne, podle mě to není ta firma. Protože stále asi jenom 12.
0: No, mě teda nejvíc zaujal ten Met a od Rolls-Royce a pak ty párečky od Volkswagenu, to bych docela
1: chudla. Ale ty jsou opravdu hodně populární v Německu a narazíš na ně jako kde téměř všude. Jako.
0: Tak jo.
1: No, přátelé, ono bychom toho našli ještě víc. Kdyby asi co napadlo, dejte vědět.
2: Nikdo nerozdává tak tvrdý rány jako odpolední Jump.
3: Odpolední Jump.
2: Kiss.
3: Radio Kiss.
4: This one's going out to everybody in the place. Sounds of the Dragon Trekker.

0: Duran Duran. Poproková legenda se vrací do Prahy. 24. června v pražské O2 aréně. Zažijte po dlouhých 14 letech živě geniální Duran Duran a jejich největší hity. Už 24. června v Praze. Vstupenky už teď na LiveNation.cz. Podporuje Radio Kiss.
1: Nejoblíbenější hity jukeboxů Rádia Kiss.

0: Jukebox Rádia Kiss. Už dnes večer
1: od 6 hodin.
0: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss.

0: Branky Body Jump na Rádiu Kiss.
1: Tak dnes další den pro českou fotbalovou reprezentaci na fotbalové mistrovství světa. Pojďme se kouknout, ale co už je dohráno. Uzbekistán, Kolumbie, tak tam to dopadlo 1-3, to znamená 3-1 pro Kolumbii. Nás zajímá ale zápas úderem 18. hodiny, kdy bude končit odpolední jump time na Rádiu Kiss. Česko přivítá jako domácí tým, ale samozřejmě ve Spojených státech amerických. JAR, to znamená Jihoafrickou republiku. Jak to bude dál?
2: V 21 hodin se můžete taky těšit na zápas mezi Švýcarskem, Bosnou a Hercegovinou, a nebo také o půlnoci Kanada versus Katar. Pokud byste si chtěli přivstat, tak určitě zajímavý zápas může být taky mezi Mexikem a Jižní Koreou, a ten začíná ve 3 hodiny ráno pro nás.
1: No tak to je naše skupina, že jo? Mexiko, Jižní Korea, takže uvidíme. No a jak to vypadá, Česko je AR, chcete-li JAR, Jihoafrická republika, od 18 hodin. No tak tam jsou komplikace, jak pro Jihoafrickou republiku, tam dostali 2 červenou, si se nepletu, takže ty nesmí nastoupit, ale taky obří rána těsně před klíčovým duelem pro nás, pro českého obránce šampionát skončil. Je to tak, bohužel, podle všeho. Prostě,
2: David Jurásek, bohužel nějaký zranění stehního svalu by tam mělo být, takže bohužel nenastoupí.
1: Takže 18. hodina, přátelé, budeme sledovat i my tady určitě, během juboxu, kdybyste třeba byli na cestách. Pokud ne, tak asi to vypadá, že budete někde sledovat fotbálek.
2: Ale fanděte!

0: každé všední ráno na Rádiu Kiss.
1: 7:07 a dneska jsme byli 100%. Dneska opravdu je to úžasná reklama na to, co se v téhle soutěži dá vyhrát.
2: Sedmička, to je pro dnešní ráno opravdu šťastné číslo, protože na hrací kostce teda sedmička není, je tam šestka, ale pokud právě ta vám v této hře na hrací kostce padne, tak vy dostáváte automaticky bonus 1000 korun, navíc tím pádem 7000 korun a to jedině tady u naší ranní trojky v soutěži v 7:07.
1: Abyste nám věřili, dovolala se Aneta a takhle to dopadlo.
3: Jdu na to, jo? Anet?
4: Ano?
3: Na hrací kostce padla šestka,
1: jo!
3: Takže vyhráváš 7000!
1: Je to tak, Aneta měla velkou radost, bude mi 7000, takhle po ránu vám přistane a proč by to nemohlo být zase zítra na konci pracovního týdne?
2: Tak vám budeme držet palce, zítra v 7:00 ráno.
0: Partnerem celoroční soutěže 7:07 je Comfort Group.
5: Znáte to, přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz
0: 7:07. Každé všední ráno na Rádiu Kiss.

0: S Kysem za volantem po celé republice.
1: Pojďme po hodince se podívat na dopravu, protože máme pro vás nějaké informace.
2: Máme tady mimořádnou zprávu opět z dálnice D35 na 279. kilometru. Hořelo tam auto, teď už je tam ale provoz bez omezení. Jinak máme nehodu na dálnici D1, je to ve směru na Ostravu exit 182 a jedna dopravka taky v Olomouci v ulici Olbrachtova.
1: Jedna aktuální ode mě, Hradec Králové, Pražská třída, i tady se bouralo, šťastnou cestu.

0: a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach, my už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby.legal.cz
1: One Republic. Poprokové hvězdy se vracejí do České republiky a ty můžeš být u toho. 27. června, letiště Letňany. One Republic. From Europe with Love Tour 2026. Vstupenky už teď na LiveNation.cz. Podporuje Radio Kiss.
2: Best of Milan.

0: velké refrény, nekonečno energie, zážitky a hity nového tisíciletí. Pátek od 6 do 10 večer s Martinem Hovorkou na KISSu. Rádio KISS počasí.
1: Zítra bude jasná až skoro jasná obloha a teploty vysoké. Napříč republikou budeme mít až 33 stupňů Celsia. Na horách kolem 25.
0: Rádio KISS. Zprávy v jedné minutě.
1: Zítra klesnou o další desítky haléřů nejvyšší ceny pohonných hmot, které denně určuje stát. Nafta oproti dnešku zlevní o 51 haléřů na 37 korun. Benzín budou moci čerpací stanice prodávat nejvýše za 40 korun 52 haléřů za litr, což je o 32 haléřů méně než dnes. Vyplývá to z cenového věstníku, který zveřejnilo ministerstvo financí. Nepamatujeme si, nechápeme. Tímto způsobem reagují při výslechu instruktoři, kteří v sobotu v Brazílii poslali na jistou smrt mladou studentku, když ji při rope jumpingu patrně zapomněli upoutat lanem. Žena na místě zemřela a instruktoři se kvůli obvinění ze zabití nacházejí ve vazbě. A teď zpátky domů.
2: Po 2,5 roku trvající rekonstrukci se včera otevřelo náměstí Jiřího z Poděbrad. Práce nakonec vyšly na 570 milionů korun. Původní asfalt byl vyměněn za dlažbu inspirovanou Pražským hradem a přibyly i mlatové cesty. Během revitalizace se pokácelo více než 50 stromů, naopak 170 bylo nově vysazeno.
0: Sport.
1: České fotbalistky se v semifinále baráže o postup na mistrovství světa utkají se Skotskem. V případě postupu narazí na lepšího z dvojzápasu favorizovaného Švédska s Litvou. Rozhodlo o tom dnešní los v sídle UEFA v Nyonu. Zprávy na KISSu připravila Blanka Holoubková.
3: Je tady druhá polovina, co se týče teda startu, druhá polovina odpoledního jumpu na KISSu.
4: Magda Vronková, Radek Hrdina, no a s náma to dostančí taky David Guetta.
0: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.
4: Be happy.

0: Milí motorkáři a obdivovatelé jednostopých vozidel, no, vyndejte kapesníky, hadrové či papírové, možná i slza ukápne. Protože to, co udělala newyorská policie, možná vás rozesmutní, možná naštve. Na druhou stranu nebyla to vaše motorka, či moped, či skútr. Mm-hmm. Protože co udělali? Nechali nastoupit nějaký novináře prostě a tak dále. Stovky zabavených motocyklů, skútrů, mopedů týhle kategorie postavili do několik zástupů řad. A z jedné strany byl obrovský žlutý buldozer, z druhé strany byl ten stejný žlutý buldozer. Jako musím říct, že to bylo jako docela pěkný.
1: Ne.
0: A jeli proti sobě, tam zpátky, hlavně ty frajeři to měli nacvičený. Takže jako vypadalo to i dokonce jako choreograficky pěkně. Z těch motorek, přátelé, nezůstalo vůbec nic.
1: Chudáčci motorky, když za to vůbec nemůžou, že
0: šlo
1: jsou pašovaný.
0: O vozidla, motocykly, motorky, skútry, které nebyly řádně registrované, neměly dostatečné pojištění nebo jezdily s falešnými poznávacími značkami. Jo, tak z části se to chytlo, že dobrý.
1: Ne.
0: Ale drtivá většina, nebo ne drtivá, docela slušný procento, to odsoudila v New Yorku a řekla, že jestli tohle není úplně zbytečný, teatrální, když ty motorky mohly teda úřady očistit a dát je třeba do dražeb a narvat zase nějakýma penězma městskou kasu.
1: Ty se přikláníš na jakou stranu?
0: Takhle, video je pěkný. Musím říct, že jen tak jsem to neviděl. Protože ty opravdu to jsou zástupy motorek a ty buldozeři řáděj. Na druhou stranu musím souhlasit, že by nějaký dolar to určitě přineslo.
1: To asi jo.
0: Jo, a byly tam pěkný kousky, ne, že ne?
1: Já teda bych se přikláněla samozřejmě na tu stranu, kde bych si do toho buldozeru mohla sednout a zkusit to.
0: Ty jo, to a já proti tobě. Ale tál za ty páky, jak vlk tenkrát, vím, počkej zajíci, ty jo.
1: Asi tak, no a jinak je to až škoda, ale.
2: Radek Hrdina a Magda Vronková na Radio Kids.

0: pravdou ven, s pravdou ven. Detektor lži.
1: No tak dneska je čtvrtek, to znamená, že na řadě je s přísavkama na těle našeho tady studiového detektoru lži Magda. Mm-hmm. A já jsem si připravil pro ní, pro vás, protože je mistrovství světa ve fotbale, aby jsme se tady promrskli pár pravidel fotbalových, protože jako jestli něco opravdu v něčem vyniká, Magda, je to fotbálek a pravidla. Takže teďkon, kdyby někdo tápal, nevěděl třeba, co je offside, jak se házejí auty, jo?
2: Jak se házejí auto?
1: Jak se házejí auta, přesně. To všechno se, přátelé, teď dozvíte. Takže já bych jako neotálel a ptám se tě hned na první věc fotbalovou. No. Popiš nám, lidem, obyčejným smrtelníkům, jak může vzniknout, vlastními slovy mi to, jo, popiš, offside fotbalový.
2: Fotbalový offside, tak to je samozřejmě termín pro to, kdy hráč se najednou prostě ocitne na tribuně soupeře. Dobře, to je, když samozřejmě hráč běží a skočí na manželku svého soupeře.
1: Už jsi blízko, ale ještě ne.
2: Samozřejmě je to moment, kdy se seběhne celý tým a všichni hromadně obejmou trenéra soupeře.
1: Se k tomu dopracujem.
2: Já nevím, já mám pocit, že to je takový to, když kopneš míč úplně jako mimo, mimo stadion.
1: Mimo stadion. No. No, to je možná home run, ale to je jiný sport zase.
2: Jejda. Čověče, offside, to byla nějaká skupina, ne? To byl offspring, aha, dobře.
1: No.
2: No, ne, tak to je, když je míč za čáru dřív než hráč.
1: Když je za čárou dřív než hráč, no teoreticky si na to chápla, ale je to trošku obrácené. S pravdou ven. Detektor lži. Je to taková pomyslná, fiktivní čára, no. To si někdy vysvětlíme.
2: Ale jinak dobrý den.

0: nejlepší výzvě, kterou uslyšíte v dopoledním vysílání Michala Kavalčíka, zavolat co nejrychleji do studia. Více o soutěži najdete na webu kiss.cz.
1: Puella, značka prémiových vůní do praní a pro domácnost, která si získala srdce žen napříč Evropou. Puella tvoří okamžiky, na které se nezapomíná. Puella vůně.cz. Puella, Puella, Puella.

0: Elektroničtí pionýři se vracejí zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.
1: Hrajeme to nejlepší od 90. let.
2: Pro ty nejlepší posluchače v zemi.
3: Bez vás si nemím představit ani cestu do práce.
1: Díky apce Rádia Kiss nahrávej vzkazy a vysílej s námi každý den.
4: Chlamu se tu v autě jak potrhla, takže vám strašně děkuju.
1: Apku Rádia Kiss

0: Soutěž vám budeme připomínat, soutěž, protože máme přes poslední den pracovního týdne, to znamená, že v tuhle tu chvíli je to něco ještě přes malinko, jeden den, kdy soutěžit můžete pouze jenom na Facebooku Rádia Kiss, nikde jinde. No a s Rádiem Kiss můžete na Facebooku našem vyhrát jeden z pěti voucherů do ČES areálu Vltava u Českých Budějovic na sportovní vybavení nebo pronájem tamních hřišť.
1: Protože máme takhle krásně před létem a ty teploty stoupají, tak si myslím, že takováhle výhra by se vám opravdu mohla hodit. Užijete si teď,
0: Tenhle víkend
1: 100%. Takže si tam užijete spoustu legrace. Nezapomeňte ale, že tahle ta soutěž probíhá pouze a jedině na Facebooku Rádia Kiss a uzavírat ji budeme zítra 18 hodin, tak ať to stihne, tak kysáci.
0: Držíme palcem.
2: Odpolední jump od 2 do 6 na Rádiu Kiss.

0: bubbly hose. Only got the wobble. This is Stanley Unwin's Tiny Hoffer with Wobble You, all joyful. Goodly bye load.
1: Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. V pátek jim věnujeme celý večer. Best of Millennium. Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď na Kissu.

0: Vydáme se teďka v tuhletu chvíli za čínskými komáry. No, i když vlastně ne úplně doslovně. Jo, bude se to trýka
1: trošku komáru.
0: Myslíš, že vzučej
1: jinak než český komár? Jo.
0: Čověče, nevím, jestli čínští komáři bzučí jinak, nicméně Čína údajně vytvořila špionážní dron velký jako komár. Váží méně než 0,3 gramu.
1: Já myslím, že má to šanci na úspěch, když to nikomu nebude pít krev. Víš?
0: Wow.
1: Protože co si budeme, jako komára si nevšimneš téměř, až když to ďobne.
0: Ano.
1: A co uděláš? Reflexivně?
0: Ano,
1: opláceš.
0: Spláceš.
1: Takže když to nebude sát nikomu krev, tak si myslím, že se ho nemusíš ani všimnout.
0: A nesmí taky ale bzučet, ne?
1: No právě.
0: Jako
1: Je to němej čínský dronový komár.
0: A teď si vem, že to bude dron, který bude jako výbušný, víš, že teď ti přistane na té ruce a ty než ho plácneš, nebo právě když ho plácneš, tak ti to utrhne ruku.
1: Takhle malej, myslíš, že by to jako umělo?
0: Člověče, nevím, zajímavý. Na co to chtějí používat, jestli ne, je to špionážní, tak je to samozřejmě na nějaký výzvědy a tak, jako, ale...
1: Dobře, ale stejně. Pokud je špionážní, tak musí mít nějaký kamery, snímače, něco.
0: Uh-huh.
1: A to už je docela slušně malý, jako na takovouhle technologii.
0: Hele, když nás sledují ty kamerky, co máme v telefonech, tak tohle je maličkost.
1: Je to tak. Ještě, že nedělám doma nic, za co bych se mohl stěhit.
0: Keca.
1: Jo, dělám to třikrát. Až čtyřikrát denně. Jako myju nádobí, vysávám a tak dále.
0: Keca.

0: Lásky jsem za volantem po celé republice.
1: Je tady doprava, pojďme se podívat. Roman má informaci, bouračka v Protivíně.
2: Protivíně, hlavní tah mezi Pískem a Budějcema. Na té hlavní křižovatce u sjezdu v Protivíně do Protivína je bouračka.
3: Bylo to v Protivíně, prosím vás, jo? A bouralo se bohužel taky na dálnici D1, je tam toho celkem dost. Jedna nehoda je ve směru na Brno, 331. kilometr, dále D1 ve směru na Ostravu, exit 201. Opět D1 ve směru na Ostravu, 194. kilometr a bouralo se ještě i na dálnici D5 ve směru na Prahu a to je na 48. kilometru.
1: Jablonec nad ní jsou Průmyslová, Velká Polom, tady je to Opavská, v Praze Václavské náměstí a Vinohrad. Tady všude se bouralo a poslední čerstvá je Žďár nad Sázavou, Novoměstská ulice. Ať se vám všechno špatné vyhne.

0: Viktorko, kam bys chtěla v sobotu na výlet?
1: Na Jupiter nebo na Saturn.
0: Počkej, to je strašně daleko.
2: Ale půlka třídy už tam byla.
3: Tak daleko to zase není. V planetáriu Praha jste ve smíru blíž, než si myslíte. A dobrodružství ve sluneční soustavě, které tu zažijete, bude možná to nejlepší z celých prázdnin. Z úchvatné projekce budou děti nadšené a věřte, že vy taky. Objevte vesmír jako nikde jinde. Přijďte do planetária Praha ve Stromovce. www.planetum.cz.
4: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva.cz je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva.cz, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva.cz.
5: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
6: Kvalitní kanalizace bez kompromisů? Vsaďte na tradici. Ostendorf Osma, český výrobce kanalizačních systémů z plastu pro vnitřní i venkovní použití. Člen skupiny Ostendorf. Spolehlivé systémy s dlouhou životností a snadnou montáží. Více na kanalizace z plastu.cz.

0: Ministerstva pro místní rozvoj a Státního fondu podpory investic. Očkování proti HPV ve Spojeném království podle nové studie výrazně snížilo počty úmrtí na rakovinu děložního čípku u mladých žen. Mezi lety 2020 až 2024 tam nebylo ve věkové skupině 20 až 24 let zaznamenáno žádné úmrtí na tento druh rakoviny. Dívky a mladé ženy dostávají ve Spojeném království vakcínu proti lidskému papilomaviru bezplatně od roku 2008, podobně jako například v Portugalsku. A teď zpátky domů.
1: Transfuzní stanici v Liberci ubývá dárců krve. Ročně přijde o 50 až 100 lidí. Nové se snaží získat i osvětou na školách. Aktuálně mají v databázi zhruba 6 000 dárců. Nových sice ročně získají asi 300 nebo 350, ale vyřazených je víc. Se stejným problémem se potýkají i další kraje v zemi. Pro KIS Lucie Sinková.
0: Sport. Do čtvrtfinále tenisového turnaje v Nottinghamu postoupila také Marie Bousková. Nasazená čtyřka porazila domácí Henu Kladmenovou 7-5, 6-2. Zprávy v jedné minutě přinesla Blanka Holoubková.
2: Blani, mi za zprávy moc děkujeme, s náma teďka budou i Las Ketchup.
3: Las Ketchup, a já myslím, že si rozpomenete, jak to bylo s těma rukama, co?
4: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
2: Be happy.

0: Víte že?
1: Dáme vám opět tip a ten je pozor čerstvej, protože máme tady ustanovený nový světový rekord, přátelé, a blíží se léto, bude to vybízet k různým aktivitám a pokud si seženete dostatečné množství golfových míčků, můžete překonat světový rekord. Pozor, ale ty golfové míčky musíte ještě postavit do nějakého tvaru. Postavit je na místě. Takže nový ustanovený rekord, ano, někoho to skutečně napadlo, jo, je z Ameriky, byli to vlastně tři borci,
2: ano.
1: Možná asi borkyně, nevím, že Debbie bude asi ženská, Michael Furt, Debbie Reynolds a Terry Janak, člověče možná česká stopa, nicméně Američani postavili pyramidu, pravidelnou, jakože opravdu ano. Jako to, největší z golfových míčků a bylo jich 19 019 kousků.
2: Víš, co to muselo být za nervy, aby to někdo nezakop?
1: Cokoliv.
2: Cokoliv, fouknout, cokoliv.
1: Nerovnost třeba nějakého míčku, že zrovna bude šišatej a uvolní ten zbytek prostě a tak dále, nevím.
2: To bych nemohla, no.
1: No trvalo jim to, neboj se. Jako... Já jsem viděl samozřejmě video, který bylo hodně zrychlený.
2: Jasně.
1: A bylo to na dlouho.
2: Já bych takovéhle věci dělat nemohla, já na tohle nemám trpělivost. Vůbec, já bych se rozčilovala hrozně.
1: Ale chtěl bych tam bejt a ten spodní míček vytáhnout.
2: Já
1: tak
2: taky.
1: Můžete začít.
0: Jump. Odpolední Jump. Kiss.

0: českého éteru.
1: Bez pravidel.
0: Bez ostychu.
1: Prostě mejdan.
0: Na rádiu KISS.
2: Kysáci, neplašte se, neprobudili jste se o několik hodin později. Mm-hmm. Ne, noční show teďka v tuhletu chvíli samozřejmě nestartuje. Každopádně těšit se na ní dneska rozhodně můžete. A to samozřejmě taky od 10. hodiny večerní.
3: 10. to znamená 22. hodina dneska ve složení Soňa Ede, to je jasný. Potom tady bude moje maličkost, protože mé dítě je na škole v přírodě, tudíž jsem přijal pozvání a rád se zase zastavím. Mm. Ale k tomu ještě noční host a to je Miroš Majda, přátelé. Mm. Takže zase budeme mít tady celebritku, kterou malinko vyspovídáme.
2: Pokud náhodou netušíte Miroš Majda, kdo pak to je, tak je to výborný zpěvák a samozřejmě excoval v soutěži Superstar, v pěvecké soutěži Superstar, tam odsaď byste ho mohli znát, ale no, vy ho dneska večera si poznáte
3: trošku
2: jinak.
3: A to je právě to, co nás bude zajímat, že jo? Mm. Protože samozřejmě se k tomuhle vrátíme, poohlídneme, ale zeptáme se trošičku jinak, lehtivěji, Miro, na to, co se třeba v zákulisí tyhle soutěže, jestli vůbec se tam něco děje.
2: No, my už jsme tady jednoho hosta v noční show jednou měli, který trošičku povyprávil, takže dneska se od 10. máte rozhodně na co těšit.
3: Soňa, Radek a Miroš Majda. V 10 večer, těšíme se.
0: Radek a Majda. Jump. Odpolední Jump. Na rádiu KISS. I'm

hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajn akce. Tak buď od 20. června u toho.

6 do 10 večer s Martinem Hovorkou na Kisu. To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.

0: Branky Body Jump na Rádiu Kiss.
1: No už jenom opravdu minuty nás dělí od toho, kdy se odšpuntuje zápas, který je velmi důležitý pro českou hokejovou a hokejovou, co melu teď tu hokej, fotbalovou samozřejmě, pardon, reprezentaci Česká republika proti JAR, Jihoafrická republika, uvidíme, jak to bude, protože je klíčový, co si budeme, Mexiko bude velký voříšek, jestli chceme nějakým způsobem ještě si držet pozice na třeba vylezení, třeba ze skupiny nebo postupy, tak tohle se musí zvládnout, ale lehký to nebude.
2: My jsme si tady dávali tipy na začátku dnešního vysílání, kde nás zpovídal vlastně Michal Kavalčík a ptal se nás, co si myslíme, jaký bude dnešní skóre. Já jsem tvrdila, že bude 2-1 pro nás. Co ty?
1: Jsem prostě Čech, jsem fanoušek, pane bože, přeju jim to, takže i kdybych si v nějakém zlomku někde tam vzadu jako myslel, ne, chci věřit.
2: Yep.
1: Takže ty jsi řekla 2-1, to byl můj tip, to jsi mi normálně vyčadila, takže 2-0 říkám.
2: 2-0, takže kysáci, pojďme se k tomu takhle prostě postavit, pojďme těm klukům fandit, poslat jim tu pozitivní energii a za chvilku už to celý začne.
1: Držte si palce na pozice, přátelé fotbalový, a hlavně, ať se jim daří.
0: Co to píská? Branky Body Jump na Rádiu Kiss.

0: 17 hodina 42 minuta, my už to tady budeme předávat jukeboxům. Dneska 4 hodiny, je čtvrtek, jsou to poslední noční jukeboxy, nebo noční, pardon,
1: večerní,
0: noční jedou samozřejmě. No a potom od 10 hodin se tady zase uslyšíme, Soňa Ede, Radek Hrdina a Miro Šmajda, protože dneska je noční
1: show,
0: takže to bude zase peprnější.
1: No ale samozřejmě od 18. hodiny, jak už zmiňoval Radek, tak jsou jukeboxy, to znamená vaše hudební přání, vy budete diktovat kysáci a dneska budete diktovat no komu, protože náš Vojta má, já jsem chtěl říct narozeniny, má dovolenou.
0: Vím, že všechno je lepší.
1: Má dovolenou, tak mu můžete klidně napsat. Ale prosím vás, dneska tady bude od 18. hodin Alex Kolva, kterýho můžete znát z našich právě že nočních jukeboxů, takže kysáci právě jemu budete sdělovat, co si chcete nechat zahrát.
0: Dneska už za malou chvíli od 18. hodin. My vám přejeme moc hezký večer. Jestli fotbalový nebo s rádiem Kiss, budeme rádi, když to bude s náma,
1: jo.
0: Ale držte palce a my se budeme těšit zítra dohromady.
1: Je to tak.
0: Ve 14 hodin, jinak ještě já, Soňa a Miro od 10 dneska večer. Ahoj.
2: Radek a Magda. Odpolední jam na rádiu Kiss.

0: Taky jsem za volantem po celé republice.
1: Kysáci, okres Praha Východ, kraj Středočeský, tak bacha v ulici Ligasova v obci Radonice, okres Praha Východ je nehoda, tak jeďte opatrně.

0: To je bordel, to je binec, to je ale nepořádek. Kdo pak to uklidí?
1: Uklid.to. Úklidová služba pro domácnosti a firmy. Najdete nás v Kercher centru v Litvínovicích nebo na uklid.to.
2: Zimní zahrady CR Sklo. Zřejmě celkem slušný oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
3: Mami, kam pojedeme o víkendu?
4: Tam, kde hopneš a tradá, máš dobrodružství.
3: Hop a tradá, to zní jako...
4: Hopstráda, lanový park v Náchodě u zámku.
3: A co tam je?
4: Lanovky, překážky a spousta zábavy. Od května každý víkend.
3: Hopstráda!
4: Hopstráda.cz.
5: Rádio KIS počasí.
6: Zítra bude jasná až skoro jasná obloha a teploty vysoké. Napříč republikou budeme mít až 33 stupňů Celsia. Na horách kolem 25.
5: Radio KIS. Zprávy v jedné minutě.
6: Ředitelem správy Krkonošského národního parku dnes ministr životního prostředí Igor Červený jmenoval pedagoga České lesnické akademie Trutnov Petra Moravce. Za priority Moravec označil ochranu místní přírody, protipožární opatření nebo digitalizaci. Chce bojovat proti výstavbě apartmánů. Po konzumaci výrobků z ovčího mléka skončilo na Slovensku 7 lidí v nemocnici. Vyšetření potvrdila nákazu salmonelózou. Lidé si brinzu a sýr koupili na nelegální pastvině v Liptově. Kontrola navíc odhalila otřesné podmínky výroby i skladování. Kromě nevyhovujících podmínek kontrola zjistila, že farma byla postavena nelegálně. Asi 50 ovcí majitel choval bez potřebné registrace a zvířata byla ve zbídačeném stavu. A teď
7: Pardubický kraj patří podle serveru Portál Nehod mezi méně rizikové regiony. V některých lokalitách se však

0: ve studiu a to znamená, že startujou večerní jukeboxy na Radio Kiss.
1: To nejlepší od 90. let i v jukeboxech Radia Kiss.
2: Be happy.

0: Tak kysáci, já všechny zdravím, krásné odpoledne přeju, dneska je tady Alex na Jukeboxech, tak doufám, že se těšíte stejně jako já. Připomínám vám na úvod to důležité telefonní číslo 210-323-323, skrz které si samozřejmě můžete objednávat Jukeboxy, ale zároveň taky připomínám, že máme aplikaci Radia Kiss, no a tam můžete nahrávat hlasovky nebo nám posílat i zprávy a já samozřejmě jsem tady o toho, abych všechny ty hlasovky, zprávy uslyšel a splnil vám co nejvíc Jukeboxů bude v mých silách. No a první, kdo udělal tenhle krok správný ke splnění přání, je kamionajda Peťule a ta si přeje co?
1: Ahojky, prosím tě, zahraj nám tam něco od Pufendorfu. Bylo by to pro všechny řidiče, co ještě musí kroutit, pro rodinu do Ostravy, pro neteř, která se před týdnem stala maminkou, ať jí malej dělá jen samou radost. Pro tebe do studia a pro všechny, co mě znají. Díky moc, kamionajda Peťule.
0: Tak já doufám, že radost vám udělá i můj výběr Everybody Scream od Pufendorfu právě teď na Radio Kiss.

0: Taky se děláte mi velkou radost, mám tady hromadu hlasovek od vás a vypadá to, že máte i dobrou náladu, stejně jako Jirka.
1: Ahoj moji nejmilovanější kysáci, kysačky, kysáčata, moc vás zdraví Jirka Suchovršice, já bych hrozně rád poprosil Alexandra Stem, Mr. Saxobeat, a já písničku věnuju nám všem, co si užíváme u vody, relaxujeme, popijeme, samozřejmě něco dobrýho k tomu, no a hlavně ať přežijeme ty weekendový tropy. Díky moc a všem pohodový víkend, Jirka ahoj.
0: Tak Jirko, užívej si, jinak víkend je teda až tady za pár dní, nicméně on takhle, on je dneska čtvrtek, středa se říká, že je malej pátek, tím pádem čtvrtek je vlastně malá sobota, hele, u nás tady vlastně může být víkend non-stop, ale fakt se dejte pozor na ty tropy, bude to divoký, nicméně s dobrou hudbou to zvládnete jako nic.

Tak kysáci, pokud jste trošku neklidní a nevíte, jak se uklidnit logicky, tak mám pro vás možná pár tipů. A věřte mi, je to něco, co byste opravdu netipovali. Taky se můžete těšit na další muziku, jako třeba Lou Bega nebo Alan Walker, ale to všechno až za chvilku, protože teď si pojďme připomenout, proč je dobré si zapnout Radio Kiss každé ráno 7 hodin.

0: všechny vítěze naší ranní soutěže.
1: Přes 400 000 korun jsme poslali na vaše účty a jedeme dál.
0: Soutěžit budeme i po celé léto.
2: 7-7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss. Partnerem celoroční soutěže 7-7 je Comfort Group.
3: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.

Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz.

0: prostě nesmíš chybět.
1: Noční show. Noční show Rádia Kiss. Už ve čtvrtek od 10 večer. To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.

Kysáci, slíbil jsem vám, že vás obohatím o to, jak se dneska můžete uvolnit a jaký nový trend se objevil ve světě, který můžete využít na to, abyste se měli lépe a příjemněji a trošku si zvýšili tu radost. No a věřte tomu nebo ne, jmenuje se to mermaiding. Mermaid je, nevím, jestli to říkám správně anglicky, ale v překladu do češtiny je to mořská pana a ten trend je o tom, že čím dál tím víc lidí si ulítává na tom, že si prostě nasadí takovej ten rybí ocas a s tím prostě jako plavou a oni jak tak jako se nechávají unášet tou vodou a prostě jako musí používat nový ty svaly, tak zapomenou na ty starosti a ten stres a je to čím dál tím víc populární, protože je prostě velká skupina lidí, ta komunita vlastně se buduje, jsou i kurzy, můžete vlastně já si to fakt jako já si to vlastně neumím moc představit, no to vypadá hrozně hezky, jako někde ve filmu, že jo, nebo všichni známe Malomorskou vílu a prostě, jo, je to jako pěkný svět podmorský, někde tam je ten Triton a tohle, ale takhle, že bych si nasadil ten rybí ocas, no já nevím, já mám teda pocit, že když už se dostanu někam do vody, tak mi k tomu, abych měl radost a zlepšil si náladu, bohatě stačí ten můj vlastní ocas.

0: nejlepší
1: od 90. let.
0: Non-stop. Kiss. Radio Kiss.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Jukebox Radio Kiss.
3: Tak kysáci, první hodinka jukeboxu nám utekla jako voda. Ještě další tři máme před sebou, to znamená spoustu jukeboxů, který vám mile rád splním, a věřte, že po 7. hodině dáme určitě i nějaký telefonátek, ale teď už mám tady hlasovku od Marka.
4: Alexi, čau, rád tě slyším dneska v jukeboxech, to je paráda. Hele, moje hlasovka byla vybraná v soutěži v Jasmenovi, když jsi byl v ranní trojce za Míšu. A měl jsem sazeno na tebe. No, neklaplo to, lístky na Mácháč jsem nevyhrál, ale to vůbec nevadí. Když mi dneska zahraješ Venga Boys, budu moc rád. Měj se krásně, kamaráde. Čau, Marek.
3: Tak Marku, strašně mě to mrzí, že jsi vsadil zrovna na mě, ale hele, já měl proti sobě prostě obrovský kapacity, jo. Já jsem vůbec rád, že jsem se mohl účastnit, ale věřím a doufám a já ti slibuju, že nastane ten okamžik, kdy je 100% porazím, a hlavně se můžeš těšit i příští pátek, protože tam budeme mít taky netradiční sestavu ranní trojky a možná, že budu mít možnost nějakým způsobem si to u tebe vyžehlit s nějakou jinou soutěží. Ale teď už, abych ti udělal radost a všem našim kysákům, tak Venga Boys, we like to party!

0: Kysem za volantem po celé republice.
1: Kysáci, dejte bacha, na silnici 210 u obce Manětín, okres Plzeň, máme nehodu, stejně tak je nehoda v ulici Štefánikova v obci Brno, anebo taky na silnici 473 u obce Václavovice, okres Ostrava město. Takže jděte opatrně.

0: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
1: Potraviny, kosmetika i barvy z konopí pro váš domov a zahradu. Rodinná firma s tradicí Hemp Production nabízí kompletní řadu konopných výrobků. Olej za studena lisovaný, loupané semínko, doplňky stravy, masti a mýdla, výrobky pro koně, mazlíčky a dokonce lazury a oleje na dřevo. Více na hempcentrum.cz.
2: Kvalitní kanalizace bez kompromisů? Vsaďte na tradici. Ostendorf Osma, český výrobce kanalizačních systémů z plastu pro vnitřní i venkovní použití. Člen skupiny Ostendorf. Spolehlivé systémy s dlouhou životností a snadnou montáží. Více na kanalizacesplastu.cz.
3: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach. My už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby-legal.cz.
4: Když ostatní usínají, my zůstáváme s vámi.

0: Lenka, Alex, Katka
1: a Lukáš.
2: Radio Kiss vysílá
3: non-stop.
4: Tak kysáci, máme tady 7 hodinu a jukeboxy pokračují s Alexem, tak jako vždycky.
5: To nejlepší od 90. let i v jukeboxech Radia Kiss.
6: Be happy.

0: Jukebox Rádia Kiss.
1: Tak jo, kysáci, my pokračujeme v jukeboxech. Já bych chtěl připomenout telefonní číslo sem ke mně do studia 210 323 323. To jsou ta kouzelná čísla, která když vytočíte, tak se dovoláte sem ke mně, stejně jako se to podařilo Karolínce. Halo, halo, Karolínko, ahoj, slyšíme se?
2: Ahoj.
1: Ahoj, tak ty jsi říkala, že nám voláš ze Šumavy, viď?
2: Ano.
1: No tak zdravíme teda tam k tobě. A my jsme teda s tebou vybírali písničku, nejdřív jsme teda nemohli vybrat, ale nakonec jsme vybrali Michaela Jacksona. A řekni mi, ty ráda tančíš?
2: Ano.
1: Jo. A kde jsi naposledy tančila, že jsi to jako fakt jako užila? Protože Michael Jackson byl dobrý taneční, tak mi to jako napadlo, že by to mohlo být zajímavý téma.
2: Na masopustu.
1: Na masopustu, jo. Hezky. Hezky. A máš nějaký oblíbený pohyb taneční?
2: Ne.
1: Ne, tak prostě jenom jako to necháváš prostě plynout.
2: Ano.
1: No super, tak to si myslím, že je to nejlepší. A komu posíláme písničku?
2: Tatínkovi.
1: Tatínkovi, a jak se jmenuje tatínek?
2: Vlastík.
1: Tak posíláme tatínkovi Vlastíkovi a všem kysákům Michael Jackson. Dal jsem to ve featu tady s Janet Jackson a jejich vlastně nejdražší videoklip, který natočili k písničce, která se jmenuje Scream. Tak se mě hezky, užij si to a třeba si můžeš zatančit znova.
2: Děkuji, ahoj.
1: Ahoj.

0: Tak Kysáci, telefonní linka mi tady zvoní, mám tady spoustu vzkazů z aplikace Rádia Kys, spoustu hlasovek, no a jednu si teďka poslechneme, která přišla přímo od Pavla.
1: Ahoj, tady Pavel. My jsme chtěli zahrát Tři čuníky od Jarka Nohavici, když to nepůjde, tak Touch Me od Samanty Fox, a když to taky nepůjde, tak výběr nechám na vás, ať nám to tady jde v práci. Tak díky moc a je to pro všechny, co dělají a co poslouchají a co si užívají krásné odpoledne. Díky moc, čau Pavel.
0: Teda musím říct, Pavle, já bych hrozně chtěl vidět ten tvůj playlist, co máš uložený v telefonu, protože skočit z Tří čuníků do Samanty Fox a potom si říkáš, a nebo je to vlastně jedno, tak vypadá to, že už by to chtělo dopracovat a trošku si odpočinout, ale aby ta práce odsejpala, tak tu Samantu Fox tady mám, Touch Me, právě teď, to rozjedeme to všichni společně na Radio Kiss.

0: naprosto perfektní fotky, jak si užíváte sluníčka na zahradě, jak někdo grilluje. Kristýna a Štefa mi dokonce poslali fotku ze Švýcarska, kde si rochněj a užívají si na nějakým jezeře, na paddleboardu. No hele, jako docela vám to závidím, protože poslední dva dny já jsem měl jenom stěhování, což je taková věc, myslím, že mi dáte za pravdu, která není úplně nejpříjemnější. Nicméně, užil jsem si to s partou kamarádů, kteří mi s tím samozřejmě pomohli, ale rozhodně mi to tolik nevonělo. Ale co by vonět mohlo a co vonět bude moc hezky, je naše soutěž na Radio Kiss.
1: Tahle soutěž vám bude vonět.

0: najdete na webu kiss.cz.
1: Puella, značka prémiových vůní do praní a pro domácnost, která si získala srdce žen napříč Evropou. Puella tvoří okamžiky, na které se nezapomíná. Puella vůně.cz. Puella, Puella, Puella.

0: Tak kysáci, my pokračujeme s jukeboxama na Radio Kiss a mě tady hrozně pobavil Marek, protože reagoval na mermaiding, což je nový trend dneska, jak si zlepšit náladu a jak si užít volný čas. Je to v podstatě plavání v převleku za mořskou panu, to znamená, že máte takový ten vocas a v podstatě děláte úplně jiný pohyby, abyste se pohybovali v té vodě. No a Marek tomu řekl tohle.
1: Alexi, mermaiding, teďka to čtu na netu. Hele, to je dobrý, to bych aplikoval na jeden den u mojí manželky. Ne, že by mě rajcovalo, že by moje manželka měla jako ocas, ale že by na jeden den byla pana, byť mořská, ale bylo by to dobrý.
0: Teda Marku, ty bys chtěl takhle jako vrátit čas? No jako vlastně proč ne, viď? Ale pojďme radši zpátky k muzice a co budeme hrát dál, nám řekne... No, Lucky Sun.
2: Ahoj, prosím tě, zahraj nám všem kysákům Aquagen Everybody Free. Děkuju.
0: Everybody Free, Aquagen, to ve mně vyvolává trošku ty pocity, jako je ta mořská pana Aqua, že jo? Ale Everybody Free, hele, je to tak, Everybody Free, všichni jsme volní si dělat, co chceme, hlavně, abychom byli Be Happy.

0: Kysáci, my pokračujeme v jukeboxech. Připomínám telefonní číslo sem ke mně do studia 210 323 323. Brzy si dáme telefonátek, ale teď už jdeme na další hlasovku, která je tentokrát od Štefana.
1: Ahoj, zdravím tě, ahoj, ahoj, zdravím všechny kysáky, prosím, zahraj nám nějakou pěknou písničku, třeba I Am See, Think About The Way, pro Honzíka, pro Ivana, pro Jirku a pro mě, Štěpána, k nám do Lhenic, krásný počasí, pěkně, bazén, grill, takže prostě pohoda, takže zdravím všechny kysáky, čau, čau a děkuju moc.
0: Tak Štěpáne, já jsem tě úspěšně přejmenoval na Štefana, doufám, že se nezlobíš, ale musím říct, že jsi mi poslal nádhernou fotku toho, jak si užíváš u sebe v bazénku, tak zdravím a posílám písničku a neletí jenom tobě a kysákům, ale taky Kristýně, která mi napsala, ahoj kysáci, zahrajte prosím nějakou fajn písničku pro mého manžela, který nás veze z dovolené a má před sebou ještě dlouhou cestu. Děkuji, Kristýna, takže pokud se vracíte z dovolené, nebo jete třeba na dovolenou, nebo kamkoliv jinam, tak hlavně hezky a ve zdraví dojeďte a be happy.

0: Haló, haló, tady Radio Kiss, kdo pak se dovolal?
1: Ahoj, tady Vendula, čau.
0: Ahoj Vendulko, čau, já tě zdravím, odkud nám voláš?
1: Děkuji. Já volám od Velkého Meziříčí.
0: Od Velkého Meziříčí, krásný. Máte tam taky hezky dneska? Asi jo.
1: Je tady nádherně, slyšíme se, no, takže je krásně, teď zrovna jedem ze Sena.
0: Ze Sena, no ty brďo, paráda. No a co vám pustím tak Glens? Na dobrou náladu.
1: Prosím tě, jedu s dcerou. Aha. A chtěla bych něco od Katy Perry. Protože to je její oblíbenkyně, takže jestli tě můžu poprosit.
0: Určitě, určitě. Takže posíláme teda pro dceru, pro tebe, Vendulko, ještě pro někoho.
1: Já si myslím, že je to zbytečný, protože manžel ten má úplně jiný styl, ten to neocení, takže pro nás dvě to bohatě stačí. A jinak jako pro všechny, kdo poslouchají samozřejmě, aby měli dobrou náladu a pro tebe do studia ti to rychle uteče.
0: Já ti moc děkuju, hele, Katy Perry, to je takový příjemný, Katy Perry, jo, já ze mě si kamarádi dělají stranu, že já říkám Katy Perry, ale on to je Katy Perry, že jo?
1: My ale říkáme taky Katy Perry.
0: Taky říkáte, no prostě je to...
1: Jo, klidně se přidáme k té horší straně.
0: Ta vokatá bruneta, no, takže...
1: Ano, to je přesně ona.
0: Dobře, tak jo, hele, hezky dojete a já posílám.
1: Děkuju, moc krásně,
0: ahoj, čau.
1: Ahoj, čau.

0: Tak kysáci, pokračujeme v juboxech a teďka letí hlasovka od Kubíka.
1: Ahoj Alexi, bojím se ti zavolat do kysu, tak aspoň ti nahraju hlasovku. Dneska jsem z angličtiny dostal dvojku, tak bych chtěl zahrát tvoji pecku Zlepší než originál, What is Love, bude to pro tebe ze studia, pro všechny kysáky a ať jim to uteče v práci. Ahoj.
0: Tak Kubi, já ti strašně moc děkuju. Za prvý ti chci říct, vůbec se neboj, klidně zavolej, hele, je to jednoduchý, 210-323-323 a můžeme to probrat tady osobně. Ale moc se mi líbí, jak jsi spojil svoji dvojku z angličtiny s mojí verzí What is Love, ale absolutně tomu rozumím, protože ta moje verze to je chvalitebný, dobrý, možná spíš jako dostačující. Ale Kubi, jestli dostaneš někdy jedničku, tak ti pustím originál. Ale teď už teda se vší skromností What is Love ode mě.

Tak kysáci, samozřejmě jukeboxy ještě pokračujou a pojedou zhruba ještě hodinku a půl, ale potom se už můžete těšit od 10 do půlnoci. Bude tady speciální noční show Soňa Ede, Radek Hrdina a ultra host, nevím, proč jsem řekl slovo ultra, ale prostě je to velký jméno, Miroš Majda. Věřím, že nám prozradí spoustu pikantností. A prostě, jak to vidíte a slyšíte, tak u nás na KISu je zábava vždycky. Ať už nás posloucháte přes den, nebo nás posloucháte v noci, anebo když si ráno pustíte ranní trojku. KIS. Radio KIS. KIS. KIS.

0: Posloucháte Juboxy a Rádia Kiss a my máme kouzelné telefonní číslo, na které když se dovoláte, tak máte možnost si ten jukebox objednat. A přesně to udělal taky Kubík, který se dovolal na telefonní číslo 210 323 323. Kubíku, slyšíme se, ahoj.
1: Ahoj.
0: Čau, tak prosím tě, řekni nám ještě jednou, odkud nám voláš.
1: Z Ohnic.
0: Hezky, dobře. A ty jsi říkal, že jsi chtěl nejdřív písničku Drupyho a já jsem slyšel, že tě tam někdo napovídal vzadu. Kdo ti tam napovídá, tatínek?
1: To byl tatínek a teta.
0: Tatínek a teta, jasný. A co děláte takhle při večeru ve čtvrtek?
1: My jsme grilovali teď.
0: Jo, jo, grilovačka, hezky. A co jsi měla, nějaký kuřecí nebo nějaký špízeček?
1: Nějaký kuřecí, no.
0: Kuřecí, no, to je to nejlepší. Hele, nakonec jsem vybral písničku od Chemical Brothers Go a řekni mi, komu ji pošleme.
1: Pošleme ji tačkovi a teď na krásný večer.
0: Dobře. Super, no tak jo, Kubí, hele, tak užij si grilovačku, jestli ještě budeš něco papat, tak ti přeju dobrou chuť. No a jestli půjdeš už do postele, tak dobrou noc, ale prostě hezký večer. Měj
1: Děkuji
0: se krásně. Já taky, a vidíte, my se tam množíte. Mějte krásný večer všichni. Ahoj.
2: Taky ahoj.

0: Jukebox Radio Kiss.
1: Tak kysáci jukeboxy nám frčej dál ještě celá hodinka a 15 minut jukeboxu a písniček na vaše přání a teď už budeme plnit přání z aplikace Radia Kiss, konkrétně z hlasovky, kterou nám poslala Verča.
2: Ahojky do rádia, prosím zahraj pro všechny, kdo poslouchají, hlavně pro řidiče MHD, Buzz Huntera. Děkuju, Verča.
1: Tak Verčo, posílám ti Buzz Huntera, samozřejmě, že i pro všechny řidiče MHD a já teda musím říct, že se vám velmi klaním, protože to vůbec nemáte jednoduchý. Jeden můj kamarád dělal jednu dobu řidiče MHD a říkal, jak je to obrovská zodpovědnost a jak je to občas jako těžký a kolikrát se musíte potýkat s tím, že vám někdo vjede před ten dopravní prostředek a vůbec se neuvědomuje, co vám tím způsobuje. Takže vám posílám pevný nervy, zvládněte to a já věřím, že tady ten song vám ještě k tomu zvedne náladu. Botten Anna od Buzz Huntera na Radio Kiss.

0: Jukebox Radia Kiss pokračuje a mám tady opět velký náplav zvukovek, hlasovek. Já mám vždycky chuť tomu říkat zvukovky, já nevím proč. Přitom je to jasný, že to je hlasovka, protože je samozřejmě to hlasový vzkaz. Ale pojďme si ho poslechnout. Cože budeme hrát pro Peťuli?
1: Ahoj Alexi, prosím nechej zahrát písničku od Verony Na mě nečekej a

0: letěla by speciálně pro tu Verču, co chtěla toho Buzz Huntera. Je to moje sestřenka a mě písničku nepošle, tak já ji pošlu. A hlavně pro všechny, kdo musí se potit v práci. Tak jo, díky moc, Peťule.
1: Je, Peťule, to je krásný, takže máme takové rodinné setkání. Jinak samozřejmě vy, co se musíte potit v práci, my, co se všichni tady musíme potit v práci, no jako... Nemáme to jednoduchý, ale s tou hudbou je to vždycky příjemnější. Jinak tady ta písnička letí nejenom vám, ale taky i speciálně Martinovi, který si o ní napsal už dřív a psal: ahoj, prosím tě, zahraj všem, kdo je dnes na noční a trápí se nad výkonama v takovém teplu, očividně taky ten, co se musí trápit v tom vedru. Prosím tě o zahrání Verony, na mě nečekej, páčko, dnes to dáme, máme poslední. Váš Martin a obecně tuhle písničku máte strašně rádi. Měl jsem tady vícero objednávek, tak už to nebudu prodlužovat. Pojďme si ji prostě užít. Verona, na mě nečekej.

Posloucháte Radio Kiss a Jukeboxy s Alexem a už pomalu, ale jistě nám to teda spíje ke konci. Ještě teda stále máme 40 minutek před sebou. A já nevím, jestli jste si toho všimli, ale ono teďka, když je léto, vždycky je sluníčko, tak ty lidi se tak nějak začínají jako rozcházet. Já kolem sebe mám hrozně moc lidí, kamarádů, kteří prostě najednou z ničeho nic se rozhodli, že prostě nebudou pokračovat. A já sám si pamatuju, že když jsem byl mladší ještě předtím, než jsem našel svoji milovanou snoubenku, tak jsem taky vždycky jako v létě v podstatě byl jako single a potom v zimě, když začala být zima, tak si člověk někoho najde, asi by mu bylo teplej, nevím. Je to takový jako zvláštní trend. Nicméně, proč to o tom mluvím? Já jsem si všiml, že teďka se objevila taková nová aktivita a to je taková jako společenská událost, ve který se ty lidi jako potkají prostě ve velkém množství společně s projekčním plátnem a prezentérem a funguje to tak, že vy si vezmete svého kamaráda, který je zrovna single a vytvoříte mu prezentaci. A vlastně prezentujete, nějakým způsobem se ho snažíte odpromovat a tak je to tam udělá větší skupinka lidí a možná právě po té prezentaci si někdo padne do voka a můžu se seznámit, což mi přijde naprosto geniální, protože o vás vlastně nejvíc může vypovídat ten váš kamarád, že jo? Řekne vám všechny ty pozitiva, on vás vidí ze strany, že jo? Jakoby, je to prostě skvělý. A já jsem si teda řekl, abych taky udělal něco pro ten svět a něco pro tu lásku, tak bych chtěl přečíst vzkaz tady od Dominika. Je to krásný vzkaz pro milovanou dívku, ale musíme na to mít trošičku lepší teda jako atmosféru, protože tady to je moc jako funky, tak to ještě změníme. Tak. Dominik píše. Miláčku. To je mimochodem teda vzkaz pro její přítelkyni. Pro jeho přítelkyni. Já jsem z toho úplně sám nervózní. Miláčku, děkuji ti za tvou nekonečnou trpělivost, podporu a za to, že stojíš při mně i v těžších chvílích. Chci, abys věděla, že tě strašně moc miluju a že jsi pro mě naprosto jedinečná. Jsem vděčný, že tě mám po svém boku. Miluju tě. Tvůj Dominik. Tak doufám, že přítelkyně poslouchala. Dominiku, posílám ještě zamilovanou písničku pro tebe a pro všechny kysáky, kteří jsou taky zamilovaní.

0: Tak kysáci, jukebox nám pokračuje dál, já bych chtěl jenom připomenout, že už se nám trošku krátí ten den a pokud jste nestihli popřát Milanovi k svátku, tak to nezapomeňte ještě udělat, protože Milan skutečně dneska slaví, takže Milane, my ti tady z Radio Kiss přejeme všechno nejlepší. Jinak takovej tip, my pánové úplně květiny asi jako tolik jako nemusíme, i když vlastně kytička taky potěší, hezky to voní, ale třeba taková voňavka, ta je ten. Obecně prostě všechno, co hezky voní, tak pánové mají taky rádi, ale těch variací, jaký ty dárky můžou být, je obrovské množství a třeba můžete využít i naší soutěži na Radio Kiss.
1: Tahle soutěž vám bude vonět.

0: vaší výzvě, kterou uslyšíte v dopoledním vysílání Michala Kavalčíka, zavolat co nejrychleji do studia. Více o soutěži najdete na webu kiss.cz.
1: Puella, značka prémiových vůní do praní a pro domácnost, která si získala srdce žen napříč Evropou. Puella tvoří okamžiky, na které se nezapomíná. Puella vůně.cz. Puella. Puella. Puella.

0: Hrajeme to nejlepší od 90. let.
1: Pro ty nejlepší posluchače v zemi.
2: Já tam chci u vás dělat, protože vy jste blázni na svobodě.
0: Díky apce Rádia Kiss nahrávej vzkazy a vysílej s námi každý den.
3: Povaluju se tady už od 6, tak tady to mě teda vážně dostává z postele.
4: A přesně proto miluju Rádio Kiss.
0: Apku Rádia Kiss hledej ve svém mobilním marketu nebo na webu kiss.cz. To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.

0: Taky sáci, já už jsem viděl Soňu Ede, už je připravená na noční show, ještě čeká na zbylou trojku, věřte, že dneska to bude fakt horký, ale ještě předtím samozřejmě pár jukeboxů, co vám mile rád splním, a teď tady mám příjemnou hlasovku od Jany.
1: Ahoj, tady Jana, prosila bych o zahrání nějaký písničky od Shakiry, nejlépe novou, co je na mistrovství světa teďka, to Daj Daj, a když ne, tak něco jiného. Pro nás, pro rodiče, co jsme tady s dětma v Chorvatsku, naši kluci tady hrajou turnaj fotbalovej až do soboty, tak ať jim to prostě dobře vyjde, ať něco vyhrajou. Dneska byli v remízi, jsme za to rádi. Takže zdravím od všechny posluchače a nás tady do Chorvatska, všechny rodiče, mějte se, ahoj.
0: Jani, ahoj, no tak zdravíme samozřejmě do Chorvatska, je krásné vědět, že nás posloucháte takhle všude po celém světě, no a užijte si své malé mistrovství světa, samozřejmě vy ostatní posluchači rádi, jak si užijte to opravdové mistrovství světa. A já jsem přeci jen vybral ne tu novou, ale za mě prostě Shakira a Waka Waka, to je legendární písnička, která se hodí na úplně všechny mistrovství světa až prostě do konce konců. Takže Waka Waka Shakira na Radio Kiss. A kdo zná chorošku, může taky tančit.

0: Jukebox Radio Kiss.
1: Tak kysáci, jsme úplně v závěru, respektive co se jukeboxu týče, protože Soňa už je tady připravená s celou svojí noční partou, ale ještě předtím, než se s vámi rozloučím, tak tady mám na lince Andrejku. Andrejko, slyšíme se?
2: Slyšíme se, ahoj.
1: Ahoj, čau, hele, ty jsi kvůli mě vyloženě zastavila a to si udělala dobře, aby si měla klid a pohodu, abychom to mohli probrat všechno a vybrat písničku a ty si po mě chtěla písničku, kterou jsem nemohl najít. A to byla...
2: No, tak hlavně pro všechny kysáky, no. Bude to teda DJ Bobo, chtěla jsem...
1: No, písni, vidíš to, ty jsi mě pak zachránila tím DJem Bobo, takže pro kysáky, pro koho ještě?
2: No, pro všechny, co jdou z práce, hlavně ty, co dělají v supermarketech a takhle. Ať jestli budou mít volný pátek, tak ať sloužil, jako já. A hlavně pro kysáky, co se jdou na milénium.
1: Dobře.
2: Listopadu, na který se těším.
1: No, na to se těšíme taky. To bude velkolepý. No, tak. Hlavně ty máš teďka už konečně padla, jdeš domů?
2: Jedu domů, mám padla, zítra mám volno, akorát mě čeká pracovní víkend.
1: No tak v tom případě, Andrejko, ty máš, jak stejně jak zpívá DJ Bobo, opravdovej freedom. Měj se krásně, budu se těšit zase taky, někdy. Ahoj, čau, čau. No a kysáci, já se s váma tuhle písničkou loučím, předávám štafetu a doufám, že i vy máte pořádnej freedom.

0: českého éteru.
1: Bez pravidel,
0: bez ostychu.
1: Prostě mejdan.
0: Na rádiu Kiss.
2: Přesně tak, přátelé. Je třetí čtvrtek měsíce a to znamená jedno jediné, že začíná, startuje noční show na Radio Kiss. No a já tady samozřejmě vítám své hosty. Ano, těšíte se správně, kluci a holky. Je tady můj otloukánek Ráďa Hrdina. Wow, už mi chyběl brouku. Já ti nemám, aha, počkej.
3: Ne, pohodě,
2: já jsem tady vyzkoušel všechny mikrofony, až teď jsem přišla na to, které to jsou doopravdy.
3: Otloudánek možná jsem, ale vím, jak se zapíná mikrofony, no, víš, no. Hezký večer, ahoj.
2: Nebuď drzý. No ty jsi nám tady chyběl, teda musím říct. Už nám bylo smutno.
3: Už jsem zpátky.
2: No díky bohu. No a samozřejmě také tady musíme přivítat dnešního hosta. A ti z vás, kteří už víte a koukáte na sociální sítě Radia Kiss, tak víte, že tady dneska bude pořádný chlapák, holky, to se vám bude líbit.
3: Tak o mě už jsi mluvila, představ taky hosta.
2: Ráďo, víš, že o tobě bych takhle hezky nemluvila samozřejmě. Mluvím o skvělém zpěvákovi, také bývalém účastníkovi Superstar. To je první možná dokonce, ne?
4: Československá.
2: Ještě Československá.
4: Ano.
2: Teď jste to nepoznali, ale ano, je to Slovák, přátelé. Ale mluví báječně česky, neb jsem teď vyzjistila, že už je tady 15 let. Jo, 15 let. No a samozřejmě řeč není o nikom jiném, než o Miru Šmajdovi. Ahoj.
4: Ahoj. Čau.
2: Čau, Miro.
3: Ne, teda musím říct, ne takhle skoro, že mluvíš jako fantasticky česky. Jako.
2: No to jo.
4: Fakt jo, já jsem se připravoval na vás speciálně.
2: Fakt?
4: No, jsem byl u logopeda. Fakt no.
2: Jo, a co ti říkal?
4: A ještě jako s tím 18 plus pod tónem. Jsme probírali jen logopedicky tyhle témata.
3: Neboj, za chvilku si dáme řep.
2: Řekni sex.
4: Jakoby česky nebo slovensky?
2: No to je rozdíl.
4: Extrémní.
2: Kecáš?
4: Brutální.
2: Tak ukáž. V čem teda přesně?
4: Jak to chceš ukázat?
2: Ne, počkej, samozřejmě.
3: Ne, tam je to pichaně.
2: Pichaně, mám zo všetkého najkračí.
3: Já tak to nemám.
4: Akože také najtradičnější je trtkať.
2: Trtkať.
3: Poslouchej mě, tohle jsme řešili nedávno v sauně. Ne, že bychom to, ale chodí tam slovenský kamarádky. Ale sorry, já mám kamaráda, který mu prostě říká, to je opravdu real, to se stalo.
2: Aha.
3: Kdy borec uprostřed výkonu, on říká, hele, já jsem se fakt cítil dobře, jako. A ona do toho prostě mi, do té jako práce, mi řekla trtkejma. A říká, a bylo poprdele.
2: Já jsem se začal
3: normálně tak smát.
2: Počkej, a to tam jako holky normálně říkají trtkejma?
3: Říká se to nebo ne?
4: A tak poč...
2: Co?
4: Já teď se přiznám, že já jsem docela dlouho neměl nic se Slovenou.
2: Aha.
4: Takže teď se musím normálně vrátit zpátky v čase. Počkej, já ti přemýšlím... Ne, normálně, šukajma, píchajma.
2: Takhle jo.
4: No.
2: Takhle prostě.
4: No, docela, anebo...
3: No to je dobře.
4: Anebo se řek...
2: Jebajma.
4: Jebajma, ano. Počkej, takže tady můžu nadávat v tomhle pořadu.
3: No, lehce.
2: Jsme po desátým upozornění zaznělo.
4: No tak počkej, no si sundávám bundu.
2: takže trtkaj, aha.
4: Ne, je to...
2: No a tady ti říkají jak teda holky češky?
4: Hele, asi záleží.
2: Fuck me.
4: Ne, normálně řeknu, asi, já nevím, šukat, šoustát.
2: Fakt jo.
4: Píchat.
2: To takhle opravdu ty holky mluví?
4: Nebo takhle, když je to, nevím, jakože zažil jsem i třeba samozřejmě, když
2: je to
4: někdo
2: rozjetý,
4: řekne
2: je to?
4: Jakože mrdej. Jo.
2: Jo, takhle.
4: A to už je jako to už si říkám, to už je takové. Ale hele,
2: ale tak co máš dělat, když už jako víš co, no tak...
3: Když už to zmínila...
4: Hele, tak jako,
3: si tohle téma otevřela...
4: Tak pro ten tým se obětuješ, jo?
2: Rozumím. Zase nechceš udělat těm slovenským bratrům, že jo, prostě ostudu, ne?
4: Ano, ale už to... Já nevím, jak to vy máte, třeba v tom žebříčku, ale za mě už je mrdat asi jako že nejvíc takový to, že to už je místa asi víze než jebat.
2: Jo.
4: No, třeba v Čechách je podle mě jebar je podle mě takový jako slabý, ale ve slovenčině je víc jako jebať.
2: Aha,
4: jebať.
3: Víš, tam máte takový, no.
4: Tam je ještě ten háček nad tím a je to prostě... A ještě počkejte, ještě se... To je tady jen v určitých kuloárech České republiky, ale na Slovensku třeba na východě hodně zaužívané dzigať.
2: Dzigať, jo.
4: Ano, jdeme dzigať.
3: Třeče, ale tak já bych si...
2: Není to čůrat?
3: No, to abych si představil, že, cikať, jako,
2: no.
3: Že jdete na pist.
4: Jo? Ne, ne, cikať je jiná věc, ale toto je jako D, D a Z, jako dzigať.
2: Dzigať. Mm-hmm.
4: Dzigať.
2: Hustý.
4: Ano. Hmm.
3: Takže kdybych byl někde takhle vzadu, tak abych takhle připravený.
4: No,
2: já tě jdu pořádně vycigať.
4: Vycigať, z, to musí být tvrdé. Dzigať.
2: Tak ano. Já s někým to neuděláš.
4: Ano, takže Michalovce, Humenné, Trebišov, tam Košice, tam, může, tam můžeš dzigať.
3: Tak ty pocházíš z Košic, ne?
4: Ano. Ano.
2: No tak ty to musíš vědět, to je jasný. No, začali jsme docela z Ostropánové, co vám budu povídat. Takový hezký začátek, no nic.
3: No, tak aspoň jsou nalákaný.
2: Ano, ano, dáme si meduzu a za chviličku pokračuje noční show na Radio Kids. Zůstaňte s námi.
3: Máš desku.

0: Jediná noční show českého éteru. Bez pravidel, bez ostychu. Prostě mejdan. Na rádiu KISS.
1: No a my pokračujeme v noční show na rádiu KISS. Dnes Radek Hrdina, taky Miroš Majda a já vás samozřejmě zdravím od mikrofonu Sune Ede. No přátelé, my jsme začali tak trošku jako z hurta,
2: to
1: takže...
2: Tak malinko se trošku ubereme, ale já bych chtěl jako zůstat u toho tématu.
1: U toho prcání.
2: A to je, prosím tě, samozřejmě Československo, ta soutěž.
1: No,
2: superstar.
1: Ta superstar, ano.
2: A co teď zajímá, mi řekni.
3: Jestli se tam prcalo.
2: No jestli no. Tam něco v tom zákulisí prostě jako mezi těma polo,
1: no, pojď,
2: polomladejma pojď, prostě pojď jako jede.
1: Počkej, ty jsi byl v tom ročníku, kde byla Aneta a Ben a takhle?
3: Ne, já, Aneta sama nebyla. Ben, Honza Bendík, Monika Bagárová.
1: Jasně, jo, jo, jo.
3: A tahle parta.
1: No, tahle to já, ježiš, tak to muselo být.
3: No.
1: To muselo být zvrhlý.
3: Ne, hele.
1: Co?
3: Hele, aspoň, jakože já musím říct, že tam se nic nestalo, aspoň z mojí strany ne. Jinak bych o tom věděl.
2: Tak počkej, jo? Dobře, nebudeme jmenovat, ale takhle jako bokem někde, co? Ej, chuchu,
1: tak ty jsi tam byl taková máňa ještě tenkrát,
3: ale
1: jo?
3: Ale počkej,
1: taková máňička.
3: Vypadám, že bych to jako zamlčel. Já bych to normálně řekl, já se s tím úplně neprdím. Ale fakt tam musím říct, že asi...
1: No tak minimálně Ben a Monika, ne? Teď oni třeba...
3: Ale podle mě až po.
1: Jo.
3: Podle mě až...
2: No ale já myslím, že to někdy říkali, že jako po... tam ne, no.
3: Ten... No, tak hele, Monice nich... tam bylo asi 15.
2: No, ona byla mladonka, tam bych tomu i věřil.
3: Ona fakt byla bubínek, jo, v tu dobu, takže tam...
1: Ona i dneska, ona je teda tak krásná, ale jako to
3: mladoučka. Ona je neskutečný bubínek, jo. Ona je zlatíčko. No ale takže tam si myslím, že se nic úplně neudálo a mezi mnou taky ne a někým jiným.
1: Ne, nestalo se ti, že se třeba jako probudil.
3: Že bych se a že by najednou na mě někdo ho psal. Hele, nestalo se
1: mi to. Ne, že bys řekl, au, co se mi tak mohlo stát. Jo, bolí mě to, když jdu srát.
3: Ne, to se fakt nestalo.
1: A ty jsi postoupil nějak docela, ne? Co? Dalo se to tam třeba i takhle, jako víš, občas, co? Že jako použil jsi nějaký zbraně, víš? Vyšpul si třeba na někoho kaďák a řekl, pocano.
2: Já byl na ně trošku větá, tady je věc. Bacha na to, jo.
3: Víš, co mám v té hlavě, tak jako dávaj.
2: Ne, ne, ne, docela, no. Oni tam mají ješka to pivo, takže právě.
3: Docela zajímavé. Hele, jako na začátku si myslím, že bychom si měli vyjasnit, že jsem straight, jo. Jsem normálně na holky.
1: Jasně.
2: Ne, a teď jo, prosím tě, dobře.
1: Člověk neudělal pro kariéru.
2: Ale tak už tenkrát začaly faninky, co si bude.
1: No.
3: Určitě.
2: No.
3: Určitě,
1: no
3: určitě.
1: A tak jak se to vlastně s tebou, jako, jak se to na tobě podepsalo? Ty jsi prošel vlastně obrovskou proměnou v tom životě. Protože ty jsi ve 20 byl vlastně teda sex symbol, jo, pak jsi byl superstar, pak jsi byl dokonce reprezentant na Eurovizi. Veď. No pak přišel nějaký útlum trošičku, to nám musíš vysvětlit, co se jako dělo. No a potom se vlastně znovu našel a to už si začal takovou jako tu rockovou scénu trošku naplňovat, teď. Pak si začal dokonce fotit, no a teď dokonce i moderuješ. Proto ty umíš totiž tak hezky česky.
3: Něco na tom bude.
1: Veď?
3: Já jsem musel.
1: Čo, si neni.
3: No a ono je to fakt naprk, když tam pleteš slovenštinou. Jo, i třeba mezi písničkama na koncertě. Jednak to působí hrozně schizofrenicky.
1: Jo.
3: Je to hrozně divný.
2: Nám to nemusíš nějak jako vysvětlovat, no. My máme jakovýho premiéra.
3: No. takže já jsem se musel kompletně fakt přetransformovat do češtiny a nazdar. Jo.
1: No,
3: hele, teď kdybych zavolal mojí mámě, normálně s ním mluvil slovensky 2 minuty, tak jsem zase back in the game.
1: Jo,
3: no, tam slyšíš slovenský přízvuk. Okamžitě bys to tam slyšel a slyšel. Jo?
1: A to takže... právě, ale jakože u Slováku většinou vždycky slyšíš ten přízvuk, když mluví česky, ale u tebe teda opravdu jako nic neslyším, musím říct. To jako, jak ses naučil, nebo opravdu si chodil k nějakému, jako...
3: Ne, to jsem si samozřejmě dělal prdel, že bych chodil k nějakému logopedovi, ale asi jsem to nějak odposlouchal. I to je jedna věc, ale jinak kolem sebe mám hlavně Čechy, jo, takže já vlastně ani nejsem nucený s někým mluvit česky nebo nějak zásadně.
1: Víš čo, a já vím rozprávat dobré po slovensky.
3: Počuji, velmi pěkně hovoríš, náhodou.
1: Hej, čo pověš?
3: Já to tam doporučím na nějakou brigádku.
1: Dobré, děkuji velmi pěkně.
2: Já zůstanu v Praze, jo.
1: Rakousko je smrť, ne.
3: Ano, ale no, nové péry by si tam mohla dát u
1: právě preto,
3: moje,
1: víš čo.
2: Přátelé, abych vám simultárně rád překládal, ale budu mít prc, o čem se baví.
1: No, takže ty jsi vlastně jako opravdu zažil neskutečnou proměnu v tom životě. Byl jsi teda nějaký sex symbol, využíval jsi toho když vlastně...
2: A nebo zneužíval si
1: no,
2: toho?
1: No, trošku, aha. Co?
3: Oboje.
1: Chceš se nám pochlubit se svým bodycountem třeba?
3: Hele, víš co, já se
1: dneska
3: přiznám...
1: Dneska se bodycount všude tak řeší.
3: Hele, já to vůbec nechápu, že se tohle řeší, jo.
1: No víš, co, komu normálně... do toho prostě. Hele. A hlavně, když to má jakoby kluk, tak ano. Je to v pořádku, jo. Ale jak to má namotaný holka prostě, ano. Třikrát přetočený tacháč, ano. Tak je to najednou... Lehká děva, no rozumíš, jo, ono toto,
3: to
1: každý
3: se
1: pomlouvá prostě.
3: Jako u holek je to s prominutím na píču.
1: No počkej, jako no, ale doslova. No dobře, ale tak jako mi řekni, jako jaký je v tom rozdíl, jestli to má namotaný kluk nebo holka?
3: Je to extrémní rozdíl.
2: Ne, je to velký rozdíl prostě.
1: Jo a v čem?
2: U kluka je to cool. Ale co?
1: Cože?
2: No jasně.
1: Jako proč? Jako...
2: Ale proč ne?
1: Milé posluchačky, buďte tak hodné.
3: Ne, prostě.
1: Ano, čekám na vaše, na vaší odvetu, jsem tady na ně sama. A vůbec s tím tady nesouhlasím. Já neříkám, že v pořádku, jako, že holka má namotáno hodně, ale podle mě není ani v pořádku, když ten kluk to má namotaný hodně. Já bych si vůbec totiž neuvědomujete jednu věc.
3: Hele, to souhlasím.
1: Protože, no, Radku, slyšíš? Souhlasí, jo? Aha. Aha.
2: No, ne, vy,
1: jo, ty s tím svým červíčkem ho musíš všude strkat, veď? On prostě vidí někde nějakou dírku a šup, hned tam je prostě.
2: No. Ústřední topení, mě to
1: je
2: jedno prostě.
1: To je radiátor.
2: Ale musí topit.
1: Ano. No každopádně, teda musím říct, že spousta lidí si to neuvědomuje a možná by to bylo dobrý tady říct, že dejme tomu, nemoci je jedna věc, proti tomu by se dalo ještě jako nějak jako chránit, i když ten kondom není úplně jako všemocnej a neochrání tě úplně především, ale co je důležitý je, že ty si na sebe bereš energetickou hodnotu toho člověka. Přesně, a to vůbec tak. Nikdo neřeší a vůbec to neví ani ty lidi a pak prostě třeba začneš mít fakt jako v životě obrovský problémy a nevíš proč a je to právě tady pro tohleto. A hlavně, potom už ani nepoznáš toho svýho vlastně jako vyvoleného, protože je to jako kdyby si svítil baterkou a dával na ní sáčky. Jeden sáček, druhý sáček, třetí sáček a ty jsou ještě takový ty do koše, víš, ty černý.
3: Hele, takže... s tím to naprosto souhlasím. Ono sice nějak, jakože nějací odpůrci ezoscény by si teď poklepali na hlavu, ale 100% si myslím, že tenhle nějaký energetický přesah
1: no je to
3: obecně
1: tam.
3: Se strašně podceňuje.
1: Ano,
3: jako
1: ano.
3: Ve všem. Jo,
1: a
3: takže...
1: teď si vybereš, že si vybereš někoho třeba na diskotéce na jednu noc. A třeba to je nějaký prznitel malých dětí.
2: Ne,
1: nějaký,
2: děti hele, do toho nemíchej.
1: No, ale to může nebo být... ne, několikanásobný vrach prostě,
2: ale
1: nebo nějaký jiný deviant.
2: To je, dobrý, hele, děti do toho
3: to je jedna věc, ten člověk může mít na sebe fakt jako tolik karmických sraček, jo, jakoby nasázených, to je jedna věc.
1: Tak vůbec není
3: prčo. Ale druhá věc, ono to může být jen prostě nějaká, já nevím, plácnu, jen nějaký prostě týpek, který každý týden v klubu, prostě na hajzlu, tam no, obtáhne jasně, nějakou rajdu. Nebo nějaká rajda, která si udělá každý víkend 4 čárky. Jo, a pak to leze na tebe. Jo, no takže právě. v tomhle kontextu mě tohle fakt jako nebylo. Nikdy
1: jako vždycky,
3: úplně,
1: jo.
3: Hele,
1: tak
3: já neříkám.
1: Mě to nějakou dobu trvalo, než jsem na to přišel.
3: Já jsem si zažil samozřejmě takové jakože svoje období, jasně, ale třeba posledních já nevím, když si to spočítám, já jsem za posledních 9 let byl 7 let ve vztahu. Takže fakt jako vlastně i proto, když se zeptala na nějaký body count, hele, žádnou excelovou tabulku jsem si úplně nevedl.
1: Ne,
3: jo,
1: rádě ten má, třeba ten má 3.
2: Já už mám třetí verze, jo.
1: Tak to je krásný. No ne, právě Radě má, když byl ve vztahu, tak tam má jednu tabulku, on to vždycky to jako prostě, ale ta partnerka samozřejmě o tom nevěděla, že žijou v nějakém harmonii, teda jak se to říká, polyamorní vztah, co?
3: No. Takhle to máš.
2: A počkej, druhá byla jak?
1: No a druhá ta byla, když si právě nebyl ve vztahu, tak tam toho bylo nasekanýho hodně, že jo? No a pak byla speciální kolonka peřiňáky, takže...
3: Peřiňáky? No, počkej, jakože jsi nakládal
2: to ti,
3: peřinu?
2: Ne, to ti tak vysvětlím bokem.
3: Protože já mám kamaráda, který pravidelně nakládal gauč. Víš, jako dvě matrace a musíš se trefit mezi ty dvě matrace.
2: Tak to bychom možná mohli udělat už se raz.
3: Tyhle, tak to je dobrý.
2: Nábytkáři.
3: Ale tak počkej, tak ono to je pochopitelný, protože ono ty plišáci ho mrzeli brzy,
2: víš.
3: Tak to na gauč.
1: Takže počkej, tak teď to povíš, když budeš mít další tabulku gauče.

0: českého éteru.
1: Bez pravidel,
0: bez ostychu.
1: Prostě mejdan.
0: Na rádiu Kiss.
2: Tak kluci, jo, já jsem strašně ráda, že tady teď na vás nebudu sama, protože na telefonní lince 210-323-323 máme posluchačku, která nás právě teď poslouchá. Jí zdravím, ahoj.
3: Ahoj.
2: Ahoj. A my se jdeme bavit teď o tom body countu, jak jsem říkala, jo? Protože vy
4: jste možná vysvětli, Soni, co to je.
2: No, je to počet v podstatě sexuálních partnerů, který jste jako měli.
4: Kdyby někdo nevěděl.
2: Ano, tak. Za svůj život, jo. No a my jsme se tady bavili o tom, že prostě, když to má natočený holka, takže to jako je špatný, jo, podle vás, frajerů. Ale když to máte natočený vy, tak je to všechno v pořádku, jo. No a teď tady si pojďme teda poslechnout další ženský názor. To by mě zajímalo. Já sama nevím, jaký bude. Tak pojď na to.
3: Tady jako právě jako jsem tak jako přemýšlela o tom, protože jsem měla z práce a slyšela jsem to a přesně tahle myšlenka mě napadla, protože občas jako takhle s manželem, když se jako zazpomínáme na studentské leta a takhle, tak právě zmiňujeme, že my jsme se vlastně poznali na kolejích a vždycky jsme se dělali taková skupinka studentů, chlastalo se a když prostě už bylo vypito, tak byla taková rozvolněná atmosféra. A neměli jsme tam právě jakože jednoho kamaráda, který prostě jako na první pohled prostě se všema kamuž a podobně. Rozkazal se o tom, jaké prostě jako, jaké bio zvíře, protože byl fotbalista, takže prostě neměl vůbec nosy o holky a podobně. A právě jako všichni jako šlo vidět, jako všichni k němu jako chovají takový ten respekt, jakože prostě ty jsi zvíře, wow. A prostě jakože jsem si jako tak jako jednou otevřela hubu, já jsem jako říkala, tak jako je spontánní, jako normální, že prostě člověk, když je třeba někde na akci a padnou si do noty, tak prostě jako proč ne? A už tam bylo takové to, jako vážně, kluka znáš jako pár hodin a prostě jdeš do něho. A říkám, a teď mi vysvětlí ten rozdíl, jaký je rozdíl mezi tím, že ty ji poznáš, znáš ji taky jenom pár hodin, pozveš ji na skleničku a jde to spolu na hajzl.
2: No, ano.
3: Ale jakože tak já jsem chlap, jakože a říkám, aha, jo, jasně, no. No a já jsem jenom ženská, hele, jako. No. Prostě jako zase pro mě to taky úplně normální. No. Jako já to beru jako, že ty máš někoho, já si taky někoho najdu, tak jako proč ne? Takže jako a tohle je právě to, že jsem aj manželovi třeba říkala, že jelikož jsme všichni jako stále přátelé, občas se sejdeme jako banda, tak jsem právě jako občas jako vytáhla, že jsem jako říkala, hele, prostě není to fér, že prostě vy jste mi jako něco vyčítali, jako že prostě kolik já partnerů a podobně, když prostě tady se podívám na jednoho z nás a vím, že má daleko dvojnásobný počet.
2: No, ano,
3: ale je to tak. Prostě v pořádku, on je prostě chlap.
2: No.
3: Ale na žensku se to prý nehodí.
2: A to jsem
3: a
2: moc...
3: Já říkám,
2: ano.
3: Ještě jednou?
2: A to jsem moc ráda za to, že si právě zavolala teď sem k nám do studia a řekla si to taky. Pač to vypadalo, že jsem tady úplně sama holka. Teda s tím
3: nesouhlasím. Ne, já prostě jako říkám, že hele, jako, když všichni teď jako strašně volají po té rovnoprávnosti a podobně,
2: ano.
3: Tak už by všichni měli myslet i na tohle, že prostě holka má taky svůj život a taky prostě jako, že může
2: nějaké
3: si své
2: potřeby.
3: S nějakým... Přesně tak. A může si prostě nějakého chlapa prostě pozvat domů i jít, když je to třeba jenom po pár hodinách známostí, ale jako tak jako co?
2: Přesně.
3: Jsme třeba kurva lidi, ne?
2: Ano. Přece jenom na faju třeba jenom, ne? No.
4: Jasně.
2: Děkujeme moc, děkujeme za tenhle ten krásný příspěvek. Díky, jsi úžasná. A poslouchej dál. Děkujeme, papa.
4: Ahoj.
3: Ahoj.
4: Čau, čau, čau.
2: Jo, pánové, tak to slyšíte, jo? Nejsem v tom úplně jako sama.
4: Čoče, já nevím, ale ten hajzl nemám odškrtnutý.
2: Ty jsi nikdy nepíchal na záchodě?
4: Ne.
2: Kecáš.
4: Jako sorry, ale zase to mě nelákalo nikdy.
2: Tak to mě teda hrozně lákalo.
4: Jako fakt, jako jo.
2: No. Jako mě,
4: no to zase... úplně stisněnýho, hnusnýho prostoru.
2: No tak
4: jako
2: já jsem se ale vybírala luxusní záchody.
4: Jo, že si zaklepala, tam frajer seděl. Můžu jenom nakouknout, jo. Ale až doděláš, my si tady píchneme, jo.
2: Počkej, teď jsem byla dokonce, kde to bylo, jo. V Mama Shelteru tuším, tak tam mají normálně záchody jako z televizí nahoře. Dokonce, chápeš?
5: Mágle,
2: to? Opravdu, no. Tak se takhle, já se vždycky kontroluju. Jo,
4: takže ty jsi tam chodila čo mě na bednu.
5: Ale to mi přijde jako dobrý, víš, že si u toho si třeba přeprš na počasí,
2: no,
5: jo, víš, co tě čeká zítra, víš, že si bude pršet nebo ne.
2: Ano, jsi informovaný.
5: Tyhle, to se mi líbí.
2: No ne, ale normálně opravdu, a já si od jistý doby kontroluji, když tam nejsou jako pevný prostě zdi, tak si jestli nikdo nekouká, že? Tak já se vždycky podívám prostě jako nahoru a podívám se dolů, protože se mi stalo jednou, jakože opravdu.
4: Takže jsi vlastně ty, která tam leze.
2: Kam jako leze?
4: Jo, takže vlastně Soňa si kontroluje takový ty paravánky, takže vlastně si stoupne na mísu.
2: Ne, já si to nekontroluji, já si jenom...
4: strčí tam tu hlavu,
2: ale ne,
4: takže vlastně ty seš ten šmírák.
2: Ne, vůbec, já jenom zvednu tu hlavu a podívám se doprava doleva, jestli se někdo právě jako nekouká skrz ty paravány, nechápeš? A jak jsem jí zvedla, jo, to je televize, takže jsem tam, ale je to...
4: Dobře teda, když už jsme tady u toho prostě jako tématu, jako hajzel teda v letadle.
2: Tak to jsem teda... Jako...
4: Tam se neotočím sám normálně.
5: To ne, jako. To ne, tak to je, jednak je to nepohodlný a jednak je to, já nevím, tam ono je to hrozně blbě utěsněný, jo, takže tam je slyšet pomalu, ty vole, že
4: si vemeš kapesník. A to by mi nevadilo, to zase jako jsi podle mě jako za frajera.
2: On si, ne,
4: jako,
2: on si, ne, on si vezme sluchátka, myslí si, že nikdo neslyší víc.
5: Jo, takhle.
2: Ráďa,
4: no. No ne, ale... no, to musíš nějakou hadí ženu, protože to není možný jinak.
2: No, tak...
5: Hele, já jsem chtěl ještě k tomu body countu, že vlastně... Takhle. Já si myslím, že vlastně pro obě pohlaví je jakýkoliv mají body count. A i když je třeba hodně vysoký, tak za mě je strašně vlastně hloupý se tím vůbec chlubit. Za mě to není prostě mačovský ani u chlapů.
2: Přesně.
5: Jako sorry. Protože já nevím, já třeba...
2: Mě tak na tom taky teda nepřijde vůbec nic.
4: Ale
2: jako
4: nech to, ty to máš ráda, když mě
5: právě,
4: chlubí,
5: já nevím, mě, kolikrát mi přijde, že právě takový ti největší chlubiči, největší mačové, tak vlastně jsou úplně jako
4: je to takový, no. Ví, jako, že z deseti většinou, jo? Máš pravdu.
5: Jo,
4: no.
5: Jo, je to prostě tak, protože většinou člověk, který prostě má nalítáno, nebo má, nebo takhle to řeknu, má zkušenosti, tak to nepotřebuje za každou cenu demonstrovat.
4: Je to tak.
5: A někde si prostě tímhle kompenzovat svoje ego.
2: No naprosto.
5: Prostě nechá si to normálně pro sebe a nazdar. A tam je ta jeho nějaká hodnota. Aspoň,
2: ano,
5: jo?
2: Přesně tak.
5: A tak dál. A zase u holek, když ještě se tohle děje u holek, že holka se tím chlubí.
2: Tak to je úplně vrchní.
5: No tak tu bych se šel zeblejt normálně.
4: To je to poslední, no, to je pravda, no.
5: To je takový red flag jako kráva.
2: To teda jako jo, no.
4: Tak chtěl říct, že jsem skoro panic, takže no.
2: A ještě dlouho budeš.

Klikerem. Jediný oldschoolový speciál tohoto druhu v českém éteru. Každou sobotu od 11 večer na Rádiu Kiss. To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss. Rádio Kiss. Be happy.

0: Diokis upozorňuje, že v následujícím pořadu padají sprostá slova, proto by ho neměl nikdo poslouchat. Jediná noční show českého éteru. Bez pravidel, bez ostychu. Prostě mejdan. Na rádiu Kiss.
1: No, musím říct, že dneska to tady jede. Zapojete si i vy, posluchači. My za to samozřejmě moc a moc děkujeme. Děkujeme i za vaše hlasové zprávy, které nám posíláte přes aplikaci Rádia Kiss i za vaše telefonáty. Samozřejmě, pokud byste měli na Miru nějakou, já nevím, otázku, a nebo třeba jste mu chtěli zalichotit nějak, nebo holky, chtěli byste třeba říct, jaký to je váš idol už od 15 let, tak můžete samozřejmě 210-323-323.
2: No, ale můžou samozřejmě volat i a psát moje faninky z LDNky, pokud ještě nespějí, takže...
1: Přesně tak, holky, rádi vás zdraví, už se na vás těší do důchoďáku.
2: Mám vycházky do půlnoci, půl jedný jsem zase doma.
1: Takže se nemusíte ničeho bát. No nicméně, my jsme tady teda ještě zabrousili na takové téma, protože jsme se tady bavili o body countu, nebo tedy o sexuálních partnerech, jak u holek, tak u kluků, kde je to jako tolerovanější, kde zase ne. Tak jsme tady zabrousili i na téma toho, že vlastně čím je člověk asi jako starší a možná i rozumnější a řekla bych psychicky nějak vyspělejší, tak je zkrátka potřeba, aby ten partner, ten protějšek, i když je teda jenom na sex, měl nějaký IQ.
3: Ano.
1: IQ.
2: To jsme se tady shodli.
3: To jsme se tady vlastně shodli, že už si člověk uvědomí, že jestli ti prostě ten čas věnovaný tomu aktu vlastně stojí za to, pak trávit ten čas kolem s tím...
1: S nádobou na sperma.
3: S člověkem, který ti fakt jako nevyhovuje.
2: Když se vrátíme zpátky, ano. Co jsme říkali před chvilkou, jako jít třeba na to blbý víno, jo, nebo nějaký drink, ano. A teď tam jako 2, 3, 4, 5 hodin prostě kecat s tímhle člověkem, který jako, jestli to je kluk nebo holka, je úplně jedno. No tak jako já to nedám.
3: Ne, je to strašný.
2: Já to nedám, tohle.
3: Že ty se musíš opravdu představit na tu jeho úroveň, a pak si řekneš, že stálo mi to za to? No. Celý večer tímhle zadrbat. Jo.
1: Že jsi prostě přišel jako ti klesá IQ.
3: Drahocený
1: vlastně,
3: čas, ale jako ti klesá IQ. Takže to pak musíš někde nahrát.
1: Pak musíš zase jít za nějakou intelektuálku. Ahoj, mohl bych? Na matematický příkládek.
3: Ano.
2: Přijíš do knihovny, aspoň si na 2 hodky sednout.
1: Přesně, na Medfish, pěkně. No, každopádně, co jsme se taky bavili, je, že v podstatě jsme si říkali, že ty mladí dneska to mají úplně jinak, jo. Ty třeba jako sex neprovozují skoro vůbec. Jo, mají prostě úplně jako jiný, oni teda, my jsme byli taková ta generace, že jo, kdy jsme prostě pařili, kdy jsme chodili na ty mejdany, kdy jsme furt byli na nějaký diskotéce, kalili jsme,
2: co
1: že jo.
2: Co byli na diskotéce, my jsme čekali, až nám bude 18, kdy dostaneme papíry, první z nás, v té naší partě, vezmem to auto a začneme obrážet ten okres.
1: Jo,
2: protože byly nějaký mejdany všude.
1: Přesně.
2: Ty blaho, tady, byli jsme tam 15 minut, zaplatili jsme vstup, pink, jedeme dál, tam jsme byli 20 minut, pink, my jsme udělali 6 diskotek.
1: To jo.
2: Dneska
1: to...
2: prostě vůbec. Ne. Jako.
1: Oni ani nekali, ani vlastně jako neprcají a vlastně jako, já nevím, oni se baví podle mě jako hodně u her, že jsou jako online a každý sedí doma ve svém pohodlí.
2: Já myslím, že ty hry jako šly do nějakého ústraní, furt to je, není to už takový, se myslím.
1: No to si myslíš,
2: ale furt je to, že jako zevlujou, nechodějí.
1: A nebo si třeba koupí jako láhev a jsou doma třeba, jako jo, nebo
2: oni
1: drogy.
2: Oni jsou na lavičkách.
1: Oni většinou ani nekalej, ale oni jako fetujou prostě.
2: Ale to už je hrozný.
3: Hele, já musím říct, že vlastně teď jsem koukal na jeden hodně zajímavý, prostě to vyskočilo to na mě, bylo to takovej jakoby rozhovor, dělal to takový chlápek kolem 50 let a měl tam 4 17 až 18 letý holky Sloveny. A ptal se jich v podstatě na dnešní randění a tak dále. Jo. A vlastně každá z nich normálně jednohlasně řekla, že vlastně na reálným nějakým normálním rande třeba nikdy nebyla. Že ten týpek nějaký, se kterým si třeba napíše, tak jí zavolá do parku. Tam si otevřou láhev, kterou ještě musí koupit ta holka. Jo. Počkejte, všechny 4 holky fakt pěkný, normální holky. Když jako mluvili, tak to nebylo úplně nějaký bizár, jo. Ale že vlastně oni tohle neznají. No a tím pádem pak to třeba dopadne tak, že normálně jdou prostě k týpkovi, nebo je tam ohne někde ožralou prostě v parku, jo, v křoví a teď se ptá vlastně ten chlápek, ten moderátor, říkám 45-50, říká, hele, a proč tohle dovolíte? Proč vůbec nastavujete tuhle laťku? Tak tyhle jako blbečky normálně pošlete do prdele a jako
1: že nejsou, no.
3: Nechoďte do toho vůbec, jo, a oni řeknou, no, ale pak mu dá moje kamarádka a já voholím, nebo já prostě, oni jsou všichni stejný, jeho kamarád je stejný, nebo víš, jako, že my nemáme vlastně kolem sebe normální kluky. Já si říkám, kurva, co to je, kde vlastně vůbec, co to je, no, co to je za společnost
2: dneska.
3: Tady
2: se to jako posunulo nějak, no.
3: Extrémně prostě, že vlastně...
4: Pak mu dá moje kamarádka a já vyhulím.
3: No, a já vlastně nic, a já voholím, jo.
2: Sonia, voholím, co jsme si říkali, tvoje příběhy až nakonec, ale...
1: No ne, je to pravda, že zkrátka takhle, zase ty mladí jsou v mnoha věcech mnohem jakoby dopředu, jo, co se týká jako otevřenosti a řekla bych i takový tý kompatibilnosti, jakože že jsou takový víc týmový hráči, než jsme byli třeba my jsme byli nucený hodně mezi sebou soutěžit, že jo, dostaneš pětku, je to špatný, blablabla, jo, už od malička nás vlastně jako učili prostě být nejlepší.
3: Jenže tahle týmovost je trošku jako mimo realitu. Mm. Myslím, že tahle týmovost je mimo evoluci, to, o čem jsem mluvil teď, jo.
1: Jo, takhle,
3: že no, tam by opravdu rozumím, ty holky měly nastavit vlastně nějakou jasnou lineu a tak dále, protože hele, sorry,
1: ale když
3: ale
1: není a ty kluci nechtějí, tak co má jako to můžu nastavit, můžeš se nastavit, co chceš,
3: ne,
1: ale prostě,
3: ne,
1: víš, jako...
3: Ta holka je vlastně ta, která rozhoduje o tom, jestli se něco uděje jako... nebo ne. A když ta holka řekne, takhle ne, čoráku, běž do prdele, takhle to vždycky bylo a my jsme to museli respektovat. Mm. A ten chlap věděl, že se musí snažit a musí něco udělat, protože, sorry, vy máte holky prostě tu nebeskou bránu, kterou my chceme dobít.
1: No, bagínu,
3: a my chceme, ano, my chceme dobíjet. A
1: penis.
3: Má to
1: ano.
3: být o tom, že ten chlap se má prostě nějakým způsobem snažit.
1: Ano, ale
3: a
1: když
3: ne,
1: není,
3: je to lousknutí
1: když
3: prstů.
1: Je jeden chlap na 10 holek, tak no. On nemusí. On najednou nemusí. Že my jsme ty poměry měli ještě jako docela vyrovnaný, nebo možná dokonce bylo víc kluku než holek kdysi, jo. Ale dneska už to prostě takhle jako a ten chlap se zkrátka slažit nemusí. Takže když on si může vybírat a vybere si někoho a teď ho to třeba nebaví, nebo na to nemá chuť, nebo nechce do toho jít, on tak si vybere nějakou, která je třeba víc jako, jak se tomu říká, frigidní.
3: Frigidní, jasně.
1: A má klid
3: jednodušší
1: prostě.
3: Cestou, jasně.
1: A nebo je gay a bojí se to říct. A takže si najde prostě holku, která...
2: Nějaký, ale určitý procent
3: to, že...
2: to bylo vždycky, tohle bylo vždycky.
3: Ale myslím si, že prostě obecně vlastně dneska lidi nemají až tak velký nároky. Jo, nebo no. Pak je to ten druhý extrém, že máme tady zlatokopky, nebo, jo, jo, nebo no, něco takového.
2: To se rozmohlo hodně.
3: To se rozmohlo hodně, ale pak je tady tenhle druhý extrém, že ty holky mají kolikrát, hlavně mladý holky, tak nízký nároky, že přesně se stane to, co tam říkala ta slečna, jedna z těch čtyřech, že řekne, no já jsem vlastně za něj, ještě jsem koupila ten chlást, já jsem za něj ještě kolikrát jsme šli na koncert, tak já jsem ho vlastně platila, no protože mu nedávali kapesné, víš, a teď prostě na to kouká, říkám si, počkej, co to je, a ten týpe, no nemá ani řidičák, tak jako, tak nás odvezl můj táta, nebo, a kolik bylo týpkovi? 23, no tak to je, já bych se poblil.
1: No,
3: a pak ještě další věc, samozřejmě, že ty lidi dneska běžně mají 30 plus a bydlejí s rodičema.
1: No, to
3: to na mě, hele, ten
1: Vejti
3: na mě, ten na mě,
1: Radek
3: normálně,
1: ve 40.
3: Ten na mě vyskočil týpek,
2: a já jsem spokojený.
3: Ten na mě vyskočil týpek, který mu je asi 33, nějak na Instagramu, který dělal o tom 5-minutový rýlko, jak je vlastně na to pyšnej, jak je to vlastně úžasný, že to vlastně nepotřebuje,
1: no
3: je
1: to
3: vlastně, hele, sorry, já dokážu pochopit určitý objektivní důvody, jo, když tam jsou, já nechci házet všechny do jednoho pytle,
2: ne, jasně.
3: Ale kurva, ať ten týpek o tom nedělá rýlka no, na tom Instagramu, nebo si ho kurva najdu a půjdu po něm, ty vole,
1: jo,
3: protože
1: to?
3: Tohle je úplně proti nějaký
2: co mu zazpíváš? Co mu zazpíváš?
3: Zdravý evoluci, mě tohle sere úplně.
1: Prší, Miroš Majda, protože když jsme u těch zlatokopek totiž, ty jsi teďkon vydal, je to asi zhruba měsíc, si vydal novej single, právě Prší, veď. A tam jedna taková zlatokopka je, přátelé, jestli jste to neviděli, tak určitě mrkněte prosím vás pěkně na YouTube na kanál Miroš Majda. Mrkněte na jeho nejnovější video, právě na Prší. No, tam byla pěkná zlatokopka.
3: Ne, počkej, to si nepochopila, ona chtěla si koupit hambáče, tak mi šlo peníze.
1: Jo, to teda nemáš.
3: Myslím, dobře, ona si chtěla užít a dá si hambáče.
1: To nemáš moc peněz, teda v peněze se tam nenosíš, teda jste máš jenom na hambáče, ale no, jestli chcete vědět, o čem mluvíme, tak určitě mrkněte i na YouTube, já vám to teďkon pustím, jo, my si teďkon pustíme tady tenhle song a za chviličku jsme zase zpátky, posloucháte Noční show na Kisu.

0: Upozorňujeme, že tento pořad není vhodný pro děti a mládež do 18 let.
1: Jediná noční show českého éteru. Bez pravidel, bez ostychu. Prostě mejdan. Na rádiu KISS.
2: Teda, ale já musím říct, vy nám dneska dáváte kysáce, vy jste úžasní, ať už nás posloucháte kdekoliv, tak vás zdravíme z noční show na Radio KISS. Radek Hrdina, Miroš Majda a taky Soně Ede jsou tady s vámi, takže pokud právě teď třeba jedete v taxiku a máte nás puštěný, tak prosím vás opatrně, ano, ať se nevyděsí ty lidi, co tam vezete sebou, protože často se to tak stává, ano. Když zrovna frčí noční show.
3: Tohle je jednou za měsíc tady u nás na Radio KISS, kdy je to takovýhle volnější, takže se nelekejte. Normálně v našich relacích jsme slušní, spisovní, ano. A jsem tam zábavní.
2: Ano, přesně. Takže... Ale každopádně toto je třetí čtvrtek měsíce a třetí čtvrtek měsíce je tady vždy má noční show a s ní samozřejmě takový ty čoňačinky, prasárničky a takovýhle ty věci, jako o kterých se tady prostě zkrátka nemůžeme bavit přes den. Jo? Já musím říct, že teda přichází poměrně i dost jako dotazů a taky různých nejrůznějších historek třeba od našich posluchačů. Mm-hmm. Ahoj, podělím se s vámi o můj sexuální zážitek. S přítelkyní jsme jednou souložili ve výřivce v Liberci v akvaparku v Babylonu. Mezi nic netušícíma lidma. Jednoduše si na mě sedla zádama, nebo no, asi jako záda se otočila, tak, ano. Bylo to zdraví. Fandačus.
3: Bylo to zdraví?
2: No asi to bylo zdraví. Já tohle to udělat, tak myslím si, že jako jsem skončila. Jo, já nejdu ani do výřivky si sednout, jako, pokud no. Přede mnou nenapustí to vodu, a dneska já už jsou opravdu velnéska, no, jako. Kde to jako vyčistí a před váma to napustí tu vodu a zase před váma vypustí. Jo.
3: Já to chápu, no, ale prostě no, jako dělat si, že... jako nebudem si dělat iluze, že tohle se neděje. Jako,
2: no to mi neří.
3: Jako, v Liberci viděli... to se děje prostě.
2: Viděli jste někdy, co se děje v těch bazénech? Jako, jak, když to čistí dole, co no. Tam je?
3: Jo.
2: A teď jako, že by mi to mělo jít do mojí čistý, voňavý vagíny? Tohleto, že tam čůrá tamhle děti, ten tam plivne, tohleto ten si usmrkne.
3: Já nevím, tak jsou docela...
2: Já tam ani nekoupu, natož, abych tam prováděl.
3: Ale Soněm, tak máš nějaký korkový špunty různých velikostí, takže...
4: No to Sunday špunt, a je to...
2: To ti, moc jako, to ti podle mě moc jako nepomůže úplně, co se budem, co?
3: Tady no tak ještě tady. Zavoskujem.
2: Jo, to je...
3: Takový archívek, víš, to uděláme.
2: Tak to je jedině, no, jako. Jinak teda k té témě, co jsme měli, tak tady člověče nějaký tvůj tenhleten brácha píše, co jsme měli teda, když jsme tady říkali, že ženy, když mají namotáno moc, tak že to je hnusný a když to mají kluci, tak jsou fréři, tak tady píše právě jasný, že to vnímáme rozdílně u chlapů a u žen. Klíč, který otvorí vela zámkou, je dobrý klíč, ale zámok, který otvoríš hocijakým klíčem, ní je dobrý zámok.
3: Ano.
2: Jako pěkné přísloví máte.
3: To je hezká myšlenka.
2: To je jako
3: zase... Jo, to je dobrý.
2: To se musí nechat. No a máme tady samozřejmě i několik jako...
3: To je zámečník.
2: I několik
4: to
2: jako...
4: To bude zámečník,
2: jo. To bude nějaký, ano, to bude nějaký zámečník. Několik dotazů, pojďme se na ně podívat.
5: Nazdar, bando. Hele, teď mi vysvětlete, jaký je rozdíl mezi frajerkou, která si každý víkend najde nějakýho typa. Někde si s ním užije. A druhou frajerkou, která si najde jednoho typa a je s ním 5 let a každou sobotu s ním takhle řádí. To jako tým o to hodiny nemá, nebo... Já si myslím, že je to jedno, jestli má 20 těch frajerů nebo jednoho. Prostě nalítáno má.
3: No, no. Dobře, kdybychom to vzali jakoby na ty kiláky, ano. Tak máš samozřejmě pravdu, ano. Ale takhle se to nebylo bráno, tady to bylo bráno, že jo... ty energie a pachy, vůně prostě a různé věci, které jsou uvnitř, které jdou
2: a hlavně taky,
3: skrz.
2: Vemte si, že každý penis.
3: To s tím jedním stálým partnerem, aha. Pokud jsou si věrný, prostě...
4: Ano, a hlavně je tam každý, jak říká, každý penis má jiný pH.
2: Přesně.
4: To je jedna věc. A hlavně, hele...
2: A taky jiný tvar?
4: Jiný tvar, ale jako...
2: A velikost.
4: Ano.
3: Vidíš, ta dávala pozor.
4: Ano, ta dávala pozor, ale víš, jako i technicky, prostě chláp si po tom aktu umyje penis. Aha. Ale holka, pokud jako nejedou s kondomem, tak v ní zůstane, prostě i když se do ní neudělá, tak jsou tam kapičky lásky, které v ní zůstanou a prostě, když to takhle střídá, tak najednou může mít v sobě docela zajímavý ekosystém všeho možného. Což úplně, hele, sorry, ale fakt jako přirozeně, evolučně. Já si myslím, že chlap byl vždycky koncipován, normálně, že koncipován. Prostě chlap byl vždycky lovec.
2: Jo.
4: A žena byla prostě ta dobíjená a tak dál,
2: no,
4: dobývaná.
2: Ne, do,
4: protože
2: vy nás vždycky dobijete. Ne, ne, ne,
4: dobývaná jsem chtěl říct, ale prostě, víš, jako logicky ženy si vybíraly co nejlepší genetický materiál.
2: Ano.
4: A podle čeho se měřil genetický materiál? Podle míry zájmu o toho
2: penisu.
4: Chlapa.
2: Jo, aha, jo, takhle.
4: Podle míry zájmu o toho chlapa.
3: Takhle si přemýšlela ty.
4: Ale je, je
2: proto to... nemám děti ještě, víš, jsem narazila vždycky na blbý.
4: Jo, takže samozřejmě chlap, po kterýho byl zájem, nebo který prostě obecně byl tím zajímavým genetickým materiálem v očích různých žen, tak byl pro tu vyvolenou zajímavý, nebo pro ty vyvolený holky. No a samozřejmě opačně, když to je, jo, tak to úplně nefunguje.
2: Jo, to je
4: prostě
2: pravda.
4: Prostě ta žena to... měla být opravdu tou dobíjenou, dobývanou.
2: Dobývanou,
4: teda, ježíš, prosím,
2: ne doby, tě, dobytou, jo.
4: No, a tady máš ten slovensko-český gap language, ano.
2: Jo, takže to, aby jsme si správně rozuměli, ano, žádné domácí násilí.
3: Dobývanou, blesku. Ano. Majda by je ženy.
4: Ježíši Maria.
2: Přesně tak. No, přátelé, myslím si, že to dneska bude ještě tady zajímavý. Já tady mám teda ještě takovou, jako, ne hru, jo, ale takovou věc, že by mě zajímalo, co jste preferovali, když jste byli třeba jako mladí, a co preferujete teď, když už jste jako, no nechci říct starý, ale starší, že jo, o něco.
3: Zkušenější.
2: Zkušenější, ano, tak. Zkušenější. No a za to, na, ne za to, na to se podíváme už za malý okamžik právě tady na Radio Kiss, tak zůstaňte s náma.

0: na rádiu Kiss.
1: No přátelé, my pokračujeme v tomhletom nočním mejdanu na rádiu Kiss v naší trojičce Ráďa, Míra a také já, Soňa Ede. No a prosím vás pěkně, já teď jsem tady teda jako úplně jako opravdu s klukama rozbírala téma, jsme se bavili jako o pindourech, jo, prosím vás. Že, a ty, Míra říká, to je takový malej brácha, to prostě všeho musíš brát sebou. No ne, já jsem říkala, že mě by to hrozně překáželo. Jo, mě by to skutečně jako velmi překáželo mít něco mezi nohama, neumím si představit, že by mi tam něco furt jako bimbalo, tyjo, a to je tak nepohodlný,
2: Soni,
1: ježiši.
2: Soni, jak jsem říkal, prostě pindour je jako malej brácha. Taky ho nemůžeš dát do úschovny. Rozumíš?
1: To je blbý, no.
2: Musíš ho respektovat, musíte mít spolu hezký vztah.
3: Hezký vztah.
2: Protože jinak by tě rodiče zdrbali. Aha. Takže to prostě musíš brát, je to takové jako doživotní pouto.
3: Jo. Ráďo, je to tak?
2: Je to tak, prostě, a je to fakt, hele, máš parťáka. Jedu na kolo, nikdy nejedu sám.
3: No nikdy.
2: Jedu se svým parťákem. Hele, vidím něco, obdivuju hezkýho, ty vole, tu výhled. Uh-huh. Obdivuje to jeho.
3: Já třeba, když jedu po Praze, nebo kdekoliv, a nějaká zácpa, nebo mi tam někdo udělá myšku, já zařvu kokote. No. A on je už prostě celý úplně jako, že spolu mluvíme. Jo, přitom nemluvím k němu.
1: Tak to já mám vlastně teda hned dvě, že jo, kámošky. Mám Klotildu, Matildu. Hmm. Taky tam všude sebou, jo, někdy už teda
2: opravdu.
1: No ne, tak ten si jim furt směje. Takhle, Ráďa, ten má jenom malýho bráchu, tak to je v pohodě, to chápu, že může brát všude sebou.
3: Takový předškolák.
1: No. A on zase směje, že Klotilda s Matildou jsou vytahaný už, jako jo. Tak to je blbý, no.
3: No je to takový,
1: Je to tak, no, ty čárky tady jsou čím dál níž, že jo, na těch futrech, co si budeme povídat, no. Tak ono je, když to jako nepomůžeš tomu
3: ale
1: trošku...
3: Ale ještě je spousta jako zoufalých, který by do toho šli.
1: Jo, slepců a podobných záležitost, já vím, Ráďo. No každopádně, my jsme říkali, že se tady budeme věnovat tématu, když jste byli mladí jako jak jste nazírali na určitý věci a jak nazíráte teď, ale ještě předtím, bych se tady pověnovala jednomu dotazu, co přišel, jo. To nám musíš trošku vysvětlit, Míro.
4: Nazár, hele, písnička Prší prší je skvělá, viděl jsem videoklip, ale myslím, že do vašeho tématu by se od Miry hodila spíš písnička Sněhurova. Čus.
1: Takže ty jsi normálně udělal nějakou písničku Sněhurovu a vůbec si nám o tom neřekl?
2: No protože, hele, tak ono se to do formátu Kissu úplně nehodí, tam se jako prší se hodí určitě, ale Sněhurová to mám s kapelou Terapie, se svojí kapelou a ta je taková jako tvrdší, ale je hodně sprostá, no, je to prostě takový přerostlý Sněhurce, která...
1: Jo, já koukám, no, že má fousy dokonce i ta
2: sněhurce. Má fousy, ona trošku, no, se to tam jako nepovedlo určitý věci, no.
1: No, tak
2: ne, to je právě proto, že střídala hodně partnerů.
1: Aha.
2: A tohle se vám, holky, stane, když budete střídat hodně partnerů, naberete tu karmu, ty špatné energie a začnou vám z toho růst vousy, takže bacha, jinak se... Takže holky, netrtkejte tak moc, nestřídejte toho, neupdatejte bodycam moc, jinak se z vás stane Sněhurva, bacha na to, jo?
3: Takže Soňo, ty už máš malýho kníra tady, takovýho polskýho, takže to už je prostě náznak, no.
2: Ne, zatím je to dobrý, furt to můžeš ještě zachránit,
1: dobře,
2: jo?
1: Ještě se můžu voholit furt, jako, jo?
2: Jo, to bude.
1: Tak jo. Takže jdeme na to, teda, jak jste se dívali na určitý věci, když jste byli jako mladí, jak se na ně díváte teď. Jo. Co třeba jako jste analyzovali, když jste byli mladí na té holce a co analyzujete teď, když jste jako starší?
3: Analyzovali, jako, že jako první jako dojem.
1: No jasně, jako první, no, co vás vlastně, na čem vám jakoby třeba záleželo a co jste potřebovali prostě, ať už teda pro sexa nebo pro nějaký vztah, dejme tomu.
3: Tyjo, hele, úplně jednoduše, jako mladý dámy,
1: To byla analýza.
3: Ne, jako prostě beru to tak samozřejmě, jako hodně jsem to zjednodušil. Mm-hmm. Přijel jsem do Liblic na diskotéku a říkám si, wow, prostě chceš si odškrtnout.
1: Jo, takže se tě
3: jí být
1: každá
3: 16,
1: vlastně.
3: 17, 18, 19, nevím, jo. Uh-huh. Beru to takhle. Uh-huh. Analizace, ale ty bláho.
1: Analizace. Pozor. Takže to byla asi anální hrátky, to už patří jinam.
3: Tak v té době ještě ne.
1: To už byla trošku kanalizace.
2: Ne, ale to byl takový analyzátor, tak ještě, jako, ano.
3: Jsou ty zkušenosti, no už samozřejmě tohle se tady jako nebere úplně na první dobrou.
1: No, takže, a Miro, co ty třeba?
2: Hele, já ti přemýšlím, já jsem to měl vlastně asi ještě na Gimplu, tak jsem byl takovej, že se mi hrozně líbily cute holky. Hodně, hlavně ať je cute.
1: Prostě jako roztomilý
2: takový, fakt jako roztomilý bubinky. Pak jsem měl nějaký obdob přemýšlení a fakt jako byl jsem extrémně prostě jsem hledal lásku. Mm-hmm. Zásadně lásku vůbec, že mě nezajímalo fakt žádný nic, nevím, víš, jako randíčkování, jako ve velkém
1: fakt jo, už takhle jako mladý.
2: Fakt, já jsem byl hodně na tohle.
1: A když se to jako zvrhlo?
2: Já jsem se strašně zklamal.
1: Jo, takhle.
2: Strašně jsem měl zlomený srdce. Mm-hmm. Extrémně jsem měl zlomený srdce vlastně v 19. No a pak jsem tak jako objevoval trošku. No a pak jsem měl zase období, že jsem nevím proč, ne že bych to hledal, ale zjistil jsem po nějaký době, že léta jsem si hledal holky, které mají nějaký problém.
1: Jo, tak jako, to se Radek hledá třeba do dneška, jako,
2: nějaký prostě...
3: No ne, právě jako, že právě, víš, jak cute si měl v období,
2: ano, ano.
3: Tak to by si o Soňu nezakop. Ale s problémama, s problémama rozhodně by tě zaujala.
1: Jsi no tak... fakt, opravdu, to snad není možný s tebou, opravdu tebe se sem ještě někdy vezmu. Zlatý Martin.
3: Cute. No.
1: Cute.
2: Ano, ano, ano.
1: Tak tenkrát se to nosilo, že jo, když on byl mladý.
3: Ne,
1: no.
3: Když mladý, no.
1: Co třeba... když jako žárlivost na holkách, jak jste vnímali jako mladí, jak vnímáte třeba dneska?
3: Je teda pravda, že já jsem se setkával s holkama ve svém věku, třeba do 20 let to budem rád. No, ale já myslím, že to je do dneška, kdy ty holky si to přenášejí z domova, něco vidějí a chtějí být jako dospělí a přenášejí si tyhle ty věci a někdy jsou až extrémní. Takový to je, kdy nezapomenu na scénu, když jsem seděl s kamarádama v hospodě, přišla frajerka, s kterou jsme jako byli, a mě bylo 19, 18, a ona říká, jako já myslím, že půjdeme jako na koncert, a říkám, jsme o tom vůbec nemluvili, no já vím, jako prostě tohle to je tady v kulturáku, tak a já říkám, hele, tak já nevím, a už jsem tady s klukama, tak jdi na koncert, to je tady 150 metrů, a pak mě tady vyzvedni nebo něco. A ona mi říká, prostě na to někde zapomenul, kdy mi říká, já si myslím, že by si měl vybrat, buď já, nebo kamarádi. A já jsem se koukl do té hospody takhle a říkám, tak si uži koncert.
2: No jasně.
1: Ty jsi zlej.
3: Dneska se tomu smějeme. Ale jako opravdu jo, no.
2: Víš co, ono je stačí, že jednak jak říkáš, že to může být nějaký vzorec chování z rodiny, ale i třeba ze vztahu. Že ta holka si to veze fakt jako z bývalýho vztahu. Jo, že řekne, no ale, nebo jako mně se to stalo, víš, že jako že třeba se divila, že já vůbec nežádlím. Mm-hmm. Jo, a najednou ona přišla jako s něčím, že na mě vyjela něco, já říkám, hele, ale já to mám takhle a prostě vidí, že prostě nedělám blbosti takhle, ale že to patří třeba k mojí práci a že se takhle chovám k lidem úplně normálně, je mi jedno, jestli prostě, já jsem schopnej fakt jako být milej a působit to trošku koketně, i třeba prostě s paní na recepci, mně je to jedno a jí 65, jo.
1: Jo. Nebo, i s pánem, já jsem to viděla, no.
2: Je mi to úplně, přesně i s pánem jsem si tam dělal prdel, vidíš, tady mám svědka, jo, jeho. No a prostě, ale vlastně, že byla z toho úplně vyjevená, že vlastně tohle neznala třeba, že v bývalém vztahu tak žárlili a ona to brala jako ten důkaz lásky. Jo, já říkám, ale to není úplně velký důkaz lásky, jako jasný, je fajn, když jste v takové té zdravé míře, že normálně, že dáš najevo tomu člověku druhému, že ti na něm záleží, nebo opačně, ale takové to, že to už to majetnický a takový to fakt jako vyhazování na oči každou kravinu s prominutím. To už mi nepřijde úplně zdravý, no.
3: A podle mě to jenom jako končí špatně.
2: Vždycky.
3: Jestli tam bude fight, vždycky. Nebo jestli tam bude rozchod, anebo jestli jasně to udělá to na truci. Já si pamatuju holka po mnoha letech vztahu, kdy on začal blbnout, když to řeknu takhle, třeba po 3-4 letech začal úplně jí usurpovat. Úplně jako jo, kam jdeš. Každý na ní koukal a tohle se, byly nesmysly, to byla jeho nějaký jeho věm. No a začal jí osočovat, že kurva, když se hádali, na veřejnosti to nikdy neudělal. Ale my se to pak dozvěděli, že tohle se, a ona pak šla a s frajerem, jak jsme se tady bavili, na plese na hajzlu ho podvedla.
2: Jo.
3: No a já jsem stál před dveřma, když jsem to viděl, ne na tom záchodě, ale jak tam leze okýnkem. A říkám, dobrý, do tohle se jako montovat nebudu. A jenom když vylezla a říkám, stálo ti to za to? Mě zajímá jenom, jestli ti to stálo za to.
2: Jo.
3: A on říká, jestli jde jako o sex, nestálo. Stálo to vůbec za hovno. Ale až mi příště bude nadávat do kurev, tak bude mít konečně pravdu.
2: Jo, no.
3: A udělala to na truc.
2: Jo.
3: Jenom vlastně ano, jakoby, to... jo.
2: Ono to říkám, fakt takhle může prostě dopadnout, bohužel.
3: Vygradovat.
2: Je to bohužel realita.
1: No, kterou... tisíckrát opakovaná lež se stává pravdou, že?
2: A ty lidi si kolikrát uvědomí.
1: Afirmují.
2: Afirmují. Je to tak?
3: No, nový slovo, dneska překvapuješ.
1: Rádio, já ti vysvětlím, co to znamená.

0: rámci Rádia Kiss. Radio Kiss upozorňuje, že v následujícím pořadu padají sprostá slova, proto by ho neměl nikdo poslouchat. Jediná noční show českého éteru. Bez pravidel, bez ostychu, prostě mejdan na Rádiu Kiss.
1: No a když jsme se tady v noční show pustili do takového, jako řekla bych, vzpomínání trošičku, jo. Pojďme se podívat ještě vlastně jako do dob, kdy nebyly mobily. Protože podle mě vůbec jako ty sociální sítě, takhle, ono to je zase super jako na seznámení třeba, je to takový jednodušší všechno.
2: Rychlejší.
1: Ano, ale na druhou stranu právě dává to takový jako ten prostor tomu ghostování a tady těmhle těm jako věcem, jako víš.
2: To je to, co jsem právě nespomenul, protože tohle nahrává i tomu častému střídání partnerů.
1: No, další věc, ano, protože
2: vidíš... ženy odpustí, vy si to naroubujete, jak potřebujete, ale prostě jako ta holka vidí jinou holku, jak si užívá tohleto. A teď ten její kluk prostě má, já nevím, oktávku ve vší úctě.
1: Ano.
2: Jo, a pink, já chci s tím bavorákem a já chci s tím Mercedesem. A takhle otvírá ty dveře, ale zavírá, jo, a vlastně přeskakuje třeba i dobrý kluky. Jenom kvůli tomu, že prostě,
1: že mají oktávku prostě,
2: že na těch sociálních sítích se necítí dobře kvůli tomu v okolí, protože její kluk má oktávku. Je to příklad, prosím vás.
3: Je to tak a je to fakt, celkově tohle srovnávání je strašná epidemie.
2: No jo.
3: Fakt
2: no,
1: bohužel.
3: Strašně špatný, protože hele, ještě jako samozřejmě na margo kluka s oktávkou, tak prostě nikde není napsaný, že ten kluk se nemůže vypracovat a
1: no,
3: prostě za tři roky prostě se mu bude dařit za pět let, za deset.
2: Jenom teda, když je to příklad.
3: Právě víš.
1: Šéf, jako, Radek má rapida, holky, nebojte.
2: Majitel IKEA jedno z aut měl oktávku.
1: Jo?
2: Majitel.
1: No vidíš.
3: Majitel
2: ten multimilionář, miliardář, jezdil oktávku.
3: A hlavně on vlastně až do konce života měl svoje starý Volvo z 88. roku.
2: Je to tak?
3: Ano.
1: Jak vy to víte, fakt, prosím vás.
3: Ty
1: fanoušci ne, tady tohle obchodňáku. Máte rádi nábytek, evidentně.
2: Máme spolupráci.
1: Já si myslím, právě. No nepočkej, ale zase slyšela jsem, že tam se prodávali v nějakých těch skříních ty děti, ne?
2: Cože?
1: Nebo to nebyl tenhle ten obchodák, to byl jiný zase.
3: To byl asi
2: bez
1: skříně. Jo, to byl, no ve skříně.
2: Ale prosím tě.
1: No opravdu.
2: Tam zavřeli jenom brožovou.
1: Ne. Aha. Chudá holka. No každopádně, když se vrátíme do doby jakoby bez telefonu, jo, tak musím říct, že tam byla jako opravdu velká dávka romantiky. Ať už se teda jednalo jako o pevný linky. Víš jak, někde jsi se domluvil nějaký randíčko a musel jsi tam prostě být. Když jsi tam nebyl, tak jsi měl fakt jako smůlu. A bohužel, jako, a ty kluci tam kolikrát čekali třeba hodinu na tu holku, že jo?
3: Ano, ano.
1: Když měla spožďo nějaký nebo takhle.
2: A ty jsi nevěděl?
1: Jestli přijde, nepřijde, ano, jestli se na to vyprdla, nevyprdla, prostě, víš co?
3: Vlastně tam mohlo být i nějaké očekávání a vlastně nevíš, jestli to přijde, nebo to nepřijde, jo, nebo se to stane,
2: nebo
3: nestane.
2: Nebo už to
3: a, ano, ano. A vlastně celkově neskutečně přirozeně se vlastně budoval od začátku ten nějaký přirozený kontakt,
1: ano,
3: který dneska je hrozně instantní.
1: Je to tak?
3: Je to tak. A vlastně...
1: A rychlej.
3: Rychlej, instantní, hned to je takové jako hozené nějak. A vlastně ještě je další věc, že někdo nějak působí na sociální sítě a vlastně v reálu působí úplně jinak. A to je zase další téma.
1: Ano, ano,
3: jo, nebo
1: to je pravda.
3: Můžeme jako skočit, že vlastně předtím to bylo všechno autentický, protože ten člověk vlastně neměl jinou možnost, jen než zaujmout vlastně osobně.
1: Ano.
3: Ale dneska to je možná i ten důvod, proč ty lidi spolu vlastně nesouloží, jo, nefungují normálně a tak dále, protože pro ně je to kolikrát nějaký moment diskomfortu. Protože za tím telefonem se cítí komfortně. Jo, tam si napíše, jasně, funguje to nějak dobrý. A pak přijde už ten střet s realitou. A najednou zjistí, že aha, já tady můžu fakt jako udělat nějaký průser, tady to nebude fungovat, tady nejsem takovej frajer nebo frajerka, jak, a kolikrát se to stane. Pak se s někým potká, že zjistí, že to vůbec nefunguje. Počkej, kdo je ten člověk? To je úplně jiný člověk, než vlastně jsem si psala nebo psal. On v reálu funguje, je to úplně průser. A vlastně kolikrát ty lidi mají vlastně tenhle blok, že si řeknu, hele, já radši na to dám, ani nepůjdu. Já ani vlastně to s prominutím sex. Jo, sex vlastně,
1: se podívám na porno.
3: Právě podívám se, ono je to vlastně jednodušší, pak si pustím seriál a mám vlastně klid a nemusím riskovat to, že...
2: Jsi úplně vymaloval můj večer.
3: No, vidíš to? A řekne si, hele, já nemusím riskovat žádný fopa, nemusím si mít na žádnou zkoušku. No, a pak no, vlastně... No, je to tak. A pak je ten výsledek, že tady je... Kolik je? Hele, každý, ježiš, já jsem tady spadnul na,
1: ježiš,
3: se mnou spadla židle, že vlastně každý, nevím, jestli jste četli tu statistiku, že každý čtvrtý kluk do 25 let je panic dneska.
1: Fakt jo.
3: Ano.
1: kecáš. To je
3: úplně, já nevím. Já nevím, proč na mě... Pod židlička nahoru. Nevím, proč na mě vyskakují tyhle statistiky, fakt, ale je to normálně fakt bizár.
1: Tyjo, tak to jsem teda netušila, veď.
3: No.
1: To naše generace ve 13, ve 14, v 15.
2: A když k tomu přihodíš, že si má nějakou oční vadu,
1: no,
2: tak mají šanci u tebe.
1: Hele, ale je to strašně zvláštní, ale představ si, mě nedávno jsem měla nějaký den, já nevím, jestli chodili jako do jedné třídy, jo, nebo co,
2: no.
1: Ale mě psali prostě, opravdu mě napsali asi 4 25-letý kluci, ať si jdu jako na rande. Jo, já prostě byli mladší. Byli mladší. To jsem si říkala právě, říkám, co jste tam, co tam učíte v té třídě, říkám, jste tam sadili, nebo co mě otravujete tady, říkám, mě by si měl říkat maminko.
2: No.
1: Já kdybych byla rajda, tak už jsem mohla být tvoje máma.
2: To on právě chce si tady to odškrtnout. On si chce odškrtnout to starý kolo. No.
1: Jako MPC, jo? Máma, co bych prcal. Ne, MCP. Ne, to byl...
2: MCBP.
3: Máma, co bych píkal.
1: Jo, nebo takhle, ano, ano. No vlastně ona byla v mém věku zhruba, vej.
2: No.
3: No v tu dobu asi jo.
2: V tu dobu že? Asi jo.
1: No, Stiflerova máma.
3: No asi jo.
1: No nevím, já mně to přijde takový jako zvláštní, jo. Zase může být
2: na tom zvláštní.
1: Může být jako ne, já bych se cítila jako opravdu velmi jako uchylka prostě.
3: No, koukni se na to z druhého pohledu.
2: Frér není dítě.
1: Já vím, že
3: no,
1: není dítě,
3: ale... mohla bys si se cítit zase jako edukativně.
2: No to jo.
3: Že by si byla edukátorka. No, udělala by si něco, nějakou službu pro tuhle společnost.
1: Jo, sexuňa, aha.
3: Víš,
1: jasně, no oni si takhle myslej, no, že takhle, co je vlastně v televizi, tak, takže, no, ne, takhle to nefunguje. Ano.
3: Takhle to u holek z hlavy nefunguje.
1: Ano, přesně tak. Takže to, jako opravdu musím říct, že teda mě to jako překvapilo. A dobře, a vy byste teda jako do toho šli, kdybyste měli, já nevím, o prostě fakt jako raketu mladší partner. No tak jako u toho sexu a chlap, žena, je to asi jako...
3: U chlapa, holky... chlap versus žena je to něco úplně jiného.
1: Právě, protože ty holky hledali někoho staršího.
3: Evolučně si holky vždycky hledali starší chlapy a chlapy přirozeně si hledali mladší
2: holky.
3: No
2: ale teďkon je trend, že prostě kluci mladší chtějí starší ženský, protože mají dost těch naninek.
1: No to jo, no, dobře.
2: Už jim dotýká, ale... i těm mladším klukům dotýká, že tyhle ty kravičky prostě jako nechtějí mít vedle sebe.
1: Já tomu rozumím, ale jako je jasný, že zkrátka tam, dobře, i když se to potká v té posteli, jo, že dobře, tak si vezmeš, protože takhle, ono je pravdou, že žena vlastně sexuálně vyspívá, dejme tomu kolem 38, 40 let, tam vlastně ten největší pík, někdo to má i v 45 teprve, a ty kluci vlastně už začínají vlastně po té 40 jít jako sexuálně s tím libidem trošku jako níž, jo. Ne, všichni,
2: se to otáčí.
1: Ne, všichni, myslíš, ano, jo, že se to otáčí. Takže ono by to dávalo jako smysl, jo, že my vlastně potřebujeme mladý jako samečky, a oni zase potřebují opravdu jako fenky, který prostě budou větší nadržený a tak dále, že jo. Ale zase vemte si, jako, že byste s tím měli jako žít, jo, tam se to přece nepotkává, ty kluci se chtějí bavit, chtějí prostě být s přáteli, chtějí být prostě ve společnosti, chtějí být prostě třeba blablabla, já neříkám, že všichni, a ta žena, která prostě už jako jde k té 40 nebo tak už má nějaký jako požadavky na toho partnera, má nějaký prostě nějaký, má radši třeba klid, než aby šla někam se, rozumíš, jako bavit, nebo víš, a jakože mi přijde, že tam se to prostě nemůže, jo, že tam se to nemůže potkat.
3: Ale určitě. Hlavně, přesně jak říkáš, tam je už nějaká zralost, jo, u ženských, ale vlastně i opačně, třeba kolikrát si myslím, že zralý chlap, který už má něco za sebou, tak taky už nebude asi drandit po diskotékách. I když jako dobrý, znám typy, který jako chytla je druhá puberta a najednou prostě vykašlej se na rodinu, vykašlej se na děcka a najednou si našli prostě o 20 let mladší partnerku a teď začali si žít svůj novej diskopříběh, jo. Nebo jak to mám nazvat, ale to taky může mít svoje limity, jo, prostě...
1: Taky to pak narazí. Ne, oni asi třeba s nima nějakou dobu jsou, protože jim to vyhovuje, nevím, ať už se o ně stará třeba, nebo je to gentleman, což tam ta mladá generace moc jako neumí, že jo, nebo jí zabezpečí třeba finančně a tak dále. Ale ve chvíli, kdy prostě ten frajer zestárne, tak se ně to dopadne tak, že ona si potom najde mladšího.
2: Dopadne.
1: Většinou jako...
3: Ano, to je hodně častý případ, ale zase třeba u mladých holek, ještě tam jedna věc, když si třeba 40-letý chlap, já nevím, najde 20 let, 20, přesně 20, tak tam je celkem pravdě, větší pravděpodobnost u mladých holek než u mladých kluků, že je tam typicky takový ten mateřinský nebo rodinný půd, že vlastně holky jsou mnohem dřív připraveny třeba mít rodinu. Že já i třeba znám holky jako z nějakého okolí nebo tak, které normálně ve 20 nebo i v 18 fakt jako řekly, hele, já bych si dokázal představit mít prostě rodinu nebo něco a já to takhle chci mít, já chci být prostě, nechci říct jakože housewife, jakože v tom smyslu, jak je to dneska kolikrát promílaný, že je to špatně, za mě je to kolikrát skvělý. Protože ta prostě ta máma dokáže vytvořit to teplo krásného domova a tak dál, chlap se dokáže postarat zase třeba o tu materiální stránku věci.
1: To,
3: a nevidím v tom žádný problém.
1: To
3: jo.
1: Jenomže jde o to, že oni se vlastně nic jako neužijou a teď vlastně do toho přijde to dítě, to většinou odnese, protože ještě nemají za sebou to, co potřebují mít a teď oni do toho rozmíš, jako to začnou potom zkoušet, že jim to začne chybět. A nebo začnou potom blbnout ve 40 nebo v 50. A to je si myslím jako mnohem
3: horší. To je
1: horší,
3: ještě další věc. Ještě další věc, no.
1: No, ale potom se ještě pobavíme, k tomu ještě něco mám. Nicméně teď už 24/7 na Radio Kiss v noční show.

0: českého éteru.
1: Bez pravidel.
0: Bez ostychu.
1: Prostě mejdan.
0: Na rádiu KISS.
2: My děkujeme moc za vaše zprávy a taky dotazy a telefonáty, který nám semka voláte. Děkujeme moc. Teď tady zrovna Honzík napsal, lidi jste boží a mluvíte mi z duše. Jsem ročník 80 a dnešní omladina, to je fakt silná káva. No, tak to vidíte.
3: Ale jak říkal Miro, tady prostě neházíme do jednoho pytle, jo.
2: Samozřejmě.
3: Právě, ale ne, prostě vezmeme to nějakým globálu, no.
4: Právě ono, aby to neznělo, že teď jako zahazujeme nějakou generaci, každá generace má prostě plusy, minusy a tak dál. A zase, hele, kolikrát i třeba musím říct, že člověk může potkat, hele, holku, který je kolem 20 a může mít ve výsledku víc rozumu než holka, který je 35.
3: Souhlasím,
4: ono
3: je to tak.
4: To, že jsou nějaké zkušenosti, neznamená, že se to má paušalizovat, že tahle je větší výhra než takhle jen kvůli věku. Jo? Hmm. To prostě.
2: To jo, a já bych se třeba jako před takovýmhle mladým klukem třeba i jako styděla slíknout. A to si myslím, že vypadám jako.
4: Hele, to tě chápu, protože
3: jako, že by si nad tím fakt přemýšlela.
2: No jasně.
4: Já bych se taky před mladým klukem.
2: Jsi blbeček. No ne, ale víš, jako, že tak dobře, rozumíš, jak, asi vím, na jaký holky je zvyklej a vím, jaký prsa jsem měla v 18 já. Uh-huh. A vím, jaký prsa mám teď, jo. Takhle, ostatní by docela šlo, takže asi bych si nechala aspoň minimálně tu podprsku, ale bychom museli zhasnout lampičku.
4: Hele, ukáž? Za mě dobrý,
2: jo,
4: rádo dobrý.
3: Jo.
4: Dobrý.
3: No, levý padá, no ale dobrý.
4: Je, dobrý, za mě dobrý.
2: Zas nic jim tady neukazuju, samozřejmě.
4: To víš, že ne, to víte,
3: jak jsme se domluvili.
2: Jste šulině dva, opravdu. Jinak tady musím napsat, Peťa nějaká ti píše, jo, tady, můj oblíbený je Miroš Majda. Mám ráda jeho písně, na Valdovi jsem byla 12krát a na terapii 2krát a mám ráda píseň Miláček. Vidíš, no, další písnička, to máš tady faninku, ti právě teď poslouchá. Takže děkujeme moc. Ano. No a tady počkat, Majky píše, ahoj, v mládí jsem preferoval chodit s dívkou a sex až později, i tak byl hodně kvalitní, jo, ten sex. Aha. Mm. Dnes jsem s tou samou už 20 let. Ježíš, to je
4: tak
2: krásný.
4: Tak to je skvělý.
3: No,
2: 20
3: to.
2: Let.
4: A v tohle jsem přesně já věřil na té střední škole. Jo. Takže ty kamaráde.
2: Než přišla ta pinda, viď? No. A udělala z tebe z 19 potom kurvíka.
4: Takže kamaráde zlatej, tak ty žiješ můj sen středoškolský vlastně.
2: Tomu se to povedlo prostě.
4: Děkuju ti za to.
2: A předpokládám, že teda vaši rodiče jsou stále spolu.
4: Ne, nejsou.
2: Nejsou?
4: Nejsou.
2: A tak kde jsi to viděl? Teda ten, jako víš, jako, že tě napadlo teda takhle žít, nebo?
4: Ne, já jsem chtěl žít sen, který oni nežili, no.
2: Jo, takhle, no to je hezký, ale no. Mm. Počkej, a jestli to ještě dočtu. Dnes jsem s tou samou už 20 let a je to už jen taková povinnost. Aha, pozor. No, aha. Ale loni mě kamarádova dcera tak zbalila, že dodnes nechápu, jak se to stalo. Bylo to úžasné. Mně 41 a jí 17. Vídáme se dodnes a nikdo to ještě neví. No tak teď už to ví.
3: No neví.
2: Ať se mi na tom líbí asi... už to chápu. A to se mi na tom líbí asi nejvíc, chtěl napsat.
3: Že to zakázaný ovoce.
4: Zakázaný ovoce, tak
3: tyhle. Jo, tohle má svojí.
2: Jo.
3: Svoje kouzlo, jo?
2: Jo, tak ty jsi taky vejí vždycky u sousedů. Ahoj, můžu si skočit na malou?
3: Ježišmarja!
4: Teď mi to doplo,
2: ne.
4: Jako.
2: No ne, ale tak vem si, že by si měl dceru, jo, a že by ti prcal tvůj kamarád, vole. No to nechceš.
3: Já ti rozumím,
4: tak to bych ale ho ukopil.
2: No přesně.
4: Okamžitě.
2: No to nechceš prostě.
4: První je zírko a topím.
2: Znači kaluš prostě.
4: Ano, ano.
2: V lahvi vody tě utopím. Našel jsem si svoji holku se svým kamarádem v posteli, když měli sex. Člověkovi se otočí život o 180 stupňů, když tohle uvidí. Tak to naprosto, rozumím. Tohle já bych třeba nedala. Mm-hmm. Já si myslím, že, nebo takhle, v tomhle věku už možná bych reagovala trošku jako střímně, ale kdyby se mi to stalo tak před 10 lety, tak je oba dva rozsekám.
3: No
2: to
3: a to je
2: strašný.
3: Právě to, co jsem zrovna chtěl říct, přátelé, jestli vás tohle to potká, to je tak chladná hlava. Z tohohle vznikají životní problémy.
2: Ano,
4: ale jo.
2: Já bych si to šla odsadit.
3: Kdo to umí otočit, jděte pryč, protože to může dopadnout blbě. Ten člověk už vám za to nestojí, kašlete na něj.
4: Ano, ty už tam nemáš pryč. Vlastně co ztratit.
2: Ano.
4: Ty už si to ztratil
2: ano.
4: A už je nazdar, už máš vlastně úplně nepopsaný papír, začínáš od znovu.
3: Tak, za pár měsíců to přebolí.
4: Přesně.
3: A jedete, ale dostat 10 za to, že jste někomu, nebo chví, co udělali,
4: Vůbec.
2: No.
4: Hlavně tam je nejhorší, že kolikrát třeba ten člověk, který jako ho s ním podvádí, jo, že
3: ano,
4: třeba takhle on On to vůbec neví.
3: Jo.
4: Ona mu mohla nakecat, jo, třeba,
2: že se rozešli,
4: že nebo že starý je úplně debil, nebo nevím co, že už spolu vlastně nežijou, nespí, nevím co. Jo. Kolikrát ty lidi dokážou tyhle pohádky, aby někoho uhrali.
3: Ale máš naprosto pravdu.
4: Jo, takže tam ten člověk je kolikrát z obliga, jo, že fakt neví, která
3: běje. Frajerka na seznamce 42 tisíc na Instagramu.
4: No.
3: A Pink, už to jelo. Jedno víno, druhý, třetí, a najednou z ní vypadlo, že není rozvedená, že se rozvádí. No, my se vlastně nerozvádíme, protože já říkám, ví ten dotyčnej vůbec, že se jako rozvádíte? Neště ne, ale on se to jako musí. Zatím jsou spolu do dneška, uteklo x let.
4: No, jasně.
3: Jo. Jo, takže tyhle ty báchorky nefungujou jako...
2: To jako ne, já to nemám ráda tohle, já to hrozně nemám ráda, to není fér tohle prostě.
3: No, takže ten frajer, jako, což teda mě udivilo, protože tenhle ten člověk je známý ve svém okolí, já říkám, když se to musí dozvědět. A říká, no, tak se to dozví. Já říkám, to je strašný tohle.
2: No, je to strašný a proto to nedělejte, přátelé. A to bych nechala jako takovou krásnou tečku za dnešní noční show. Chceme moc a moc poděkovat tobě, Miro, že jsi přišel. Vzal si to pozvání, byl jsi naprosto skvělý. A
4: já vám taky, jo, byli jste skvělí, zlaťáci.
2: Uteklo to jako
4: jsem
2: voda.
4: Jsem rád, že jste se taky ukázali, teda. jsem tady nebyl sám.
2: Děkujeme za prší, je to skvělý. Kdo jste ještě neslyšel tady tuhle tu novou pecku tady u nás ve vysílání, tak určitě mrkněte na YouTube. Na kanál právě Mira Šmajdy.
3: A ještě můžeme jednu takovou, aby jsme vás nalákali ještě víc. S tebou tam v tom klipu někdo hraje, tak to může být lákadlo třeba pro kluky nebo vůbec pro lidi, protože to je vlastně dcerka někoho.
4: Je to moje dcerka, to není.
2: Díky bohu, to by bylo divný. Co tam děláš s ní v tom klipu?
4: Naštěstí mi moje žádná dcerka, o který nevím, nezaklepala nikdy na dveře, ano.
3: Dej tomu čas.
4: Ježišmarja, nestraš. Ne, hraje tam Amélie Pokorná Zedníčková, určitě, takže herečka, takže...
2: Ano.
3: Lucie Zedníčkový dcera, ano. Vítka Pokornýho, takže...
2: A vlastně ano. Starýho Zednička vnučka.
4: Ano, Zednička. Ano. Ufr. Ano. Sice krade peníze z peněženek,
3: ale jenom v klipu.
4: Jenom v klipu.
2: Děkuju samozřejmě i tobě, Ráďo, že jsi vzal opět roli Otloukánka, byl jsi báječný, moc hezky se mi do tebe tlouklo. No a vy se těšte zase na příští třetí čtvrtek v měsíci, protože to bude další noční show a zase taky nějaký další host. No a za malou chvíli už taky noční juboxy a naše Lenka Huňáčová Chlupáčová. Tak se těšte, kysáci. Mějte se krásně a krásnou dobrou noc.
4: Čau.
2: Ahoj.

0: Krásnou noc, kysáci, máme po půlnoci a startují noční juboxy s Lenkou, tak pojďme na to.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss.
0: Be happy.

0: Noční Jukebox.
1: Kysáci, já vám přeju krásnou noc. Doufám, že jste si užili noční show se Soňou, Radkem a jejich hostem Mirem Šmajdou. Byla to opět velká jízda, spousta zajímavých informací, trošičku spicy, myslím si, že to bylo opět skvělý. No a teď už je na čase pokračovat klasicky, tak jak to v noci znáte, nočníma jukeboxama, písničky na přání. Připomínám telefonní číslo 210 323 323 anebo můžete využít aplikaci Radia Kiss a poslat mi hlasovku. No a na úvod jednu hlasovku tady pro vás mám, a to od Davida. Tak co to bude?
2: Ahojky, Leničko, čau kysáci, zdravím celou naší noční letku a taky všechny krásné holky. Chtěl bych tě Leni moc poprosit zahrát písničku Atlantis od skupiny Imperio. A chtěl bych to poslat a nechat zahrát hlavně pro kamionědu Peťulej, která má moc ráda tuhle písničku. Pak bych to chtěl poslat všem řidičům a kamionákům. Potom pro celou naší noční letku, jako jsou Roman Taxi Olomouc, Kóťa, Peters, Šnek, Šrek, Bábina a Dědek. A pak samozřejmě pro tebe do studia. Moc krát děkuju, ahoj David z Havlíčkova Brodu.
1: Pojďme na to, Imperium a Atlantis. Krásnou noc.
3: Atlantis.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání.
1: Jdeme na další písničku na vaše přání, kysáci, protože na telefonu už právě teď Pavel. Ahoj, Pavle.
2: Ahoj, ahoj.
1: Jak se máš dneska v noci?
2: Jo, pracovně.
1: Jseš někde na noční, předpokládám.
2: Ano.
1: Tak doufám, že ti to tam bude rychle utíkat. Dneska.
2: Jo, děkuji moc, no. Jo? Snad to půjde.
1: Snad jo, tak čím ti zlepšíme tu noc? Co zahrajeme za písničku?
2: Já bych poprosil skupiny Erotic písničku Fritz Love My Tits.
1: Jasná věc, dáme to tam. A komu ji posíláme?
2: No, všem, co pracujou, co tam mají do rána ještě daleko a tobě do studia. A všem, co poslouchají.
1: No tak jo, tak pojďme rovnou na to. Já ti děkuju za zavolání a třeba zase někdy naslyšenou. Měj se hezky, ahoj.
2: Hezký večer, čau.
1: Čau. Hey, hey.

Za 8 minut je tady 1/4 na 1, kysáci, já vám přeju krásnou noc a připomínám telefonní číslo, na které, když zavoláte a dovoláte se, tak si můžete přát oblíbenou písničku nebo nechat někomu něco zahrát. To telefonní číslo je 210-323-323, no a pokud dneska v noci třeba nemůžete volat z nějakého důvodu, tak můžete využít i aplikaci Rádia Kiss a poslat mi hlasovku. Já doufám, že nám to tady společně do těch 6 hodin do rána uteče, že pokud jste někde na noční, tak vám to třeba maličko zpříjemním. No a teď už Palpa nebo El Profesor a Bongo Ča Ča Ča a za chvilku už další písnička na vaše přání. Radio Kiss.

0: Noční jukebox.
1: Jukebox. Bongo ča ča ča a teď už další volající. Koho pak mám na telefonu? Halo, halo.
2: Zdravíčko, tady Jakub. Já bych chtěl pozdravit mojeho kamaráda, Tačera, Steva Daka, který určitě momentálně hraje hru Videoraz a chtěl bych pro něj zahrát písničku Na přání. Cherry Cherry Lady.
1: Cherry Cherry Lady od Mother Talking, OK, zahrajeme. A co ty, jsi doma nebo jsi v práci?
2: Jedeme teďka z práce.
1: No tak to už je ideální, ne? Že můžeš do postele za chvilku si jít lehnout. Trošičku ti závidím, ale já věřím, že nám to tady na těch nočních rychle uteče. No a co na víkend, nějaký plány?
2: Zatím ne.
1: Zatím ne, má být krásně, to si tady ještě dneska určitě řekneme v nočních juboxech, jak to vypadá s víkendem. Tak tobě přeju krásnou dobrou noc a na cestu Sherry Sherry Lady, měj se.
2: Tak též, mějte se na shle.
1: Ahoj.
2: A poslouchat

0: vaší výzvě, kterou uslyšíte v dopoledním vysílání Michala Kavalčíka, zavolat co nejrychleji do studia. Více o soutěži najdete na webu kiss.cz.
1: Puella, značka prémiových vůní do praní a pro domácnost, která si získala srdce žen napříč Evropou. Puella tvoří okamžiky, na které se nezapomíná. Puella vůně.cz. Puella.

0: Dvě minuty po jedné hodině a na Kisu se samozřejmě nespí, protože noční džuboxy s Lenkou jsou v plném proudu.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních džuboxech Rádia Kiss.
0: Be happy.

0: Noční Jukebox.
1: Jukebox. Kysáci nejen tím, že zavoláte do studia, ale taky můžete poslat hlasovku a přát si nějakou svoji oblíbenou písničku, takže se pojďme podívat na hlasový zprávy, který posíláte právě prostřednictvím aplikace Rádia Kiss. Mám tu hlasovku od Peťana.
2: Ahoj Lení, mohl bych tě poprosit, zahrál, abys tam Celine Dion, My Heart Will Go On. Bylo by to pro tu moji milovanou, kterou jsem bohužel v sobotu pochoval po těžké autonehodě. Bylo by to jenom pro ní se vzkazem. Chybíš mi, Vicky. Vrať se, prosím tě.
1: Peťo, drž se a tady posílám Celine Dion, My Heart Will Go On.

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: Je tady další písnička na přání, okay. Kysáci na telefonu Radek. Radku, slyšíme se?
2: Slyšíme se, ahoj.
1: Ahoj.
2: Zdravím,
1: taky tě moc zdravím. Kde se nacházíš takhle před půl druhou v noci?
2: Děder. Jsem v Německu, kousíček od bývalých hranic ze západem u Eisenachu.
1: Takže cestuješ někde? Pracovně?
2: No, já jezdím 14 dní v práci vždycky v Německu a pak se týden válím doma.
1: Tak teď je ta doba pracovní teda, jo?
2: Ano.
1: Tak aspoň ti to zpříjemním nějakou písničkou, co zahrajeme?
2: Zahrajeme Skutr.
1: Skutry. Dáme si skutříky, ty samozřejmě v juboxech nesmí chybět. A pro koho to bude?
2: No tak samozřejmě pro všechny kysáky, pro tebe taky, aby jsme se nějak tak trošku ulevili k tomu dní, no.
1: Dobře, tak jo, tak si to jdeme dát a tobě přeju hlavně šťastnou cestu a opatrně, měj se.
2: Děkuju, měj se hezky.
1: Ahoj.
2: Všem kysákům, ahoj dá.

Půl druhé a 2 minuty, já se akorát kysáci dívám, jaký má být víkend, protože ten má být opravdu horký, nejteplejší prozatím v letošním roce. Uvidíme, jestli ho ještě nějaké dny překonají. Tropický s teplotami klidně až kolem 35 stupňů Celsia. A pozor, pokud budete vyrážet k vodě nebo někam na výlet, tak bacha na bouřky, protože právě z toho vedra by se to mělo trošičku srazit, jak se tak říká, ta teplota, a mají přijít i docela nebezpečné bouřky. Takže dávejte na sebe pozor, no a začněte přemýšlet, kam vyrazíte o víkendu, jestli někam k vodě, nebo naopak třeba budete utíkat na hory, pryč z toho hroznýho horka. Dejte mi vědět přes apku Rádia Kiss, co vás o víkendu čeká, nebo jestli třeba někdo strávíte víkend v práci, i to se samozřejmě bohužel, anebo třeba pro někoho bohu dík, pokud tam má klimatizaci, stává. Připomínám ještě telefonní číslo 210 323 323, stačí si zavolat o svůj oblíbený song. Rádio Kiss.

0: nehraje více písniček na přání.
1: Jukebox.
0: Jukebox Rádia Kiss.
2: Dorel Silaga a Paloma Fight, kysáci na telefonu. Další volající, holky, slyšíme se?
3: Ano.
4: Dobrý den.
2: Já vás zdravím, kde se nacházíte?
4: Teďka jsme na cestě z Prahy do Chorvatska.
2: Takže jedete na dovču?
4: Ne, na soutěž.
2: Jo, takhle, můžu se zeptat, v čem jedete soutěžit?
4: Tanci.
2: Wow, tak to budu moc držet palce, ať se vám to všechno vydaří. A co vám zahrajem na cestu?
4: Gangnam Style.
2: Jasná věc, tato pecka si myslím, že zvedne i třeba ty pracující vás za volantem, doufám ne, pokud právě teď řídíte.
4: Jo, neřídíme.
2: Neřídíte, tak to je dobrý, tak to si klidně trsněte. A komu písničku posíláte?
4: Tak všem řidičům, co teď řídějí, aby nezaspali.
2: Jo? Tak jo, a hlavně taky pro vás, že jo?
4: Jo.
2: Tak dobře, držím palce na soutěži v Chorvatsku a třeba zase někdy naslyšenou. Mějte se hezky.
4: Děkuji.
2: Ahoj.

0: všechny vítěze naší ranní soutěže.
1: Přes 400 000 korun jsme poslali na vaše účty a jedeme dál.
0: Soutěžit budeme i po celé léto.
2: 7-7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss. Partnerem celoroční soutěže 7-7 je Comfort Group.
3: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

0: Noční Jukebox.
1: Ještě před 2 hodinou stihneme jednu písničku na přání, a to přes hlasovku, kterou posílá Tom.
2: Ahoj Leni, mohla bys prosím zahrát od Culture Beat song Got to Get It? Bylo by to všem pro dobrou náladu. Díky, Tom z Rumburku.
1: Tome, zdravím, pojďme rovnou na to, chysáci.

0: Jedna minuta po druhé hodině, před námi Fun Factory a už za chvilku další písničky podle vás, tak jdeme na to.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss.
0: Be happy. Check it out, check it out.